když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když

hezký dívat se do plamenů. Někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Poněvadž nemám Kanady,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po 11. Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

11. To jsem tady nadplán. A za nadplán je zodpovědný kalendář. Naznačil jsem to už před týdnem, před koncem roku a před svátky, které ten konec roku provázejí a do značné míry utvářejí jeho povahu, by bylo nepraktické přepřahat. Proto tři závěrečná čísla této vysílací série zůstala na mě. Jsem rád. Ani desky, ani pásky, ani vzpomínky mi nedošly. A doufám, že vám to v následujících minutách dokážu. Například jsem se kdysi na přímluvu přítele skladatele Luboše Sluky, jenž byl v 60. letech šéfredaktorem nakladatelství tehdejšího svazu československých skladatelů Panton, připletl jsem se k dění okolo objevu hudebního zápisníku Jaroslava Ježka. V něm bylo pár melodií, o nichž odborníci usoudili, že by bylo škoda nechat je ladem, a s požehnáním doktora Václava Holzknechta, jenž byl na Ježka uznávaným znalcem, rozhodli, že by se ty melodie z pozůstalosti měly otextovat. A já jsem dostal k tomuto účelu hned tři. Měl jsem ohromnou radost a ještě větší ostych a trému, zvláště když jsem zjistil, že jsem se tím stal kolegou Jiřího Suchého, s nímž jsem se sice ještě neznal, ale už jsem ho několik roků velmi obdivoval. No, zkrátím to. Jednu z těch nových písní, nazval jsem ji Velký vůz a blues, naspíval na velkou LP desku neznámý Jaroslav Ježek, Josef Zíma, a já jsem za to byl v sedmém nebi s orchestrem Karla Vlacha. Můj ty bože, co jsem si mohl přát lepšího?

O mnoho let později, přesně o půl století, v roce 2016, se moje sedmé nebe zopakovalo, když mi z ničeho nic zavolala zpěvačka Markéta Mátlová a ohromila mě zprávou, že natočila CD českých evergreenů, které si oblíbila, a mezi nimi, že je i velký vůz a blues a že mě zve na křest tohoto alba do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde jejími kmotry budou páni profesoři Pavko a Pirk. Na mou duši jsem si myslel, že se mi to zdá, a bál jsem se, jak budu zklamán, až se probudím. Ale ku podivu to nebyl sen a bylo mi dopřáno radovat se v bdělém stavu nad stejnou písničkou už po druhé. Promiňte mi prosím, že se nad tím udiveně, ale na mou duši velešťastně těším s vámi. Markéta Mátlová a hudebníci, kteří ji doprovázejí, Pavel Větrobec, František Raba a Tomáš Brožek, pojali písničku jinak, jazzověji, ale dovolte mi říct, že i takový kabátek jí sluší. Jaroslav Ježek by ho jistě taky pochválil.

Řekl jsem, že Markéta Mátlová, jejíž pěvecký rejstřík je široký, vystudovala operní zpěv, natočila celé album svých oblíbených písní Stále zelených a mezi nimi i jednu z těch nejzelenějších. Tvůj krok zní od Alfonza Jindry, o kterém jsem vám vyprávěl teprve před 14 dny, že jsem se s ním viděl všeho všude jen jednou v životě. Bohužel. Ale kdykoliv na něj vzpomenu, ujistím se ve stesku nad tím, co mi v současné populární hudbě chybí nejvíc, zapamatovatelné melodie, které bych si mohl hned po prvním či po druhém poslechu sám, tedy když nespívat, tak aspoň broukat. Nové úpravy starých písniček jsou v pořádku. Prosím, svět se mění, mění se i naše vnímání. Ale co je hudba bez melodie? Jen rachot nebo jen řinčení, jen tepot? No ale zpátky, poslechněte si znovu Al Jindrovo uspokojení nad tím, že tvůj krok zní a vnímejte, jak láskyplně se s ním dokáže pomazlit nová generace.

Ještě jedna poznámka. Divíme-li se, proč se jedny písně téhož skladatele staly obecně známými a přetrvaly v paměti i dalších pokolení a druhé nikoli, ačkoliv byly a dodnes jsou stejně pěkné, chytlavé, ať idylické, ať vzrušující, myslím, že je to i tím, kdy byly uvedeny do vědomí současníků, jaká zrovna panovala nálada a jaký byl tehdejší společenský kontext, prostě souvislosti, jaké události, jejich premiéru, případně v jiné už době jejich obnovenou premiéru provázely. A to je velmi zhusta, dodatečně nezachytitelné. Například mám za to, že ačkoliv jedna z Jindrových pozdních písní už dozrával len se slovy Zdeňka Borovce, má všechny dobré vlastnosti jeho autorského stylu, při premiéře, ještě v minulém století, uši zaznamenali jen ti starší a nejstarší. Patřila i nám, posluchačům, s jinou zkušeností, s jinými prožitky a proto ji dnes už chtě nechtě musíme označit za zapadlou, nepovšimnutou. Může nám to být líto, ale nedá se to změnit. Přesto věřím, že si Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem poslechnete s chutí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Mnohé písničky se z výše uvedených příčin stávají dnes pouhými dobovými dokumenty, prospěšnými studiím historiků či sociologů, které však nepamětníci zaznamenají sice snad s úctivým zájmem, ale na nejvýš s jemným úsměvem, možná chápavým, přitom však nenápadně pohrdavým, říkajícím, jinou co se dá dělat, tenkrát přece nebyly ještě ani tryskáče, natož meziplanetární rakety, než kvůli internet. Ano, takové pocity provázejí dokonce i mě, notorického vzpomínače. A to při někdejším velkém zahraničním šlágru z repertoáru orchestru R.A. Dvorského Šanghaj. Zpívali ho s ním tehdy populární setleři. Čína byla tenkrát zemí sice exotickou, nikoli však ještě ekonomicky konkurenční ani bezpečnostní hrozbou.

Český text k Šanghaji napsal Trump a duše tak řečené Voldánovy party. Mimochodem také autor do češtiny překládaných slov písní Izáka Dunajevského, které u R.A. Dvorského vycházely tiskem. Jiří Voldán, vlastním jménem Jaroslav Hudec, vzdělaný muž širokého záběru, sám také občasný autor písniček, například Valčíku, v němž se zpívá, že jetel voněl, zhráli klasy, trubka v dáli zavíz klasy. To je mistrovský kus písničkového textu. Ten jsem panu Voldánovi skoro záviděl, už když jsem ho slyšel poprvé. Ale teď prudký střih a změna žánru. Dokonce hned na dvakrát. A budu zase osobní. Nejdřív ten střih udělám šansonem, který jsem napsal s muži o generaci mladšími, se Zdeňkem Nedvědem a Oldřichem Vajsarem, pro šansonierku Věru Vajsarovou. Já jsem se tenkrát v 70. letech výjimečně stal dokonce režisérem. No, lépe a kriticky spíš rádoby režisérem jejího celovečerního recitálu, který však, no už si to moc nepamatuju, tak nevím proč, poměrně záhy umřel na úbytě. A pak se ztratila i jeho protagonistka. K úspěšné kariéře, dobře nastartovaná, a netuším kam a proč se poděla, a mám to dodnes za zbytečnou a politování hodnou ztrátu. Její zpěv se mi líbil, ale doba takzvané normalizace nepřála velmi mnohým, kteří na ní neměli žaludek a neměli bohužel ani nápad, jak zrádná polena házená jim pod nohy přeskočit a zakopnutím o ně neupadnout. Ale píseň Prosím tě, odejdi, Věry Vajsarové, vám třeba přijde vhod.

Druhá osobní vzpomínka se týká už ročního výročí úmrtí skladatele, řeknu rychlo skladatele, Milana Baginského. Spolu jsme napsali dlouhou řadu písniček, přiznám se, že nejednou více méně zbytečných, ale jindy zas potěšlivých a snad i zdařilých. Náš vztah byl zvláštní. On v 70. letech před chvilkou zmíněných přispěl k zániku mého sotva počatého a schváleného televizního cyklu Polka jede, do kterého jsem se hrnul jako autor i průvodce, doprovázen barevnou kapelou trumpetisty Vlachova orchestru Jaromíra Ondrouška. A najednou kopec. Ne, pardon, chci říct si konec. Avšak Bága, jak se mu říkalo, mě brzy na to vyzval ke spolupráci jako textaře. A to přetrvalo až do jeho loňského náhlého odchodu. Byl to doslova rychlík, vydýchávající melodie jako parní expres kouř. A občas se nám dařilo. Snad se nezmýlím, přiřadím-li i písňovou poctu bojanovským frajárkám mezi ty úspěšnější. Text jsem pod Milanovy noty napsal nikoli jen z profesionálních důvodů. Měl jsem totiž v Dolních Bojanovicích kamaráda, s nímž mě v dospělém věku seznámil můj spolužák z dobružského gymnázia, Miroslav Andrš, přítel z nejmilejších, primář neurochirurgie v Olomouci, původem z Bystrého v Orlických horách, který, no, vlastně ne, to sem nepatří, promiňte. Ale pokud jste ho náhodou někdo znali, krajana, tak na něj prosím při té písničce, kterou hrají a zpívají Bojané, vzpomeňte svůj.

0: Desetkrát jsem váhal, po jedenácté neodolám. V roce 2013 jsem se nevzepřel rozkazu ředitele našeho divadla Zdeňka Svěráka a jeho syna režiséra Jana Svěráka a souhlasil jsem, že se v Obecním domě v Praze v legendární Smetanově síni zúčastním koncertu, tedy Cimrmanovsko-operetního koncertu Českého národního orchestru pod dirigentskou taktovkou nedávno bohužel zesnulého mistra Libora Peška. A to, že se zúčastním nejen jako jeden z referentů, ale jako solista zpěvák. Drzost až na půdu uznávám. Ale ono vlastně celé naše divadlo je svým způsobem drzost. Záleží na tom, jak se na to kdo dívá. Fandové asi drzost neřeknou, na nejvýš nám přiznají lépe znějící zoufalou odvahu. No a tak to raději víc nebudu zkoumat. Na mou duši i přes ten potlesk, který možná uslyšíte, zůstávám střízlivě na zemi. Ale při všech okolcích mám už jistě poslední příležitost, abych vás s touhle raritou, ano, říkejme tomu rarita, abych vás s ní seznámil. Z autentického záznamu zaspívám pochodovou písničku Víčeské panenky z operety Perly Pany Serafinky od Rudolfa Piskáčka, napsané na libreto a zpěvní texty Jiřího Baldy a Emanuela Brožíka. Budíš mi prosím odpuštěno, slibuji, že už to na mou duši víckrát neudělám.
1: Není lepší podívaná, než když se hezká pana zahledí tak zpříva do očí. Člověku se srdce splaší, věru div jej nepostraší, že se mu snad láskou rozpráší.

láské bezé pany jsou jak obraz malovaný, člověk by je samou láskou srdík jejich slečí v skutku, nadmet cukr nad jahutku.

prostě dávno kde kdo. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je, přece velmi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: No, tak teď to chce něco, co tuhle raritu právě doznělou přebije. Zůstanu u domácí klasiky, a to bez zpěvu. Trio Amadeus, které umělecky vede František Hlucháň, přispěje do programu starým bručounem vždy vítaného skladatele Julia Fučíka.

Ještě musím splatit jeden dluh. Ono je těch dluhů víc, to se nedá nic dělat. Za 680 roků života se nastřádá hodně muziky, hodně názorů a také jejich změn. A spousta zážitků, o kterých má člověk dojem, že by je měl sdílet s tím nebo o ním, nebo v nejlepším případě dokonce se všemi. A to je samozřejmě iluze. Vždyť nejednou se mezi lidmi masově sdílejí i omyly. A to může být až nebezpečné. Tak raději vysvětlení toho dluhu. Je to vzpomínka na výraznou, i když jen krátce výraznou, další osobnost naší swingové hudby, na Bobka Briena. To bylo umělecké jméno. Skladatel, aranžér a kapelník Bobek Brien se občansky jmenoval Ladislav Bobek. Nedávno jsem opožděně poprvé poslouchal jeho nahrávky a třeba, že od jejich vzniku uplynulo skoro 80 roků, okouzlili mě. Nabídnuli vám teď jeho písničku s odvážným názvem Slyším symfonii, to jsem vůbec neznal, bude to splacený dluh dvojnásobný, neboť tím společně vzpomenu i na dívčí vokální trio sester Skovajsových. Ty do dějin české populární muziky patří kromě jiného i proto, že snad vydrželi zpívat ze všech nejdéle. Řekl bych až do přelomu tisíciletí. A byly to navíc opravdové pokrevní sestry. Tady jsou Bobek Brien a sestry Skovajsovy. On původem z Kladna, oni od Luhačovic.

jsme po 11. na konci. A nakonec patří dík za to, že desky Pásky vzpomínky sledujete a Českému rozhlasu Hradec Králové, že mi je svěřil do péče. Rozloučím se písní Jindřicha Brabce, který zhudebnil můj text Patří ti veliký dík. Patří i skladateli za to, že zařídil, aby ho zaspíval Karel Hála za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu a s asistencí sboru Lubomíra Pánka. Naschledanou ještě těsně před Vánocemi. Srdečně zdravím, Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
1: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžehlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní, krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takovej druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost
0: už. Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Jo, jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takovej pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich to, no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho, dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, se ale, ukvapil.
3: To mě ale nebavilo čekat, víš? No, se dostanu k tomu soudu, no. To
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Mlíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce na hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem.
2: Slyšel jsi ten svůj hlas takovej sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne? A tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, protože vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: na
3: potom...
2: Na čem to zmrzlo teda?
3: Oni toho litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, je? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho litujou.
2: Na čem, na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. Asi, no. Zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo. No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na damu, to, jako no. Jo?
3: Ty jsi nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne. A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví. Toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Zítra má.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Standardních zástavy, já běžím odpotný, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo, jo, jo. Já ráda bramboráček.
3: Já
5: a právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internetu, takže se spožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem ho dlouho neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Tak děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasu mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to se zkrátím.
6: No to je právě. Pavle, vy to děláte tak těžký.
5: On to šikovně takhle narafičí, vidíte, a ty si s tím musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak. Užijte si Luhačovice. Naschledanou, dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný, v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo. Prostě.
3: Ale já vím, po kom to má. Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju, ale není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nadspou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
7: Ale...
3: děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování, sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Pany?
9: Tak prosím, Pepu Nose.
8: Tak Pepa Nose, prosím.
10: Vládcem Pany, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Pana.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
11: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jaksi z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
8: Jak to? V jaké podobě, prosím?
11: Byl prostě na konci zase z ní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
12: Mě nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
13: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Jo. Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
13: Nebyli, ale co pak to se nepatří. Ale, až to zase tolik strandy tady není, ale... Víte, vám jde o taky, co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
13: No, Abraham, jo, já si taky už to... Mně to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na člověka mačkají ty choroby, to věku a to.
7: Já už futrál, nebo futrál.
8: Josef Abraham a proč?
13: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
14: A pak no, něco žertovní.
13: No ne.
8: Není lekrace.
13: Žertovný už je dneska všecko.
15: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
8: Průměrně.
15: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je... 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
16: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha...
17: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
18: Panty jsou.
17: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
18: Zapomeneš zavřít.
3: Humoriáda. Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný? Asi
3: já si myslím,
5: jo.
3: Že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i ztěžka, ale obdivuhodně, chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského, a šaramantního kolegu.
3: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Štercl.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak vy si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubelio, jubileum. Já znám Honzovičí, ale já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Pač on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to je, dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani, Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On ho zajel?
4: A mě, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal, půjdem se podívat, ne, zůstanem tady já. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, jak by se dalo říct, spíš takovej otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
5: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, jak to nechme to. Já viděl,
4: jak mě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služnou.
4: To bych nevěřil, že tohle to odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme, jak je.
5: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, jo. Jako, on je slepej, on má 19 dioptrií a on říká, a to tam bylo pár, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, aby to, a ten hrál
4: princ.
5: Prince.
4: Princ Hujeja.
5: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Ajaj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto jako kajsi tady není.
5: A on svítí hlavou a on jak říká, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, tomu Štýbr. A ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomdel. Ten Mondel, hoši, tohle mi neudět, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hráli Gina, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
3: No. Zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím.
4: Děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Pane
2: Jano.
3: Děkuju vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla. A chtěla bych moc pozdravit paní Pavlínku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka.
2: Protože sestry můj tatínka.
5: Můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože mě přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodletoho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád je. Já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no jo.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Mm-hmm. Petro, jste
5: no,
2: tam ještě?
5: Ráda, ano. Teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No jo, tak
5: ten obraz to mají.
4: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo,
6: občas,
2: poslouchejte dál.
6: Není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlíku, bože, na začátku zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlíku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, to ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
7: Děkuji.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou samý radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural, já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemotrology. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň zdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový málen zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje. Je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selanka, tak před léty, když mládec tesknívával, kdy tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachova. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Z-ku vyvádějí, co pak mě s ní vyvedou. Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. Samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. A jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí vytoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky, teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš vytoušek vorá novýho setora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy. A pak se tě nedočkám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem, teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: Teď jsme zvědaví. SMSkujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: Šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nasledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa Zežace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Šimka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Mílo, tak jo, děkujeme za váš hlas, naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě.
8: No,
7: důchody se u nás zvyšují pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a takový malej důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně.
7: Jo, on píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla bust, já dostal chuť k jídlu, já bych si něco dal.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky, kdy jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až
7: to?
8: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše, už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polívka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak si tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka.

0: A chvíli nic.
1: Ne.
0: A zase sprcha, ale něco černýho.
1: Magy.
0: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musím jít podívat.
2: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
2: Mm-hmm, tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec. Mějme se rádi a bude nám krásně, zkusíme to, jo?
2: Souhlasí je i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: U Bečova nad Teplou na Karlovarsku dokončili krajští silničáři statické zajištění silnice. Sokolov vybuduje v Husových sadech nové lanové centrum pro děti. Povodí Odry napraví koryto řeky Lučiny poškozené těžbou uhlí ve Slezské Ostravě. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje dokončila statické zajištění silnice 2/230 u Bečova nad Teplou na Karlovarsku. Jak uvedla společnost v tiskové správě, stavba stála přes 22 milionů korun a hradil ji Karlovarský kraj. Řidiči už úsekem projedou bez dopravních omezení. Stabilitu komunikace nově zajišťují železobetonové opěrné zdi o celkové délce 156 metrů. Vozovka má i nové konstrukční prvky a nové odvodnění. Úsek tak bude především v zimním období bezpečnější pro řidiče. Sokolov vybral firmu, která postaví nové dětské hřiště v Husových sadech. Tentokrát se jedná o lanové centrum. Konstrukce bude mít dvě úrovně. Při pohybu mezi překážkami děti ochrání záchytná síť. Areál bude oplocený a večer ho bude město zamykat. Nižší část ve výšce 3 metrů využijí menší děti pod dohledem rodičů. Starší děti budou moct vyšplhat až do 5 metrů, říká vedoucí odboru správy majetku v Sokolově Renata Paceltová.
2: Bude to velké lanové centrum pro všechny věkové kategorie. Mělo by se začít realizovat v pozdních podzimních měsících a pokud všechno půjde tak, jak má, tak na jaře by mohlo být hřiště otevřeno.
0: Na jaře příštího roku začne povodí Odry v Ostravě s obnovou řeky Lučiny. Říční koryto v minulosti poškodila těžba černého uhlí ve Slezské Ostravě. Náklady na obnovu toku i břehů ve výši 130 milionů korun zaplatí Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu určeného na nápravu důlních škod. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka bude řeka opět zdravá ve druhé polovině roku 2028.
3: A řeka tím, že byla zatížena důlní činnost, tak my jí zdáváme vlastně znovu její život, tvar a uvádíme ji k tomu, aby fungovala opět 100%. Vyčistí se koryto, zpřístupní se svahy, bermy, tím samozřejmě, jak se to koryto zvětší, tak bude i průtočnější.
0: Britští policisté pustili z vazby 5 mužů podezřelých z terorismu po tom, co za ně byla zaplacená kauce. Vyšetřování ale nezastavili. Pětici Britů policie kvůli podezření z teroristického činu zatkla po obdržení hlášení o 3 podezřelých dodávkách u letecké základny Fairford. Tu Spojené státy použili k útokům na Irán. Teherán jakékoliv napojení na podezřelé Brity popřel. Sport. Hokejisté Karlových Varů v Tipsport Extralize po druhé za sebou vyhráli. V dohrávce 5. kola zvítězili na ledě Sparty 1-0 a navázali tak na domácí výhru s Českými Budějovicemi. V součtu obou duelů navíc inkasovali pouze jednou, přitom před sezónou přivedli 5 nových obránců. S hodnocením jejich výkonů je ale trenér Pavel Patera zdrženlivý.
4: No, tak my jsme si myslím přivedli velmi kvalitní obránce a jestli to se dá, teď něco řeknu a pátek dostaneme. Jo, ale ta poslední týden to bylo v pořádku a na tom se pracuje celou sezónu.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno se zejména v údolích ojediněle vyskytnou i mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, přes den přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a večer budou mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Buďte na svých cestách ale opatrní, zejména v ranních hodinách hrozí střet se zvěří.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemné ráno a příjemné vstávání přejeme vám všem, kteří jste se do úterního rána probudili v naší společnosti. Ladíte Český rozhlas z Karlovy Vary a právě začínající ranní vysílání aneb dobré ráno. U jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. Tak hned na začátek pro vás máme písničky od skupiny Žlutý pes a Jany Kratochvílové. Nebude chybět anketa s dětmi Ahoj rádio a první ranní příspěvek, který bude na zdravotní téma. Uslyšíte o tom, že proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě nízká a málo se očkují také ti, u kterých bychom to možná nečekali, a sice lékaři a zdravotní sestry. Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak to změnit, a my vám o tom podrobnosti nabídneme už za čtvrt hodinky v dobrém ránu, které právě teď začíná. Je 5:05. Dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo po ránu rozsvěcuje slunce?
1: Měsíc.
2: Žárovka ve měř.
3: Červánky.
4: Planeta.
5: Nebo třeba nebe.
6: Nebo nějaká hvězda.
7: Kouč je blázní.
8: Motorka, protože vrčí.
9: Je to jako lampa a někdo zatáhne za kabel a ono se to rozsvěcí.

0: Kraje se probouzíte do úterního rána, které má jasnou oblohu a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia. No a také dnes bude i nadále slunečno a teplo.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na šest a dnes čekejme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno se zejména v údolích ojediněle vyskytnou i mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme 16 až 19 stupňů. Vaneslabý vítr, během dne to bude přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž je mírná.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Začínající dobré ráno vyplnila písnička od Lucie Bílé a já vám přeji, ať se vám pěkně vstává do úterního rána. Nemocnice by si mohly rozdělit 1 miliardu 300 milionů korun navíc, když se dost jejich lékařů a zdravotních sester naočkuje proti chřipce. Chce je tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je proočkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v loňské chřipkové sezóně naočkovalo jen 24% lékařů pracujících v nemocnicích. A u zdravotních sester to bylo ještě méně, zhruba 8%.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům hradí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Karlovarský kraj poskytne finanční příspěvek na opravy silnic 2. a 3. třídy. Celkově se jedná o částku 51 milionů korun. Většina peněz je určená na běžné opravy vybraných úseků v regionu. Zbývající část pak poslouží na obnovu silnic, které dlouhodobě ničí těžká nákladní doprava z místních lomů a dolů. Sokolov dokončil přestavbu nevyužívaného domu Egerius na Starém náměstí. V přízemí bude pobočka městského infocentra a v horních patrech je 5 městských bytů. Přestavba stála 27 milionů korun, které město zaplatilo ze svého rozpočtu. V Kopaninách a Doubravě u Aše chce město vybudovat vodovod a kanalizaci. Obyvatelé tam využívají vodu ze studní, které ale často vysychají. Radnice v současné době pracuje s projektem z roku 2004, aby ho případně upravilo podle současných podmínek. Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim i peníze na výzkum a vlastní vědecký tým. Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince, hlásit se mohou i Češi teď působící v zahraničí. Maďarský parlament zbavil premiéra Pétera Maďara poslanecké imunity. Prokuratura ho chce stíhat kvůli incidentu v budapešťském klubu před 2 lety. Maďar tam vzal telefon muži, který si ho natáčel a později přístroj hodil do Dunaje. Cyklista Matias Vacek si v posledním závodě na světovém šampionátu v Montrealu při pádu zlomil nos. To může českého jezdce připravit o účast na mistrovství Evropy, které začne v sobotu v Lublani. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/21 ve Františkových Lázních v části Horní Lomany se poblíž čerpací stanice MOL z důvodu opravy povrchu vozovky jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po takzvaném prodlouženém víkendu díky včerejšímu státnímu svátku se probouzíte už do pracovního týdne, který otevírá úterý s datem 29. září. No a pokud se mezi vámi najde Michal, tak mu po našich frekvencích posíláme velkou gratulaci k dnešnímu svátku. Je 6:30 a snad vás teď potěší písničky od skupiny Krištof a Karla Černocha, po níž pak nahlédneme do dnešního výběru očekávaných událostí a připojíme i naše dnešní tipy pro volný čas, tak vstávejte a posnídejte s námi.

0: Hodně bezproblémové ráno přejeme vám, kteří jste si naladili začátek našeho ranního programu. Jeho součástí je také pravidelný výběr očekávaných událostí, tak co se bude dnes dít. Poslanci budou odpoledne jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše s ANO. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto. Vláda hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají k svržení kabinetu dostatek hlasů. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Podle jeho dřívějšího vyjádření na síti X vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun, za 3 roky tedy až o 8700 korun. Na začátku roku 2029 by tak měl nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy činit 50 tisíc korun. Nezávislý odborový svaz policie na webu uvedl, že ministrovo oznámení vítá. Do korunní komory v katedrále svatého Víta se vrátí české korunovační klenoty. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou také zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Na výstavu klenotů ve Vladislavském sále, která skončila po 2 týdnech včera večer, dorazilo přes 36,5 tisíce lidí. Z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. A v mnoha knihovnách po celé České republice dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos se kampaň, kterou koordinuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, představuje v nové vizuální identitě a nese motto 1000 podob čtení nekonečno radosti. Pořadatelé chystají besedy, čtenářské výzvy, autorská čtení anebo představení nových služeb. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Krásné úterý přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 6:45 a ještě než vás pozveme například do tvůrčí dílny, na ptačí stezku nebo třeba na výstavu s připomínkou legendární televizní postavy pana Tau, tak pro vás máme předpověď počasí. V našem regionu je jasno, teploty se aktuálně pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia a přes den čekejme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 16. Vane slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Tipy pro volný čas.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 10 minut bude 6 hodin, kam vás dnes pozveme. Tvůrčí dílna, při které zájemci zjistí, jak se v Japonsku ručně vážou knihy, začne v Karlovarské krajské knihovně od 15 hodin. V Mariánsko-Lázeňské galerii Marienbad zaujme výstava prací Antonína Střížka nazvaná Malé slavnosti. Malíř a fotograf proslulý svými idylickými krajinami a městskými zátišími předkládá obrazy s jemným nádechem zasněnosti a nostalgie. V Karlovarských Alžbětiných lázních si mohou návštěvníci připomenout legendární filmovou a televizní postavu pana Tau. Expozice připomíná výročí 60 let od vzniku pilotního dílu s kouzelným mužem s buřinkou, kterou stvárnil Ota Šimánek. K vidění jsou originální kostýmy.

0: Vystavil tu také grafiky zachycující proměny přírody, od prvních jarních poprsků až po zimní ticho. A jak vypadá nejstarší kompletní sada hornických karet na světě, to mohou vidět návštěvníci expozice knihovny latinské školy v budově Joachimovské radnice na výstavě nazvané Karty s příběhem.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Chodově na Sokolovsku bude víc strážníků, rozšíří se tak hlídky ve městě. Ostrov u Karlových Varů dokončuje rekonstrukci městské sauny. V katedrále svatého Víta se dnes sejde 7 klíčníků k uložení korunovačních klenotů. A čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V Chodově na Sokolovsku plánují navýšit počet strážníků ze současných 16 na 20. Radnice totiž uvažuje o rozšíření hlídek policistů, a to na pěší a motorizovanou. Jak uvedlo vedení města, takový model by měl v Chodově začít fungovat od příštího roku.
2: Pěší hlídka by se zaměřovala především na parky, okolí veřejných budov a další frekventovaná místa. Motorizovaná hlídka by pak dohlížela na širší území Chodova a vyjížděla k oznámeným událostem. Impulzem pro změnu bylo pravidelné pololetní vyhodnocení práce městské policie, které na potřebu většího počtu strážníků v terénu poukázalo. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
1: Nového provozovatele městské sauny vybrali představitelé ostrova na Karlovarsku. Aktuálně město dokončuje rekonstrukci zařízení. Zahájení provozu plánuje ostrovská radnice na přelom října a listopadu.
3: Ostrov u Karlových Varů dokončuje rekonstrukci sauny za 30 milionů korun. V objektu u koupaliště teď zajišťuje zejména vnitřní vybavení. Následně bude muset oživit všechny instalované moderní technologie, mezi které patří bateriové úložiště, elektronický systém objednávek a rozšířená nabídka procedur. Z ostrova Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
1: České korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natalie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. Dodávky katarského skapalněného plynu budou zřejmě narušené i před zimou. Státní společnost Qatar Energy podle serveru Bloomberg prodloužila o delší měsíc doložku o vyšší moci. Dotkne se to dodávek do Asie i Evropy.
4: Italská energetická společnost Edison uvedla, že dodávky pro ně budou stát až do začátku prosince. Pákistán, Bangladeš a nejméně jeden indický kupec se podle serveru Bloomberg dozvěděli, že zrušení jejich dodávek bude trvat minimálně do listopadu. Agentura Reuters na konci srpna spočítala, že vývoz skapalněného plynu z Kataru se snížil o 96%. Export dál brzdí krize v Hormuzském průlivu. Qatar Energy uvádí, že pokud by se úžina znovu zcela otevřela, dodávky bude schopná obnovit do několika týdnů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas. Sport.
1: Florbalisté Chodova zvítězili ve čtvrtém kole Superligy na hřišti hat-tricku Brno 8-4. 5 bodů a 4 góly a 1 asistenci si připsal Marek Vávra. Chodov se posunul do čela tabulky o 2 body před Tatran Střešovice, Pražskou Spartu a Vary Bohemians. Tatran i Sparta ale mají zápas k dobru.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno se zejména v údolích ojediněle vyskytnou i mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povene slabý, přes den přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé. Během dne většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu je z důvodu umístění jeřábu uzavřená část ulice Dyleňská. Objízdná trasa vede ulicemi Šeříková a u stadionu.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hokejisté Sparty ani po druhé v sezóně fanoušky v O2 aréně nepotěšili, tentokrát nedokázali dát Karlovým Varům ani gól a prohráli 0-1. Dnešní sportovní okénko otevřeme už jen za chvíli, jen co si poslechneme řidičskou abecedu, tedy další rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A taky si počkejte na meteorologii a na jejich dnešní předpověď počasí. Je 6:05, krásné ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Hezky po ránu jsme si zabroukali spolu s Václavem Neckářem písničku Šalalalalí. No a teď si pojďte spolu s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o záchranářské uličce. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny. Řidičská
1: abeceda. Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
2: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
1: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
2: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde. Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci
0: s dopravní policií České republiky. Tak a zítra si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle, říká jedna z pranostik pro dnešní den 29. září. No a jaký tedy bude ten dnešní den a co nás tedy čeká, tak to nám poví právě teď meteorolog Tomáš Vejvoda, kterého mám na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak s jakým počasím tedy otevíráme dnešní den tady u nás v Karlovarském kraji?
2: Tak momentálně je jasno nebo skoro jasno a zejména v údolí se ojediněle vyskytují i mlhy a teploty jsou poměrně v širokém intervalu, nejčastěji se pohybují od 10 do 7 stupňů Celsia, v údolích může být až 5 stupňů, naopak na hřebenech hor a v Ašském výběžku je lokálně až 12 stupňů Celsia.
1: To je tedy aktuální stav. A jaké počasí můžeme očekávat přes den?
2: Tak dnes nás čeká opět teplý a sluneční den, bude jasno nebo skoro jasno, přičemž ráno se ještě tedy mohou v údolích ojedině vyskytnout i mlhy a ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 20 do 23 stupňů Celsia, na horách to bude od 16 do 19 stupňů Celsia a k tomu během dne povane většinou mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, přičemž na hřebenech Krušných hor může odpoledne a večer vítr přechodně i zesílit.
1: Tak to vypadá, že bude hezky i po 4 neděle, jak říká pronostika. No uvidíme, necháme se překvapit. Děkuji meteorologovi Tomáši Vejvodovi, přeji vám hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Kateřina Marie Tichá nás pozdravila svou písničkou Plamen a já vám posílám po našich frekvencích pozdrav krásného rána. Trávíte ho spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary, za 6 minut bude 6:30, no a hudbu teď vystřídá sport. Hokejisté Karlových Varů porazili pražskou Spartu na jejím ledě 1-0. Pražané tak od začátku sezóny Tip Sport Extraligy v domácím prostředí ještě nezískali ani bod.
1: Na domácím hřišti před tolika lidma by to měl úplně být jiný výkon. Jako takhle nemůžem čekat, že vyhrajeme, no, s tím stylem. Za mě, to je můj názor a za mě to bylo málo zase.
2: Zlobil se na výkon svého týmu kapitán Sparty Filip Chlapík. V zápase si přitom Sparta vytvořila hned několik velkých šancí, ale všechny pochytal bezchybný Dominik Frodl.
3: Byl to zvláštní zápas v tomhletom ohledu. Já jsem koukal o ty první dvě třetiny. Mám na to skóre těch střel, protože tady holtučku to ukazujou a Spartek měl 12, mě asi 6, ale vybavil si, že Sparta měla třeba 6 gólovek z toho, takže byl prostě nebezpečných šancí. Co jsem neviděl, tak kluci zblokovali, takže ideální pondělní večer. No.
2: Usmíval se po vychytané nule Dominik Frodl a znovu potvrdil, že se mu právě v téhle hale, co by odchovanci Slávie, tradičně daří.
3: Já jsem do téhle haly chodil od 9 let na každý zápas vlastně Slávie, takže možná i to je nějaká taková motivace tady, že jsem snil, že si tady třeba jednou budu moct zachytat, samozřejmě v jiném dresu, ale splnilo se mi to, no, takže vždycky přijedou kamarádi, rodina přijde, že jsem z Prahy a máme skvělý tým, takže můžeme porážet každý.
2: A to teď Karlovy Vary potvrdili a po vítězství na Spartě se posunuli na 4. místo tabulky a Pražané, ti nemají moc času na to zpytovat svědomí. Ani ne 24 hodin po skončení duelu se Západočechy je čeká zápas v Hradci Králové.
1: Pomůže to určitě, tak vyspíme se a jdeme na to znova, můžeme to si to odčinit. Takže to je určitě pozitivní. Máme rozkušený tým na to, aby se v tom nikdo nějak nevrtal a prostě nový zápas, ale musíme to změnit. No.
2: Uvědomuje si Filip Chlapík. Z Prahy Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání. Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výhled.

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: 7.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chodově na Sokolovsku plánují navýšit počet strážníků ze současných 16 na 20. Radnice totiž uvažuje o rozšíření hlídek policistů, a to na pěší a motorizovanou. Jak uvedlo vedení města, takový model by měl v Chodově začít fungovat od příštího roku. V Aši skončila rekonstrukce městského bazénu. Radnice za práce zaplatí asi 200 milionů korun. Kromě obvodových zdí je v objektu vše nové. Od bazénových van, sociálního zařízení, technologií i wellness centra. Úpravy se týkaly jen samotné budovy. Venkovní prostory bude město kvůli financím řešit později. Sokolov připraví v Husových sadech nové lanové centrum pro děti. Město za jeho stavbu zaplatí 12 milionů korun. Dělníci začnou pracovat ještě letos a hřiště má být hotové na jaře příštího roku. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim i peníze na výzkum a vlastní vědecký tým. V prvním kole univerzita vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě a 8 milionů korun na první 3 roky. Evropská unie uvalila sankce na 10 lidí a 17 organizací v souvislosti s násilnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska a na okupované území Ukrajiny. Sankce se nově vztahují na několik dětských táborů a sportovních center či na ministry školství a sportu v okupovaných regionech. Tým Evropy ovládl po 6. tenisový exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazil 13-5. Pomohl k tomu i Jakub Menšík, který vyhrál v Londýně 2 zápasy ve 4 hře a 1 prohrál ve 2 hře. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Chebuje v ulici 17. listopadu z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Předposlední zářijový den je před námi a pokud ho strávíte spolu s námi, tak se můžete těšit na čerstvé zprávy a informace z našeho regionu a nejen z něj, taky na pravidelné rubriky, příspěvky a zajímavé reportáže, na písničky, co nestárnou, ale i třeba na telefonickou i houbařskou soutěž, která se s koncem tohoto měsíce už pomaličku, ale jistě uzavírá. Je 7:30 a před námi teď písničky od Evy Farné a Karla Gotta, po níž se pak dozvíte jména hostů. Dobrého odpoledne, tak buďte s námi. Přeji všem dobré jitro.
3: Mám prostě

0: jsme posnídali nápoj lásky číslo 10, ale třeba si dejte kávu nebo čaj, to, co máte rádi, a posnídejte spolu s námi. Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary a mohlo by vás zajímat, koho jsme si na dnešní odpoledne pozvali do studia. Tak já prozradím, že hosty dobrého odpoledne budou Miroslav Noé a Soali Jera, výrobce gongů a paliček, kteří nám povypráví například o tom, jak působí hra na gong na člověka, a nebo taky, proč se tento nástroj považuje za léčivý. Tak si počkejte na poutavé vyprávění dnes po 15. hodině. Naše časomíra ve studiu ukazuje 6:39, no a po písničce nahlédneme do předpovědi počasí. Buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V Karlovarském kraji je jasno nebo skoro jasno, zejména v údolích se vyskytují ojediněle i mlhy a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 7 do 10 stupňů Celsia, v údolích kolem 5 stupňů a naopak na hřebenech hor a v Ašském výběžku je lokálně až 12 stupňů Celsia. A jak bude přes den, tak dnes čekejme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 stupňů. Fouká slabý vítr, přes den to bude většinou mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Na hřebenech Krušných hor může odpoledne a večer vítr přechodně i zesílit a dosáhnout výjimečně kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a večer budou mírně nepříznivé. Během dne pak dobré a biometeorologická předpověď ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže, který umožňuje běžný denní režim bez omezení. Za minutu bude 6:45. Krásné ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci 4 zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord v běhu na 20 000 metrů. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Kulatou 90 by dneska měl italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi. Díky němu vznikl výraz berlusconizace. Ten označuje kumulaci mediální a politické moci. Já přeju hezký den.

0: Lidské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Krajská správa silnic dnes otevře první část obchvatu Veselova. Začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Předseda Senátu ocenil osobnosti stříbrnými medailemi. A čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Krajská správa silnic dnes od 10 hodin zpřístupní silnici mezi Veselovem a Žluticemi na Karlovarsku. Obchvat měří zhruba 1,5 kilometru. Náklady na stavbu dosáhly téměř 100 milionů korun, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk, který kandiduje v letošních komunálních volbách za hnutí ANO.
6: Obnovením provozu skončí objízdná trasa vedená ze Žlutic přes Chýši a Bošov po silnicích druhé třídy a následně po silnici 6 směrem na Karlovy Vary. Přímé spojení Žluticka s krajským městem se tak vrátí do běžného režimu.
4: Celý obchvat Veselova ale zatím hotový není. Stavba pokračuje směrem ke křižovatce Knínice a k budoucímu napojení na dálnici D6. Na čtení a jeho různé podoby upozorňuje letošní kampaň Týden knihoven. Jubilejní 30. ročník začíná právě dnes a potrvá do neděle 4. října. Například Karlovarská krajská knihovna nabízí speciální program a benefity pro čtenáře. Jako každý rok připravila čtenářskou amnestii. Všem, kteří v tomto týdnu vrátí půjčené knihy nebo časopisy, budou prominuté poplatky za upomínky a pozdní vrácení. Všichni noví čtenáři, kteří se poprvé zaregistrují, budou mít tuto registraci na rok zdarma. Bohatý doprovodný program nabídne besedy, výstavy, tvůrčí dílny, akce pro veřejnost i školy. Podrobnosti najdou zájemci na stránkách Karlovarské krajské knihovny. Stříbrné medaile za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí udělil v pondělí předseda Senátu 17 osobnostem. Miloš Vystrčil z ODS vybíral ze zhruba stovky nominací. Ocenění jsou podle něj příkladem pro ostatní, záleží jim na společnosti a jsou ochotni přinášet oběti.
7: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
8: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
9: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
8: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii je poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO.
10: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
11: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou politiku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Český rozhlas.
12: Sport.
4: Francie ve fotbalové lize národů vyhrála 1-0 v Belgii. Ve druhém utkání elitní skupiny A Itálie zvítězila 4-1 v Turecku, a to hlavně díky vydařenému prvnímu poločasu. Už dnes čeká zápas taky české fotbalisty. Ve 20 hodin a 45 minut nastoupí v Edenu.
5: Počasí.
4: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno se zejména v údolích ojediněle vyskytnou i mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, přes den většinou mírný východní až jihovýchodní vítr. Na hřebenech Krušných hor může odpoledne a večer vítr přechodně i zesílit, výjimečně i s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 1/13 mezi Dabicemi a Stráží nad Ohří na Karlovarsku nedaleko Krásného lesa dejte pozor na chodce ve tmavém oblečení, jde po krajnici proti směru jízdy.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Lesní kaple nad obcí Kyselka se i letos sešly na včerejší svátek svatého Václava lidé na tradiční svatováclavském vytrubování. My jsme u toho byli a tak vám reportáži nabídneme už za pár minut, ale ještě předtím se dětí zeptáme na to, proč policisté chodí a strážníci vždycky ve dvojici. Tak nás poslouchejte dál. Ranní anketa Ahoj rádio tu bude hned po písničkách Co nestárnou od Věry Martinové a Valdemara Matušky. Je 7 hodin a 5 minut. Hezké dobré ráno.
5: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč chodí policisté a strážníci vždycky ve dvojici?
1: Protože by to nezvládli.
2: Protože se jeden bojí střílet z pistole.
1: Kdyby za rohem stál jeden zloděj a zastřelil by jednoho, tak druhej by si ho podal zezadu.
3: Že mají přes celo

0: prohlídku toho auta, jestli nedělá nějaký špatný věci.
1: Třeba kdyby jeli autem, tak jeden řídí a druhý to vypisuje.
2: Kdyby někdo ukradl něco dvakrát, tak aby chytili oba dva.
3: Proto, že by jeden zatýkal a jeden třeba honil.
4: Aby ho chytili za dvě ruce toho zloděje.

0: počasí.
1: Jasno nebo skoro jasno, zejména v údolích, ojediněle i mlhy a teploty nejčastěji v rozmezí od 7 do 10 stupňů Celsia, v údolích kolem 5 stupňů. Tak vypadá úterní ráno v našem regionu a dnes čekejme slunečno a teplo. Bude tedy jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 20 až 23 stupňů Celsia a na horách se budou pohybovat od 16 do 19 stupňů. Fouká slabý vítr, přes den to bude většinou mírný východní až jihovýchodní vítr do 6 metrů za sekundu a na hřebenech Krušných hor může odpoledne a večer vítr přechodně i zesílit a dosáhnout výjimečně i kolem 15 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a večer budou mírně nepříznivé, přes den ale dobré a biozátěž ta je dnes mírná na stupni číslo 1.
0: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: dáme signál.
1: Ani Marek Ztracený nemohl zůstat stranou našeho hudebního proudu a za 9 minut bude 7:30. K už tradičním svatováclavským akcím na Karlovarsku patří setkání u lesní kaple nad obcí Kyselka. Drobná sakrální památka z poloviny 19. století se nachází na Matonyho stezce a je oblíbeným výletním místem s výhledem na řeku Ohři. Každoročně se tam na svátek svatého Václava setkávají lidé na svatováclavském vytrubování, tedy myslivecké akci, kterou pořádají karlovarské vojenské lesy a statky.
2: 15 trubačů zahájilo tradiční svatováclavské vytrubování. Kromě místních trubačů přijeli zahrát i hudebníci z lesního závodu Klacká, například Irena Říhová.
3: Troubí jeleni, je to taková ta nejkrásnější doba celého toho roku pro ty myslivce. Hrajeme tady skladby starých mistrů, něco z Dykova Halaly, něco z Huberské mše, taková všeho chuť lovecké hudby.
2: Slavnostní ceremoniál vedl Jiří Kšír.
4: Protože je dnes svatého Václava a to je náš patron české země, ale zároveň slavíme i velký svátek myslivců, kterým je jelení říje, bude dnešní součástí i pasování úspěšného lovce.
2: Na chvoji před kapličkou leží dva ulovení jeleni a u jejich hlav poklekl pasovaný lovec. Pasován na lovce jelenů byl Jan Kučera.
5: To pasování většinou probíhá až po ulovení toho prvního jelena.
2: A jak dlouho jste myslivcem?
5: No od mládí. Jsem z vesnice mezi Litomyšlí a Poličkou. Takovýhle velký jelení tam nemáme, tak proto mě tady zařídili příbuzní odstřel jelena tady na tom Doupově.
2: Kolik je vám let?
5: Je mi 80 let už.
2: Mysliveckým slavnostem přihlíželo několik desítek diváků. Paní Renata přišla na svatováclavské vytrubování. Co vás na té akci nejvíc baví?
6: Určitě ten krásný výhled, jak je to prostě všechno spojený tady s tím dohromady. Jo. Ty trubači, to krásné pozadí, do toho ta atmosféra, toho teď tady prostě přijedou ty koně, ten jelen, to pasování. Je to hezký celkově, no.
2: Z Kyselky u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT 2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj poskytne finanční příspěvek na opravy silnic druhé a třetí třídy. Celkově se jedná o částku 51 milionů korun. Většina peněz je určená na běžné opravy vybraných úseků v regionu. Zbývající část pak poslouží na obnovu silnic, které dlouhodobě ničí těžká nákladní doprava z místních lomů a dolů. Sokolov dokončil přestavbu nevyužívaného domu Egerius na Starém náměstí. V přízemí bude pobočka městského infocentra a v horních patrech je 5 městských bytů. Přestavba stála 27 milionů korun, které město zaplatilo ze svého rozpočtu. V Kopaninách a Doubravě u Aše chce město vybudovat vodovod a kanalizaci. Obyvatelé tam využívají vodu ze studní, které ale často vysychají. Radnice v současné době pracuje s projektem z roku 2004, aby ho případně upravilo podle současných podmínek. Spolek Milion chvilek včera na Staroměstském náměstí v Praze uspořádal demonstraci proti vládě. Zástupci Spolu vyzvali lidi, aby přišli k nadcházejícím obecním a senátním volbám a do horní komory parlamentu podpořili kandidáty, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Maďarský parlament zbavil premiéra Pétera Magyara poslanecké imunity. Prokuratura ho chce stíhat kvůli incidentu v budapešťském klubu před 2 lety. Maďar tam vzal telefon muži, který si ho natáčel a později přístroj hodil do Dunaje. Cyklista Matias Vacek si v posledním závodě na světovém šampionátu v Montrealu při pádu zlomil nos. To může českého jezdce připravit o účast na mistrovství Evropy, které začne v sobotu v Lublani. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na místní silnici v Hruškové na Sokolovsku je z důvodu prací na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc. A nebo mokro o Michalu, studeno o štědrém dnu, říkají dnešní pranostiky. A pokud se mezi vámi najde Michal, tak mu přejeme vše nejlepší k dnešnímu svátku. Už za hodinu si vysvětlíme v dobrém ránu význam tohoto jména. Ale teď už je před námi další pestrý hudební proud, kterému otevře vrátka hudební dvojice Lenka Filipová a Karel Zich. No a za chviličku taky prolistujeme a pročteme regionální noviny. To nejzajímavější z nich pro vás chystá Dana Jelínková. Tak si na to počkejte. Je půl osmé a 2 minuty.

0: Dnešní noviny.
1: 8 minut po půl osmé a před námi je první pracovní den po prodlouženém víkendu a teď je čas na přehled tisku. Úterním vydáním regionálních novin listovala a zajímavá témata pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou vítám a zdravím ve studiu. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem dnes píše regionální deník?
2: Karlovy Vary patřily o víkendu svatováclavským slavnostem. Tradiční podzimní akce přilákala do lázeňského města stovky návštěvníků, kteří si užívali lidová řemesla, gastronomické speciality a bohatý kulturní program. Dočtete se také, že kino v Chodově na Sokolovsku má nový projektor. Dosavadní zařízení po 16 letech nahradila moderní laserová technologie za bezmála 3 miliony korun. Divákům má přinést ostřejší obraz, lepší barvy a především stabilnější kvalitu projekce. No a společnost pro výzkum kamenných křížů, která je úzce spjatá s Aší, vstupuje do nové etapy své činnosti. Vedle dlouholetého mapování kamenných památek se teď zaměřuje také na jejich digitalizaci. Město Aš chce projekt podpořit. Letos na něj vyčlenilo 60 tisíc korun a do budoucna má podpora růst.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Třeba to, že projekt Lex Aš má pomoci nastartovat ekonomický rozvoj Ašska. Výbor regionální politiky při Ministerstvu pro místní rozvoj schválil několik kroků, které mají připravit půdu pro konkrétní opatření. Počítá se mimo jiné se vznikem mezirezortní pracovní skupiny a využitím Ašska jako pilotního území. Přestože na Ašsko od roku 2004 přiteklo z evropských fondů v přepočtu 140 tisíc korun na obyvatele, celkovou kvalitu života se podle dostupných analýz zvýšit nepodařilo. Běžná dotační politika tedy podle představitelů města selhává. Proto zaostávání Ašska nelze řešit dalšími dotacemi.
1: No a ještě do třetice regionální příloha Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Modrá krev, Jáchymovské stříbro a smrt u Moháče. Na dva dny ostrov na Karlovarsku ožil příběhem šlechtického rodu Šliků. V rámci 9. ročníku Mezinárodního historického sympozia se město vrátilo do doby, kdy se v regionu razily slavné tolary. O to víc, že ho navštívila Margareta Pospíchalová, rozená hraběnka Šliková se svou neteří Ritou Štor Šlikovou. Kromě osudů rodiny Šliků akce připomněla například 500 let od bitvy u Moháče, kde zahynul jeden z významných předků rodu a zakladatel Jáchymova Štěpán Šlik. No a list připomíná, že hladina přehrady Březova u Karlových Varů vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Podle mluvčí povodí Ohře Dany Zikešové se hladina přehrady blíží mezní hranici, kdy bude muset povodí odtok omezit.
1: Přehled regionálního tisku připravila Dana Jelínková, které děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 7:45 a dnes bude slunečno a teplo. Čekejme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teď ráno se zejména v údolích ještě mohou vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia. Na horách tisících metrech naměříme kolem 16 stupňů. Fouká slabý vítr, přes den to bude většinou mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Na hřebenech Krušných hor může odpoledne a večer vítr přechodně i zesílit a dosáhnout výjimečně kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a večer budou mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
0: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: Vaším ranním společníkem a průvodcem dnešním ránem je rádio vašeho kraje a odpoledne nevynechejte po 13. hodině pořad Alex a host. Právě teď se dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude vyptávat.
1: Snil o fotbale, stal se tenisovou legendou. Vyhrál Wimbledon, Davis Cup i French Open. Jan Kodeš bude hostem Alex a host. Zavzpomíná na svoji hráčskou kariéru a okomentuje i dnes velmi úspěšný český tenis. Co stojí za jeho skvělými výsledky a co by rodiče začínajících tenistů neměli podcenit? Jak se podle Jana Kodeše pozná talent? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Kabinet hlasování zřejmě ustojí. Karlovarský kraj dá na opravy silnic druhé a třetí třídy 51 milionů korun. Karlovy Vary začaly hledat vánoční strom. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
7: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
6: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Karlovarský kraj poskytne finanční příspěvek na opravy silnic druhé a třetí třídy. Celkově se jedná o částku 51 milionů korun. Většina peněz je určená na běžné opravy vybraných úseků v regionu. Zbývající část pak poslouží na obnovu silnic, které dlouhodobě ničí těžká nákladní doprava z místních lomů a dolů, říká mluvčí kraje Jitka Čmoková.
8: Finance ve výši 11 milionů korun budou využity pro opravy úseků silnic Horní Slavkov údolí, což je přepravní trasa pro kamenolom Krásno, dále Mezirolí Fojtov, která slouží jako přepravní trasa pro Kaolínové doly Podlesí a Ruprechtov, a Vladislav Liba, ta slouží jako přepravní trasa pro kamenolom Liba.
6: Karlovy Vary začínají hledat vánoční strom, který bude během letošního adventu zdobit město. Jak uvedl mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka, nejvhodnějším adeptem je zdravý, souměrně rostlý smrk o výšce přibližně 15 metrů. Měl by růst na dobře dostupném místě, kde je možné přistavit jeřáb a nákladní vůz potřebný pro bezpečné pokácení, naložení a přepravu stromu. Pracovníci lázeňských lesů a parků nabídnuté stromy prohlédnou a posoudí jejich vhodnost. U vybraného stromu následně zajistí vše potřebné. Od povolení ke kácení, samotné pokácení, naložení, převoz i úklid místa. Nabídky je možné zasílat Zdeňku Šáchovi z lázeňských lesů a parků Karlovy Vary do 31. října. Severní Korea chce poslat dalších 10 000 vojáků do řad ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 000 severokorejských vojáků. Zelenský taky uvedl, že ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje taky zintenzivnit nábor dalších cizinců. V minulosti na straně Ruska bojovali žoldnéři například z Afriky, Blízkého východu nebo Jižní Ameriky.
0: Sport.
6: Hokejisté Karlových Varů zvítězili v pátém kole Tipsport Extraligy na ledě pražské Sparty 1-0. Jediný gól Západočechů dal Ondřej Beránek. Velký podíl na výhře má ale brankář Dominik Frodl, který čelil hned několika vyloženým šancím soupeře a všechny pochytal.
9: Byl to zvláštní zápas v tomhle tomu hledu. Já jsem koukal o ty první dvě třetiny na to skóre těch střel, protože tady Holtučku to ukazujou a Spartek měl 12, měl asi 6, ale vybavil se, že Sparta měl třeba 6 gólovek z toho, takže byl prostě nebezpečných šancí. Co jsem neviděl, tak kluci zblokovali, takže ideální pondělní večer. No.
0: Počasí.
6: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno se zejména v údolích ojediněle vyskytnou i mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, přes den většinou mírný východní až jihovýchodní vítr. Na hřebenech Krušných hor může odpoledne a večer vítr přechodně i zesílit, výjimečně i s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Na silnici 2/210 u obce Boučí na Sokolovsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Minut po 8 hodině a úterní dobré ráno pokračuje dál. V rubrice Co v učebnicích nebylo, se dnes podíváme až do Ameriky. Jestli pak víte, že se od nás pomalu vzdaluje. Víc nám k tomu řekne Martin Písařík a pozveme vás do Karlovarského muzea, které připravilo výstavu nazvanou Z našich depozitářů. A jaké zajímavosti tam návštěvníci uvidí, tak i o tom bude řeč v dobrém ránu, které pokračuje písničkami Co nestárnou od Ivety Bartoš a Jiřího Korna, tak ať se vám pěkně poslouchá. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ať už je doma v práci nebo na cestách, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. No a pokud vás zajímá, jaké bude počasí, jste ve správný okamžik spolu s námi.
1: Počasí.
0: Je 9:15 a ve vysílání vítám meteoroložku Petru Polívkovou z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
0: Tak jaké počasí máte pro nás na dnešek? Jestli pak nás čeká nejteplejší den tohoto týdne?
2: Dnes bude opět slunečno a teplo, ten nejteplejší den může dnes být, když včera, jak jsem koukala, tak ty teploty byly 23,8 stupně Celsia v Sokolově, nejvyšší maximum, než předpovídáme, že bude většinou mezi 20 až 23 stupni, ale uvidíme, jak se to vyvine, rozhodně bude jeden z těch nejteplejších v tomto týdnu, jinak budeme mít jasno nebo skoro jasno a teď v těch ranních hodinách se mohou ještě výjimečně někde v údolí vyskytovat mlhy, ale ty se budou postupně rozpouštět. Nahoře nám ty teploty vystoupají někdy kolem 18 stupňů Celsia a bude nám zpočátku foukat slabý vítr, ale během se většinou rozfouká na mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu a na hřebenek Krušní hor tam může foukat ještě o něco více odpoledne a večer, může tedy přechodně vítr zesílit a výjimečně může být snáze kolem 15 metrů za vteřinu.
0: Tak taková je předpověď počasí pro náš Karlovarský kraj a co nám přinese středa?
2: I ve středu bude slunečno a teplo, bude jasno až polojasno. Ta polojasná obloha bude díky vysoké řídké oblačnosti, která se k nám rozšíří od severozápadu již během noci, ale to sluníčko bude stále prosvítat a opět se v ranních hodinách mohou v údolí výjimečně vyskytovat i mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou mezi 10 až 7 stupňů, v údolích při uklidnění větru může být o něco chladněji až kolem 5 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty vystoupí mezi 19 až 22 v pohoří ojediněle až 23 stupňů Celsia a foukat bude slabý vítr, během nepřechodně mírný východní až jihovýchodní o rychlostech 2 až 5 metrů za vteřinu, takže by ten vítr měl být o trošičku slabší než dnes nebo v těch odpoledních hodinách dnešních.
0: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Petrou Polívkovou, děkuji a mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: Další z písniček od nás pro vás na rádiu vašeho kraje, kapela Činasky. A teď přijměte pozvánku do Karlovarského muzea, kde zapátrali mezi sbírkovými předměty uloženými v depozitářích. No a našli tam zajímavé rarity a ty představili v nové expozici. Jmenuje se Z našich depozitářů a s ředitelkou muzea Dominikou Košešníkovou natáčel náš redaktor Josef Šorfa.
1: Dá se vůbec počítat, kolik exponátů máte v depozitářích?
2: Počet kusů vám neřeknu, ale řeknu vám číslo přesné inventárních a přírůstkových čísel zapsaných v centrální evidenci sbírek a to je cirka 60 tisíc.
1: Počítám, že to budou exponáty typu od velkých skříní po miniaturní prstýnky. Podle jakého klíče jste na výstavu vybírali?
2: Vybírali jsme předměty kuriozitní a předměty, které nebyly nikdy vystaveny.
1: Poznamenává ředitelka muzea Karlovy Vary Dominika Košešníková.
2: Jednou z rarit jsou zrestaurované střelecké dřevěné terče, které návštěvníci ještě nikdy neviděli. Jsou od konce 17. století do konce 19. století.
1: One by mohly docela dobře sloužit jako nástěnné obrazy. My teď stojíme před terčem s výjevem vítězného oblouku a vypadá to téměř jako obraz, nebýt tam těch děr, které nejsou tedy po červotoči, ale po kulkách.
2: Krásnou vitrínou je vitrína s naším stříbrem a vidíme zde především lokecké lidové šperky, které se nosily na lidových krojích. A zároveň jsou tady kroužky na ubrousky, které patřily na slavnostní stůl. Jednou z rarit je kompozice postavy mořského pána a nádherné plachetnice, kterou drží nad hlavou.
1: To bude možná jediný mořský muž, kterého kdy návštěvníci viděli. Je to opravdu mužská postava, nicméně ten má obě nohy, ale na každé místo chodidel ploutve. A na své si tu přijdou i kuřáci.
2: Ano, jsou tady fajfky.
1: A to jsou fajfky, se kterými chodili tady lázeňští hosté?
2: Ano, nejenom lázeňští hosté, ale i různí sedláci.
1: No a vidíme i dřevěné předměty. Teď nevím, jestli je to váleček na vzor, na omítku, anebo na nějaké cukroví.
2: Je to na cukroví, na vykrajování nebo vyvalování perníků.
1: Nechybí různé sošky svatých, keramika, nádherně vyšívané střevíčky. A co udeří do očí, tak to je pohled na vitrínu s porcelánem tak jemným, že by snad i v Číně záviděli.
2: Určitě. To je naše chlouba, porcelánová sbírka.
1: Koukáme na nádherné panenky, tak zhruba 20 cm vysoké, s širokými sukněmi, zdobenými drobnými květinovými motivy i krajkami.
2: Když se na tu krajku zaměříte, tak máte pocit, že je to skutečná krajka, ale on je to velmi jemný porcelán.
1: To už se dostáváme k další raritě.
2: Je to bič na dobytek, konec 19. století.
1: A je spletený podobně jako třeba velikonoční pomázka.
2: A právě proto se nám to líbilo, že to evokuje tu vesnici, lidový život a zase ten folklor, který je tím ústředním motivem.
1: Poznamenává ředitelka muzea Karlovy Vary Dominika Košešníková. No a my si tím bičem můžeme v závěru příspěvku pomyslně zapráskat. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Chodově na Sokolovsku plánují navýšit počet strážníků ze současných 16 na 20. Radnice totiž uvažuje o rozšíření hlídek policistů, a to na pěší a motorizovanou. Jak uvedlo vedení města, takový model by měl v Chodově začít fungovat od příštího roku. Mariánské Lázně budou hostit 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Uskuteční se v neděli 11. října na zdejší kolonádě. Navštěvníci festivalu se dozví zajímavosti z oblasti ovocnářství. Můžou si prohlédnout výstavu o stromech v krajině a vychutnat si kulinářské speciality a nápoje. V Aši skončila rekonstrukce městského bazénu. Radnice za práce zaplatí asi 200 milionů korun. Kromě obvodových zdí je v objektu vše nové. Od bazénových van, sociálního zařízení, technologií i wellness centra. Úpravy se týkaly jen samotné budovy. Venkovní prostory bude město kvůli financím řešit později. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. Dva z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Evropská unie uvalila sankce na 10 lidí a 17 organizací v souvislosti s násilnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska a na okupovaná území Ukrajiny. Sankce se nově vztahují na několik dětských táborů a sportovních center či na ministry školství a sportu v okupovaných regionech. Tým Evropy ovládl po 6. tenisový exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazil 13-5, pomohl k tomu i Jakub Menčík, který vyhrál v Londýně 2 zápasy ve 4 hře a 1 prohrál ve 2 hře. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 6 mezi Karlovými Vary a Bošovem pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na svatého Michala, když severní a západní vítr věje, tuhá zima k nám pak spěje, říká jedna z pranostik, ale myslím, že by se mohla vyplnit spíš ta další. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. No, tak uvidíme. Mužské křestní jméno Michal má hebrejský původ. V Bibli se jménem Michael nazýval jeden z apoštolů. Jméno se vykládá jako ten, který je jako Bůh anebo podobný Bohu. Michal je tedy zkráceninou jména Michael. Tak Michalům a Michaelům teď bude zpívat Helena Vondráčková, no a vy ostatní si počkejte na soutěž. Je 8:30, 3 minuty. Krásné ráno.

0: Tam, kde jste si naladili náš ranní program plný hudby a informací, přejeme prýma úterní ráno na hodinách 8.39 a teď už pojďme soutěžit. Dnes pro vás máme rodinné vstupné na putovní výstavu, na níž si můžete připomenout legendárního pana Tau s kouzelnou buřinkou a deštníkem a jeho velká a malá dobrodružství. Tak jestli pak si vzpomínáte na tento televizní seriál a chcete si ho znovu připomenout, tak pokud ano, volejte k nám do studia na telefonní číslo 221 55 37 37. Legendární pan Tau míří na západ Čech u příležitosti 60. výročí uvedení pilotního dílu. Zamíří úspěšná putovní výstava také do Karlových Varů. Originální kostýmy, fotografie z natáčení, dobové plakáty a mnoho dalších aktivit si v Alžbětiných lázních můžete prohlédnout až do 25. října. A my nabízíme rodinné vstupné. Tak ještě jednou připomínám telefonní kontakt do soutěže. Je to telefonní číslo 221 55 37 37 a na telefonu už první soutěžící. Kdo pak se dovolal? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, pan Václav, Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, pane Václave. Kouzelná buřinka, černý deštník a laskavý úsměv. Tak pan Tau, myslím, že bavil děti i dospělé po celé dekády. Určitě si ho taky vybavíte, veďte. Je to tak?
1: No samozřejmě.
0: Samozřejmě. A jestli pak se vybavíte, který herec stvárnil pana Tau, to je totiž dnešní soutěžní otázka. Dáte to nebo chcete možnosti?
1: Dáme to, Otto Šimánek.
0: Ano, je to tak, je to správná odpověď.
1: Jo.
0: Slyším, že máte radost, tak to já mám taky radost, je to skutečně tak, byl to Otto Šimánek a já dodám, že na jeho počest byla v Třešti, kde se narodil, instalovaná dřevěná jasanová socha, zobrazující herce v roli pana Tau s typickým pohybem ruky u klobouku a jejím autorem je Daniel Stejskal. Takže, pane Václave, dnešní výhra rodinné vstupné je vaše, takže já vám gratuluji a dodatečně k včerejšímu svátku všechno nejlepší.
1: Děkujem.
0: Tak jo, mějte se hezky, naslyšenou, pěkný
1: naslyšenou.
0: Den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ranní pohodu přejeme ve společnosti Českého rozhlasu. Je 8:45 a dnes čekejme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 20 do 23 stupňů Celsia, na horách od 16 do 19 stupňů. Přes den povane většinou mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Na hřebenech Krušných hor může odpoledne a večer vítr přechodně i zesílit a dosáhnout výjimečně kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž, ta je dnes mírná na stupni číslo 1. A jaké jsou naměřené teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 29. září? Tak minimální teplota minus 5,2 stupně Celsia byla zaznamenána v Šindelové v roce 2018, zatímco maximálních krásných 26,5 stupně naměřili Františkovi Lázně v roce 1961.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

úterní dobré ráno nám zpestřila svou písničkou slovenská zpěvačka Darina Rulincová, která koncem prázdnin oznámila roční pauzu od své hudební kariéry a nedávno se provdala v Itálii za bývalého fotbalistu Pavla Nedvěda. Za 10 minut to bude 9. hodina dopolední, náš ranní program se po zprávách přehoupne v dopolední vysílání, no a tím vás provede již Michaela Vondráčková. Tak tedy užijte si předposlední zářijový den v naší společnosti a mějte se krásně, mějte se fajn. Loučí se Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Sokolově skončila rekonstrukce domu Egerius na Starém náměstí. Ostrov u Karlových Varů završuje rekonstrukci městské sauny. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Sokolov dokončil přestavbu nevyužívaného domu Egerius na Starém náměstí. V přízemí bude pobočka městského infocentra a v horních patrech je 5 městských bytů. Přestavba stála 27 milionů korun, které město zaplatilo ze svého rozpočtu. Radnice objekt v minulosti vykoupila od soukromého vlastníka, protože byl v havarijním stavu. Pokračuje vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková.
3: Je to jeden z postupných kroků revitalizace a zatraktivnění Starého náměstí, kdy úplným prvopočátkem byly stavební úpravy knihovny, potom následovaly práce na ozelenění Starého náměstí plus vybudování mobiliáře, mlhoviště a podobně.
2: Nového provozovatele městské sauny vybrali představitelé Ostrova na Karlovarsku. Aktuálně město dokončuje rekonstrukci zařízení. Zahájení provozu plánuje ostrovská radnice na přelom října a listopadu.
4: Ostrov u Karlových Varů dokončuje rekonstrukci sauny za 30 milionů korun. V objektu u koupaliště teď zajišťuje zejména vnitřní vybavení. Následně bude muset oživit všechny instalované moderní technologie, mezi které patří bateriové úložiště, elektronický systém objednávek a rozšířená nabídka procedur. Z Ostrova Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
2: V Česku v posledních letech přibývá případů nádorů v ústech a krku. Způsobovat je můžou mimo jiné HPV viry. Infekce se přenáší především při sexu. Právě na výskyt HPV viru u lidí nad 40 let se zaměřuje nová studie olomouckých vědců. Pokračuje pověřená přednostka kliniky zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc Iva Voborná.
5: Čísla máme z mnoha států, zemí a různých studií, ale vlastně ta incidence jako taková nebyla prozatím nijak evidována a zjišťována v České republice. Takže tahle ta studie vlastně je za účelem zjištění incidence orofaringeálních nádorů, které mohou být způsobeny právě těma HPV virama.
2: Íránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Uvedl to íránský minister zahraničí Abbas Araghchi, podle kterého Teherán seznámil prostředníky se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Írán očekává během dneška. Americká strana se zatím ke svému oddělenému jednání s katarskými mediátory nevyjádřila. Prezident Donald Trump ale dřív vyloučil, že by Íránu nabídl zrušení sankcí nebo uvolnění zmrazených fondů. Nepřímá jednání v New Yorku mají přiblížit řešení situace v zablokované Hormuzském průlivu.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Povene většinou mírný východní až jihovýchodní vítr. Na hřebenech Krušných hor výjimečně s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 6 nedaleko od bočky do Žlutic na Karlovarsku havarovalo osobní auto do svodidel. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný, doprava je řízena Kyvadlově. A na silnici 1/6 v Bochově na Karlovarsku ve směru na Herstošice dejte pozor na provozní kapaliny na vozovce. Jezdí se jedním jízdním pruhem, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné úterní teď už dopoledne přejeme, s vámi je Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Scháníte někdy na internetu levné léky? Za chvilku vám řekneme, proč byste s tím hned měli přestat, protože to může být pěkný hazard. V rubrice Úsměv prosím nám Luděk Sobota poradí, jak vymalovat byt, a podíváme se třeba i na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy. Tak zůstaňte s námi, přejeme vám pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela

0: Zdraví v cajku.
1: Snaha ušetřit nebo sehnat lék, na který je běžně zapotřebí lékařský předpis. To jsou hlavní důvody, proč lidé kupují padělané léky. Povídat si o nich přišel Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Které typy léků se nejčastěji podělají?
2: Nejčastěji jsou zachyceny léky, které muži používají při poruchách erekce. Dále se často falšují léky na spánek nebo na psychické problémy, například antidepresiva, hypnotika, dále léky na tlak nebo cholesterol. A v dnešní době jsou velmi populární moderní léky proti cukrovce a obezitě, takže ty jsou dneska číslo jedna v hitparádě padělaných léků. Situace je tak absurdní, že si můžete koupit padělky léků, které ještě nebyly schváleny a jsou teprve testovány ve vědeckých laboratořích.
1: To je rychlost. Co všechno člověk riskuje, když si obstará padělek?
2: Nejčastěji pacient riskuje to, že si vlastně koupil jenom velmi drahé placebo. To znamená, že v tom léku vůbec není účinná látka. Znamená to, že se vlastně neléčíte a ta vaše nemoc může pokračovat, zhoršit se, může ohrozit vaše zdraví. Další častý problém je, že tam sice ta účinná látka je, ale není tam správné množství. Pokud je tam moc nebo málo, hrozí něco podobného, buď se vaše nemoc neléčí, nebo hrozí riziko, že se předávkujete a způsobíte si třeba nějaký kolaps nebo zhoršení toho zdravotního stavu.
1: A když to posunu ještě dál, do jaké míry hrozí, že jsou v tom padělaném léku i nějaké vysloveně nebezpečné látky?
2: I to se bohužel stává. Dokonce se stává, že někdy do těch léků padělatelé dávají, co mají po ruce, třeba sádru nebo cement. V padělcích léků byly nalezeny také třeba těžké kovy, průmyslová barviva nebo nějaké plísňové toxíny. V těchto případech, zvlášť při dlouhodobém užívání léku, si můžeme způsobit vážnou nemoc nebo dokonce smrt.
1: Můžeme vůbec říct, co všechno se za padělek považuje?
2: Od těch vyloženě padělaných léků, o kterých jsem mluvil, že vlastně tam máte jenom sádru nebo cement a není tam žádná účinná látka, až po to, kdy ty léky vypadají velmi podobně jako to, co si můžete koupit v lékárně, jenom nebyly vyrobeny ve farmaceutické továrně, ale někde ve sklepě v jihovýchodní Asii. Ale padělek je také to, když třeba léky byly špatně skladovány, a nebo už jsou to prošlé léky a je tam sfalšována jenom ta doba expirace, čili je to vlastně jenom prošlý lék.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Jak si pojistit to, abychom se k padělku vůbec nedostali? Jaká pravidla dodržovat?
2: V zásadě je to velmi jednoduché. Pokud budete léky pořizovat jenom v autorizovaných kamenných lékárnách, tak byste se k padělkům dostat neměli. Je to naprosto výjimečné. To znamená, měli bychom se vyhýbat různým e-shopům. Dalším problémem jsou také různá diskuzní fóra, například lidé, kteří trpí diabetem nebo nemocemi srdce, tak tam zkoušejí ti obchodníci prodat padělané léky. Pozor na sociální sítě. Velmi často ti padělatelé tvrdí, že jim třeba zbyly léky z léčby jejich příbuzných a podobně, a je to velmi těžko kontrolovatelný kanál k šíření těch padělků.
1: Co dalšího by nás případně mělo varovat?
2: Určitě, když dostanete do ruky jakýkoliv lék, jakoukoliv cestou, kde ten obal je nějaký poškozený, nebo jsou tam poškozené takové ochranné prvky. Rozhodně žádný lék, ať ho dostanete jakoukoliv formou, by neměl být otevřený, to balení by nemělo být poškozené. Informace by měla být v češtině a měl by tam být příbalový leták. Pokud cokoliv z toho nastane, raději ten lék nepoužívat a poradit se v nejbližší lékárně.
1: Mimochodem, znám způsob, jak prodejce padělaných léků přelstít. Víte jaký?
2: Nevím.
1: Zaplatit padělanými penězi. Loučím se s doktorem Miroslavem Šutou. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Malovali jste někdy byt? Pak asi budete vědět, o čem Luděk Sobota mluví.
2: No, teď ale škrábat se mi zachtělo, jo, škrábat, to vám můžu říct, na škrábání, jo. Ne, na to vám stačí docela i, dejme tomu, nějaká třeba i stará špachtle, jo. Špachtle ovšem v žádném případě, přátelé, by neměla být tupá, víte? To byste se s ní zbytečně nadřeli. No a teďka se špachtlí taky po celé místnosti, tam a zpátky, nahoru a dolů. Přátelé, já byl už vyřízený a poradce nebyl hotový. A to už měla přijít manželka. Já jsem si říkal, co jí řeknu, teď tam to vypadalo, teď ty flašky, jo, to všecko, no, tam to vypadalo, teď si říkám, co já jí řeknu a už teďka měla přijít, tak aby jako byla spokojená, teda nebyla tak moc nespokojená, tak jsem si vlez do postele, dal jsem si mokrý hadr na hlavu a když ta manželka přišla, tak ji pojám, tak si představ, za tu dobu, co ty si tady nebyla, já jsem asi pravděpodobně chytil nějakou nemoc. Ta manželka, přátelé, ne, že by mě litovala, vůbec nevíte, co ona udělala. Chytla štětku za chlupy a vyhodila jí z okna. Takže mě, přátelé, nakonec byla zase jenom ta moje stará špachtle.

0: tipy pro volný čas.
1: A teď už se pojďme podívat na to, kam dnes můžeme vyrazit. V Plzni stále pokračuje filmový festival Finále Plzeň. Dnes festival uvede například od 17.30 film Vyvolený a od 8 hodin večer dokument nazvaný Kdyby se holuby proměnily ve zlato. V městském kulturním středisku v Domažlicích vystoupí dnes Sandra Pogodová, Jitka Asterová a Linda Finková, a to v zábavné talk show Sirény na cestách. Začátek akce je v 19 hodin. V plzeňském Zachspabu zahraje od 20 hodin Balkán Party Band a Velká synagoga v Plzni takta láká pro změnu od 19 hodin na recitál nazvaný Malý princ. Tvůrčí dílna, při které zájemci zjistí, jak se v Japonsku ručně vážou knihy, začne v Karlovarské krajské knihovně dnes 15 hodin. A městská knihovna Chodov zve k výpravě na ptačí stezku pro malé i velké. Vede okolním parkem a pozor, kdo na stezce vyluští tajenku, může si do 17 hodin vyzvednout v knihovně malou odměnu. My teď písničku ale posíláme úplně pro všechny. Bude to Václav Neckář a my vám i nadále přejeme pohodové dopoledne.

0: A v našem dopoledním vysílání teď zamíříme na Šumavu. Výhodné ceny vstupného, slevy na lanovky v restauracích a nebo na wellness. To vše nabízejí zážitkové karty od destinace Šumava žije. Až dosud byly určené pouze pro ubytované návštěvníky, nově si ale můžou kartu výhod pořídit i místní a využívat jejich benefitů. Třeba zdarma vyjet historickou lanovkou na pancíř a bezplatně si zajít na rozhlednu.
1: Ivou, obyvatelkou Železné Rudy, jsme právě vyjeli lanovkou na pancíř. Jízda lanovkou je jednou z nabídek karty Šumaváka.
2: S kterou určitě si uděláme výlet na pancíř pravidelně jednou až dvakrát za rok.
1: Takže tento benefit zrovna vy využijete?
2: Určitě, takže mám radost, že se objevil takhle v kartě Šumaváka.
1: Další věc, kterou nabízí karta Šumaváka, je vstup na rozhlednu.
3: Můžeme teda?
4: Děkujeme.
1: Dobrý den. A i tady máme vstup volný a jdeme nahoru. Kolik z nás čeká schodů, víte?
3: Spočítáme.
1: 66?
3: 8.
1: 68. Tak jsme tady. No to je nádhera.
2: No je, já jsem tady už asi posté a po každé mě ten výhled neskonale překvapí, jak je to tady nádherný.
1: Je něco, co třeba se vám v té nabídce karty Šumaváka líbí víc, méně, co vám tam chybí, co byste tam uvítala?
2: Já jsem zatím s nabídkou karty Šumaváka spokojená. Určitě ráda využiju různé slevové nabídky do kaváren, na cukráren. Už jsme byli s dcerou i na koloběžkách, udělali jsme si výlet k Černému jezeru. No a budu určitě ráda, když se nabídka bude rozšiřovat.
1: Chatu pancíř provozuje Vendula Klášterková. Vy jste se zapojili do karty Šumaváka. V čem vidíte tu výhodu?
5: Tak myslím si, že i ty lidi, co tady žijou v Rudě, tak ne každý den mají čas někam navštívit, takže si myslím, že tohle třeba vytáhne, aby se sem třeba podívali a viděli, jakou krásu tady mají na vrcholu.
1: Karta Šumaváka je projektem Destinace Šumava žije.
6: My jsme vlastně v květnu spustili Šumavakart, což je turistická karta pro turisty. A protože jsme chtěli, aby prostě ten destinační management neměl pouze výhody pro ty turisty, tak na základě toho jsme právě navázali teďko tu kartu Šumaváka.
1: To už dodává ředitelka destinace Šumava žije, Monika Bendlová.
6: Samozřejmě pro ty místní, kteří jsou tady celý rok, ta nabídka je třeba ať už omezená od pondělí do čtvrtka, kdy chceme jako podpořit, řeknu, i takovou třeba tu mimo sezónu, anebo ne tu hlavní provozní dobu. Jsou tam třeba vyšší slevy i v mimo sezóně, než třeba z hlavní sezóně. A jsou tam třeba na té kartě Šumaváka ty určitý vstupy zdarma.
1: Karta Šumaváka je zdarma a zatím je jen pro obyvatele Železnorudska. Do budoucna jich chce ale destinace Šumava žije rozšířit i do dalších oblastí, třeba na Klatovsko, Sušicko, Kašperskohorsko, Modravsko a další. Ze Železné Rudy Jitka Englová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Ano, dneska mají svátek Michal a Michael. Bohu podobných tu máme víc jak 120 tisíc. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. V roce 1938 byla v Mnichově uzavřena Mnichovská dohoda. Zástupci čtyř zemí, Británie, Francie, Německa a Itálie, se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit Sudety, tedy pohraniční území obývané především Němci, Německu. Silniční a tramvajový Štefánikův most v Praze byl uveden do provozu přesně před 75 lety v roce 1951. Byl vybudovaný na místě bývalého mostu císaře Františka Josefa I. Dlouhá léta to byl Švermův most. Emil Zátopek také před 75 lety v roce 1951 vytvořil ve Staré Boleslavi světový rekord běhu na 20 000 metrů. Tento světový rekord platil skoro 12 let. Pěkně nadupaný sporták uvedla na trh automobilka Chevrolet přesně před 60 lety v roce 1966. Dostal označení Camaro. Když se tehdy zástupci tisku zeptali, co to slovo znamená, odpovědí bylo malé zvířátko, které požírá Mustangy. I těm prvním dovádělo pod kapotou 350 koní. Jeho korejská automobilka Kia představila před 20 lety v Paříži na autosalonu produkční verzi modelu Seat, který se vyrábí ve slovenské Žilině. Kulatou 90 by dneska měl italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi. Díky němu vznikl výraz berlusconizace. Ten označuje kumulaci mediální a politické moci. Já přeju hezký den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Krajská správa silnic v těchto chvílích otevírá první část obchvatu Veselova. Rozsáhlá rekonstrukce městského bazénu v Aši je hotová. 15 000 lidí v okolí obce Odolena voda jsou stále bez pitné vody kvůli kontaminaci olovem. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Krajská správa silnic v těchto chvílích zpřístupňuje silnici mezi Veselovem a Žluticemi na Karlovarsku. Obchvat měří zhruba 1,5 kilometru. Náklady na stavbu dosáhly téměř 100 milionů korun, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk, který kandiduje v letošních komunálních volbách za hnutí ANO.
4: Obnovením provozu skončí objízdná trasa vedená ze Žlutic přes Chýši a Bošov po silnici druhé třídy a následně po silnici 6 směrem na Karlovy Vary. Přímé spojení Žluticka s krajským městem se tak vrátí do běžného režimu.
3: Celý obchvat Veselova ale zatím hotový není. Stavba pokračuje směrem ke křižovatce Knínice a k budoucímu napojení na dálnici D6. Aši skončila rekonstrukce městského bazénu. Radnice za práce zaplatí asi 200 milionů korun. Kromě obvodových zdí je v objektu vše nové. Od bazénových van, sociálního zařízení, technologií i wellness centra. Úpravy se týkaly jen samotné budovy. Venkovní prostory bude město kvůli financím řešit později. Otevření bazénu radnice naplánovala na měsíc říjen. Voda z vodovodu v obci Odolena voda pořád není pitná. Obyvatelé okolních obcí jsou proto závislí na cisternách. Výjimkou je oblast Zahájí v obci Chorušice, kde už lidé vodu z kohoutku pít můžou. Aby mohly vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu v síti za znovu pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí. Technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup očekává, že dodávky pitné vody budou obnovené během několika dnů.
5: Na to, abychom mohli zrušit to omezení, tak musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavená a včera ještě se nám v lokalitě Odolena voda, a to konkrétně v obci Máslovice, vyskytl vzorek, který byl nadlimitní.
3: Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci před vojenským konfliktem v případě blokády Kaliningradské oblasti. Napsala to agentura TASS s odkazem na velvyslanectví, které má na starosti diplomatické kontakty s NATO. Ruští diplomaté zdůraznili, že Rusko nemá úmysl podnikat bojové operace proti pobaltským zemím. Dodali ale, že v případě jakýchkoliv pokusů zemí NATO tuto oblast izolovat, Moskva nasadí všechny nezbytné síly a prostředky. Kaliningradská oblast je ruská exkláva vklíněná mezi území Polska a Litvy.
2: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 stupňů. Povane většinou mírný východní až jihovýchodní vítr. Na hřebenech Krušných hor může odpoledne a večer přechodně i zesílit, výjimečně i s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 6 nedaleko odbočky do Žlutic na Karlovarsku havarovalo osobní auto do svodidel. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný, doprava je řízena kyvadlově. Buďte na svých cestách maximálně opatrní. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Také po 10. hodině pokračuje dopolední vysílání rádia vašeho kraje a v něm už za pár minut přivítáme dnešního hosta. S doktorkou Alenou Šepkovou si dnes budeme povídat nejen o duševním zdraví dětí, a to už za chvilku.
0: Dobré dopoledne a Michaela

0: 10 hodin a 10 minut, to je aktuální čas a teď už tady ke slíbenému tématu. Děti pod tlakem, duševní zdraví, vztahy a bezpečí ve školách. Tak to je název mezioborové konference, která se nedávno uskutečnila v Karlových Varech. A jednou z hlavních řečnic byla také doktorka Alena Šepková, praktická lékařka pro děti a dorost, která se v Plzni o malé pacienty stará už 30 let a která je také dnes hostem v našem studiu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Paní doktorko, děkujeme, že jste si udělala čas. Já se rovnou zeptám na tu konferenci. Jaká tam byla hlavní témata?
1: Ono to bylo rozdělené do takových třech bloků. Všechno souviselo takzvaně s duševním zdravím. Ten první blok se skutečně týkal vztahů, emocí, zvládání emocí. A to jak obecně, tak ale i právě v tom školním prostředí. Bylo to nejvíce věnováno vlastně učitelům, školám a tomuto prostředí. Druhý blok, v kterém jsem tedy já byla účastná, se věnoval závislostnímu chování, rizikovému chování dětí a adolescentů. A ten třetí blok se věnoval takzvané neurodiverzitě. A tohleto neslušné slovo vlastně znamená, že ve školách samozřejmě máme i děti s různými poruchami, specifickými poruchami učení, ADHD, poruchami autistického spektra a tak dále, a i k těmto dětem je třeba samozřejmě nějakým způsobem přistupovat. Mm-hmm.
0: Viděla jsem nějaké zvací video na tu konferenci, kde jste říkala, že je rozhodně důležité mluvit o těchto tématech. Je pravda, že v poslední době narůstají počty dětí s duševními, řekněme, potížemi nebo poruchami? Vidíte to i vy ve vaší ordinaci?
1: Bohužel to vidíme. My se s tím velmi potýkáme. Došlo to až tak daleko, že jsme museli žádat i o určité kódy, výkony vůči pojišťovnám, protože mnozí z nás sedí vlastně s dětmi, které mají tyto problémy. A nemusí to být rovnou už jasná psychiatrická diagnóza, ale jsou to prostě různé rozlady, úzkosti, i sebepoškozování a podobně. Takže skutečně přebíráme i částečně takovou tu v uvozovkách první pomoc, než se to dítě případně dostane do péče specialisty, to znamená psychologa, psychoterapeuta, případně i teda psychiatra, protože všichni víme, že bohužel nejenom my jsme personálně na tom nedobře, ale v tuto chvíli možná ještě víc tedy tito specialisti.
0: Zeptám se prakticky jako rodič, jak vlastně rodič pozná, že jeho dítě už není jenom tak normálně řekněme smutné nebo zlobivé třeba, ale že už skutečně může potřebovat nějakou odbornou pomoc v tomto směru?
1: Ty děti výrazně mění vlastně způsob toho svého chování. Buď může u nich narůstat agresivita na jedné straně, na druhé straně se mohou stahovat do ústraní, mohou se mnohdy třeba zhoršit ve škole, mohou přestat vyhledávat kamarády třeba, mohou mít nechuť k dosavadním činnostem, kroužkům, nechce se jim prostě vůbec vystrčit nos, když to tak řeknu. Tráví velmi často čas jenom sami se sebou. Někdy ten pól může být zase ve smyslu nějaké plačtivosti opravdu až takovýhle rozlad. No a to, když už to je v uvozovkách natvrdo, tak rodiče si skutečně mohou všimnout nějakých známek, je třeba sebepoškozování, nejčastěji jsou to takové nehluboké řezné rány na končetinách, kdy ty děti se v podstatě v uvozovkách jakoby trestají za nějaké pocity, nebo naopak si jakoby vyvolávají pocity, které jim tedy jako udělají takzvaně dobře. Takže je to velká škála, nedá se asi jako úplně říct, že je to jeden jediný příznak, ale je to velká škála těch příznaků, které mohou být rizikové.
0: A to už tady je čas, kdy vyhledat asi nejprve ordinaci praktického lékaře a ten potom nasměruje dál.
1: Ono jim asi nic jiného ani nezbývá, upřímně, ale faktem je, že my dokážeme aspoň v tom základě pomoct. Měli bychom upřímně samozřejmě rozlišit i to, zda je to skutečně stav akutní, který potom vyžaduje akutní urgenci. My tady využíváme ambulanci psychiatrické kliniky, to znamená, když tedy, nedej bože, tam dochází k nějakému vyhrožování sebevraždou a tak dále, mluví děti o tom, tak pak to samozřejmě patří na akutní řešení, ale jinak ano, obrátit se určitě na svého praktického dětského lékaře.
0: Závislost dětí a mladistvých na sociálních sítích a návykových látkách, tak to je v poslední době také velké téma, o kterém se mluví. Jak moc vážný tady z vašeho osobního pohledu ten stav aktuální je? A jste vy zastánkyni třeba úplného zákazu sociálních sítí, mobilů obecně pro děti?
1: Tak já to vemu nejdřív ty látkové závislosti. Tam se samozřejmě zcela změnilo portfolio, dokonce se i říká, že mladiství daleko méně pijí alkohol, ale pak užívají různé jiné látky od takzvaně jednoduché marihuany, protože to se považuje za vlastně lehkou drogu a tak dále, což teda je samozřejmě naprosto holý nesmysl to takto vnímat. Nebezpečný velmi je kratom, což si mladí vůbec neuvědomují, že to je opravdu něco, co může i vyloženě ohrožit jejich život. Jsou to různé nikotinové sáčky, jsou to energetické nápoje, o tom se prakticky nemluví, že energetické nápoje jsou vysoce rizikové, vysoce škodlivé. Takže to jsou ty látkové a ty nelátkové nám skutečně velmi, velmi narostly. Jsou to tedy vlastně ty sítě, ta určitá závislost na mobilech, tabletech a tak dále.
0: Což se pardon promítá do toho duševního zdraví.
1: Přesně
0: logicky.
1: Tak, naprosto logicky. To je z několika jakoby v podstatě úhlů. Je to i čas strávený, je to ale i obsah, na který se ty děti dívají. Je to de facto i rozhození režimu, protože ty děti do noci klidně do 12, do 1 v noci a bohužel mnohdy to ani rodiče nevědí, že tráví na těch sítích a je to velmi nebezpečné.
0: A byla byste tady zastánkyní úplného zrušení anebo byste byla proto, aby spíš rodiče si nastavili hranice?
1: Úplné zrušení je v dnešní době nesmysl. Potřebujou dneska, tak jak my jsme prostě hledali informace, kde se dalo, tak pokud je to využíváno ve smyslu hledání informací, ve smyslu nějakých naučných věcí, dobře někdy ve smyslu toho, že je to nějaká hra, film, hezký a tak dále. Důležitý je, že rodiče musí prostě mít kontrolu naprosto jasně.
0: Naším hostem zůstává doktorka Alena Šepková.

0: Hostem v našem dnešním dopoledním vysílání je doktorka Alena Šipková, praktická lékařka pro děti a dorost. My se teď vrátíme k tomu, že nedávno začal nový školní rok, a tak se musím zeptat, zda se nějak, asi ano, projeví ten začátek nového školního roku i v ordinacích dětských lékařů. Děti jsou zpátky v kolektivu, máme tady podzim, ale neptám se tady jenom na to, zda je víc respiračních onemocnění, ale v duchu toho předchozího vstupu také na to, zda třeba je tam nějaký větší podíl stresu ze školních povinností a tak dále.
1: Tak ono je ještě relativně brzo, takže co se týče těch respirací, nevím, jak jsou na tom kolegové, ale my jsme na tom celkem relativně pořád slušně.
0: To znamená, není přeplněné ordinace
1: zatím, ne,
0: čekárny?
1: Zatím určitě ne. Tak my ani čekárnu přeplněnou mít nechceme a nemůžeme, protože objednáváme, takže to je dobré. Samozřejmě už ty děti, které jsou přeci jenom takové úzkostnější nebo víc žádostivější, nebo nastupují, hlavně ten problém trošku začíná tam, kde nastoupili do nové školy, jo, třeba na střední školu a tak dále, tak tam samozřejmě nevědí, co je čeká, jestli to zvládnou, jo, takže pomaloučku to nastupuje. Já to vždycky mám tak jako ve vlnách, jako dlouho se nic neděje a pak třeba mám 3 děti za týden, který potřebují nějakou urgentní pomoc, jo, takže ano, už se to samozřejmě začíná objevovat.
0: Víte, co se zeptám, zda třeba v ordinaci řešíte i takové ty, my jsme se s tím doba setkávali, případy, kdy bolí bříško nebo hlava, protože je třeba před plaváním nebo před nějakou písemkou z matematiky. Poznáte to vy jako lékařka, že to asi není tak úplně, jak dítě říká?
1: Setkáváme se s tím určitě samozřejmě a vždycky říkám rodičům, neříkejte, že si vymýšlí, prostě berte to tak, že to může být pro něj určitá zátěž a spíš potřebuje takovou jakoby podporu, že ty problémy, které to dítě vnímá jako problémy, že prostě zvládne, byť má v tuhle chvíli nějaký strach. Jasně, že to dítě musíme vždycky vyšetřit, abychom nesvedli na psyché to, že tam skutečně bude nějaký problém organický, to je jasný, tak to každý lékař musí vyšetřit, ale pak se dost často dobereme k tomu, že ta příčina je trošičku někde jinde.
0: Tak pak asi mluvit s dětmi.
1: Určitě, komunikace je strašně důležitá a bohužel ta komunikace nám velmi vázne. Já už jsem tuhle uvažovala, že zakážu v čekárně své ordinace mobily, protože když potom vyjdete a vedle sebe sedí rodič a dítě a oba mobilují, tak mě teda se, když to řeknu úplně naplno, ježí všechny chlupy.
0: Čili mluvíte o komunikaci mezi rodiči a dětmi?
1: Mezi rodiči a dětmi, samozřejmě potom je to, pokud to dítě má potřebu, tak komunikujeme spolu, to je určitě jasné.
0: Ještě se zeptám na tu imunitu, je podle vás u těch školáků nebo předškoláků, nebo jak podle vás nejlépe posilovat imunitu? Ptám se, zda jste zastáncem takových těch potravinových doplňků, vitaminů preventivně, anebo v uvozovkách stačí dodržovat zdravý životní styl, vhodnou stravu a to je v pořádku?
1: Tak to, co jste teď řekla na konci, je úplný základ. Pestrá strava, dostatečný pobyt venku, mohou se i otužovat, to samozřejmě nezačínáme na zimu, ale určitě tohle to má velký vliv. Pokud dítě jí pestrou stravu, skutečně ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, maso a tak dále, to, co doporučujeme, tak si nemyslím, že nutně potřebuje preventivní dodávku vitaminů. Pokud tam je samozřejmě nějaký problém s přijímáním těchto potravin, tak tam třeba občas nějaká kůra, proč ne, ale primárně je to vždycky ta potrava. Co se týče případně nějakých preparátů na podporu imunity, tak tam vždycky rodiče už trošku znají to svý dítě, takže pokud je tam třeba častější nemocnost, pokud nějaký rozumný preparát na podporu imunity to dítě dostane, asi se mu neublíží, vždycky je to ale nutné opravdu dávkovat, není to prostě půl roku v celku. Je nutné si uvědomit, že předškolní děti, školkoví děti mohou mít, udává se různě 6 až 8 infektů v průběhu té sezóny, samozřejmě, že ne těžkých, ale takových těch běžných kašlů, rýma, je to naprosto fyziologický.
0: Teď jsme u té rýmy, jak jste řekla, to se často řeší ve školkách, ve školách. Vy nám sem posíláte dítě s rýmou, nemocné dítě. Když je to jenom rýma, jak rodiče říkají, poslat dítě do školy nebo ho nechat doma?
1: Tak já si myslím, že pokud je to opravdu jenom rýma a to dítě je schopný se nějakým způsobem vysmrkat a není to tak, že by mu tekly zelený nudle až nevím kam, tak si myslím, že asi skutečně s rýmou, s každou rýmou zůstávat doma asi není úplně možný, protože to by možná některé to dítě vlastně do té školy vůbec nedošlo. Jo? Takže vždycky je třeba posoudit ten celkový stav. A samozřejmě pokud už jsou tam potom dráždivé kašle, vykašlávání hlenů, tak to už takové dítě si myslím, že kolektivu nepatří a pokud je nějaká teplota, byť malá, no tak to už vůbec ne.

0: Dalibor Janda, vždycky jsem to já. V našem dopoledním vysílání máme dnes hosta doktorku Alenu Šepkovou, praktickou lékařku pro děti a dorost. Já se vás také musím zeptat, zda ten obor dětské lékařství, to byl váš sen od malička? Od malička jste chtěla léčit malé pacienty?
1: Tak obecně ano. Já jsem vystudovala ještě tehdy existující fakultu dětského lékařství, protože jsem skutečně chtěla dělat dětskou medicínu. Pravdou je, že k tomuhle tomu svému oboru, to znamená praktickému dětskému lékařství, jsem trošku přišla jako slepý k houslím, protože vlastně za socialismu byly tyto takzvané obvody, tehdy se říkalo pod Městským ústavem národního zdraví, a po revoluci se tohle všechno rozpadlo a mě hrozilo, že zůstanu úplně bez místa. Takže jsem pak nakonec tedy zakotvila v té ordinaci, co kotvím pořád. Ale musím říct, že mě ten obor chytnul a dělám ho moc ráda a moc si nedovedu představit, že bych byla v nemocnici. Já jsem si radši sama svým pánem a radši si to všechno tak jako řídím a jsem s tím spokojená a líbí se mi ta komunikace s těmi rodiči, protože v nemocnici, když jste vidíte to dítě třeba, já nevím, 10 dní, 14 dní a pak už o něm nikdy nevíte a tady vlastně má to dítě od toho miminka a pak odchází v 19 fousatý muž a největší odměna je potom pro mě, když mi řekne, že se mu ode mě nechce, takže to je fajn.
0: A nebo se potom možná to původní miminko vrátí jako maminka se svým miminkem. Stává se vám to?
1: No, to se mi stává opakovaně a bohužel tedy dokonce už některé moje bývalé pacientky, pravda, když jsem nastoupila, tak už jim bylo trošku víc, tak už dokonce jsou babičkami, takže já už dokonce mám i vlastně třetí generaci, ale je to příjemné, je to prostě vidět, že jsme navázali nějaký hezký vztah a ten pokračuje.
0: My jsme říkali, že přes 30 let se staráte o dětské pacienty v Plzni. Můžete nějak zhodnotit, jestli třeba za tu docela dlouhou dobu, 30 let je dlouhá doba, ti dětští pacienti nějak změnili a co děti? Možná i jejich rodiče, na to se zeptám. Dá se to nějak říct, že je tam nějaký vývoj, nějaká změna?
1: Je tam určitě změna. Dnešní rodiče jsou daleko více samozřejmě komunikativní, daleko víc hloubají, daleko víc se ptají, což mi úplně nevadí, jako si myslím, že ta komunikace je důležitá. Jenom bohužel právě tím přístupem k těm různým sítím a k tomu, co se na nich bohužel tedy někdy objevuje, tak je to mnohdy složitější, protože někdy, co je psáno na té síti, tak to mají představu, že je teda jako správně a ono to tak bohužel ne vždycky je.
0: Si něco nastudují na internetu a pak s vámi polemizují.
1: Tak, přesně tak. Ale víte co, když polemizují jakoby racionálně, jak říkám, já s tím nemám problém, jo, jenom jde o to prostě si uvědomit, že mám nějaké odborné vzdělání a že možná něčemu rozumím trošku líp. Co se týče těch dětí, změnilo se celé portfolio nemocí, nebo respektive rozšířilo. Takové ty normální v uvozovkách angíny, kašle a tak, ty samozřejmě jsou dál. Hodně to zmíněné duševní zdraví. Bohužel velmi často bojujeme se zácpou, já to tady musím říct, protože bych velmi apelovala na rodiče, aby se věnovali vyprazdňování svých dětí, protože to je, nepamatuju si.
0: Myslíte úplně od malička?
1: Úplně od mala, kdy je nějaký nácvik, samozřejmě nelze to nechat jenom tak, protože to je opravdu velmi častý problém a to jsem kdysi nezažívala.
0: Takže a čím to je podle vás?
1: No právě trošičku si myslím, že je to takovým tím ztrátou takového toho režimu a takových těch nějakých mantinelů, který ne vždycky ty rodiče jsou ochotní nastavit a ty děti je potřebujou je obecně ty mantinely, aby měly nějakou určitou jistotu ukotvení v tom životě. Takže ta přespřílišná volnost taky není úplně správně, takže v tom se asi to jako trošku změnilo, jinak prostě jsou děti, které jsou miláčkové, jsou děti, které prostě jsou takzvaně zlobiví, ale musíte si poradit v ordinaci s každým.
0: Teď možná trochu odborněji, četla jsem nějaký titul z roku 2021, kde jste psala, budu citovat, obávám se o budoucnost primární pediatrické péče, byl to svět praktické medicíny. Proč a čeho se obáváte?
1: No, nás hodně ubylo jako dětských praktiků a bohužel v tom portfoliu, které stále ještě existuje, je možná už teďka 3/4 lidí, kteří jsou nad 60 let. A když jsme kdysi na to upozorňovali, tak asi každý si myslel, že si děláme legraci. Pak nám bohužel byl zrušen samostatný obor praktické lékařství pro děti a dorost, který generoval nebo začínal právě v té době generovat kolegy, kteří by bývali mohli přebírat praxe. A dneska je to si tak, že sice do pediatrie obecně, protože máme společné vzdělávání s nemocničními kolegy, nastupuje poměrně hodně mladých kolegů, ale upřímně nevím, kam se potom ztratí.
0: Čili se obáváte, že bude málo pediatrů?
1: No těch praktických, ono těch, v těch nemocnicích je poměrně dost, ale u nás prostě to není úplně v pořádku.
0: Tak abychom nekončili úplně pesimisticky, tak jedna vyloženě optimistická zpráva. Vy jste nedávno zaznamenala úspěch v publikační soutěži. Řekněte prosím, o jakou soutěž šlo a o jakou publikaci se jednalo.
1: Tak jednalo se o učebnici pediatrická propedeutika v primární péči. Propedeutika znamená takové ty úplné základy vyšetřovací. A dostali jsme s kolegy, protože to není jenom moje dílo, ale i kolegů, dostali jsme cenu předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Umístili jsme se ještě s dvěma dalšími autory a kolektivy na druhém až čtvrtém místě. Musím říct, že si toho velmi vážím a upřímně si velmi vážím toho, že už to vlastně byla naše druhá cena, protože my jsme před 3 lety vydali učebnici praktické dětské lékařství a ta také získala druhé místo v této soutěži, takže si myslím, že se nám to asi podařilo a byla bych moc ráda, aby studenti, mladí lékaři, ale i kolegové, aby si v ní našli to svoje, co potřebují pro praxi.
0: Moc gratulujeme a končíme optimisticky.
1: Díky moc.
0: Děkujeme, že jste dnes byla hostem v našem vysílání, doktorka Alena Šepková. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naschánou.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Přehrada Březová u Karlových Varů se v posledních týdnech významně změnila. Její hladina kvůli suchu klesla o více než 2,5 metru a vodní plochu rozdělila na dvě části. Na první pohled stará cesta. O cestu ale nejde. Nad hladinou se vynořila část starého mostu, kterou si denně přichází prohlédnout stovky lidí.
1: Tady děda chytal ryby nahoře a když bylo míň vody opravdu v některých těch suších podzimech, tak chodil po tom mostě a měl po krk třeba vodu.
2: Říká pan Miroslav, jeden z pamětníků, pro kterého je zatopený kamenný most na dně vodního díla vzpomínkou na staré časy.
1: V 83. jsem stál, tady jsou tři klemby, tak jsem stál pod těma klembama, jak jsem byl malej špunt, tak to vypadalo ohromný. A on ty klemby mají třeba 4-5 metrů.
2: Pan Miroslav patří mezi návštěvníky, kteří teď ke snížené hladině vodního díla přicházejí po stovkách. Stejně jako pan Jaromír.
3: Já jsem tady teda 35 let, ale za tu dobu to nepamatuju, že by to bylo takhle. Je to zážitek, teda rád si to tady prohlídnu, pochodím, abych viděl, jak to tady bylo původně. No.
2: Poslouchá nás pan Karel, také přijel se podívat na sníženou hladinu vodního díla Březová, jaký na vás to dělá.
4: Samozřejmě asi jako na každýho, protože tenhle pohled jsem ještě neviděl.
2: Vy jste před chvílí říkal, ještě než jsem zapal přístroj, že si stejně jako já pamatujete na bývalou plovárnu, která byla kousek asi od nás 150 metrů.
4: Taky jsem podotknul, že jsem se účastnil rozebírání prostě těch posledních fragmentů té plovárny, což už bylo i nebezpečné, už se to propadalo, takže jsme to odvážili tenkrát prostě nákladním autem a všechno šlo pryč.
5: Přivedl mě sem ten starý zachovalý most, který teď jde vlastně původně vidět. Já si myslím, že to jen tak neuvidíme, no. Je to zázrak.
2: Zatímco paní Jana se na přehradu a starý most přijela podívat ze Sokolova, pan Lukáš přicestoval pro změnu dokonce z Liberce.
6: Jedna věc je to vidět v televizi jako na kameře, druhá věc je to opravdu přijet sem, udělat si prostě nějakou představu, jak to skutečně vypadá.
2: Přehrada Březová chrání blízké lázeňské město před povodněmi. Teď ovšem část vodního díla pokrývá bahno a kamení.
7: No neprší, no málo vody, tak to tak vypadá všude. To není jenom tady, když si vezmete Orlík a Slapy a ten ještě. No.
2: Dodává dlouholetý rybář pan Jindřich. Hladina vodního díla se teď blíží k mezní hranici a poté vodohospodáři odtok z přehrady omezí. Z Březové u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Kriminalita v Karlovarském kraji klesla o více než 7%. Budova karlovarského lázeňského hotelu Windsor slaví 160 let. Kvůli srážce vlaku s člověkem je v Brně omezený železniční provoz. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Kriminalita v Karlovarském kraji v prvním pololetí roku 2026 klesla. Policie evidovala o necelých 200 trestných činů méně než ve stejném období minulého roku. Nejvýraznější úbytek trestných činů zaznamenala na Sokolovsku a na Chebsku. Krajští úředníci i policisté se teď chtějí cíleně zaměřit hlavně na prevenci ve vybraných oblastech, mezi které patří i kybernetická kriminalita. Pokračuje mluvčí Karlovarského kraje Jana Boučková.
2: Přestože jednotlivé medializované případy mohou zvyšovat obavy veřejnosti, policejní statistiky aktuálně neukazují na plošný ani dramatický nárůst dětské kriminality v regionu. Kraj bezpečnostní situaci průběžně monitoruje a ve spolupráci s policií, obcemi, školami a odbornými organizacemi reaguje na aktuální bezpečnostní výzvy.
0: Lázeňský hotel Windsor v Karlových Varech, bývalé Lázně 3, slaví letos 160 let od slavnostního otevření. Jedna z nejstarších staveb ve městě při této příležitosti pořádá ve středu 30. září den otevřených dveří. Zájemci budou moct od 10 do 15 hodin v rámci komentovaných prohlídek nahlédnout do zrekonstruovaných pokojů i do wellness zázemí a ochutnat kávu s tradiční lázeňskou oplatkou zdarma. Jak pro server iDnes uvedla ředitelka hotelu Silva Brouková, akce má ukázat, jak citlivě se dá propojit bohatá historie lázeňství s moderními trendy v hotelnictví a balneoterapii. Vlaky na železničním koridoru mezi Brnem a Bratislavou stojí kvůli střetu vlaku s člověkem. Nehoda se stala ve stanici Modřice kolem 9:30 a ovlivní regionální i mezinárodní dálkové spoje. Několik osobních vlaků mezi Modřicemi a hlavním nádražím České dráhy odřekly. Další spoje nabírají zpoždění. Na místě nehody teď zasahují záchranáři i policie. Podle zprávy železnic by měl být provoz obnovený kolem poledne. Ve škole v obci Staškou u západoslovenského města Čatca žák 8. třídy zaútočil ostrým předmětem. Podle televize TA3 zranil 2 lidi. V kritickém stavu je jedna učitelka. Na místě zasahují záchranné a bezpečnostní složky. Policie má situaci pod kontrolou a nehrozí žádné nebezpečí. Do města míří ministři školství a vnitra Tomáš Drucker a Matuš Šutaj-Eštok.
1: Sport.
0: Česká reprezentace bude v elitní skupině Ligy národů bojovat o první body. Po prohře s Chorvatskem večer přivítá Anglii. Zápas odstartuje v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 stupňů. Povane většinou mírný východní až jihovýchodní vítr. Na hřebenech Krušných hor může odpoledne a večer přechodně i zesílit, výjimečně i s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/13 mezi Dalovicemi a Ostrovem na Karlovarsku se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavný pruh je uzavřený. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hodin a 4 minuty, to je čas, kdy po zprávách začíná další hodinka dopoledního vysílání rádia vašeho kraje a máme pro vás třeba jazykový koutek, nebo navštívíme cihlovou barokní budovu Písečné brány pod Chebským hradem a podíváme se i na aktuální dění na filmovém festivalu Finále Plzeň. Přejeme vám i nadále pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

wozu po malućku wszedł. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: Jazykový koutek.
1: Téma i hosta rubriky teď představí Stanislav Jurík.
2: Dnes zareagujeme na dotaz posluchačky Ivany, která se ptá: mám pocit, že se teď hodně používají slova nicméně a víceméně. Připadá mi, že jsou užívána častěji, než je nutné. Chtěla bych vědět, kdy je opravdu vhodné tyto výrazy používat. V jazykovém koutku teď odpoví doktorka Růžena Písková z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity. Dobrý den.
3: Dobrý den. Přestože slova nicméně a víceméně znějí podobně, jejich funkce v textu i způsob užívání jsou odlišné. Začneme slovem nicméně. V češtině se vyskytuje velmi dlouho, je doloženo už ve staročeštině jako náhrada latinského výrazu nihilo minus. Slovo nicméně se původně používalo ve významu neméně, stejně tak. V posledních 20 letech sledujeme, že se toto slovo užívá častěji jak v textech psaných, tak i mluvených.
2: Proč podle vás mluvčí sahají po výrazu nicméně? Co je vede k jeho užívání?
3: Slovo nicméně má několik zajímavých vlastností. Z hlediska větné stavby je jeho užití výhodné, protože když jim spojíme dvě věty, slovosled druhé věty jim není nijak ovlivněn a mluvčí tedy nemusí měnit pořádek slov. Uvedu příklad z Českého národního korpusu. Cituji, poslední otázkou odbočím od všeho, o čem jsme v rozhovoru mluvili. Nicméně i nadále se budu držet krajského tématu. Poslední věta souvětí by mohla stát sama o sobě. Kdybychom na stejném místě použili například spojku však, museli bychom pořadí slov změnit a dostali bychom souvětí. Poslední otázkou odbočím od všeho, o čem jsme v rozhovoru mluvili, i nadále se však budu držet krajského tématu.
2: Řekla jste, že zajímavých vlastností má tohle slovo několik. Jaké jsou ty další?
3: Pokud slovo nicméně použije jeden z účastníků diskuze v reakci na to, co řekl jiný diskutující, vyjadřuje tím částečný komunikační soulad. Dává svému partnerovi v komunikaci za pravdu, co se týče první části jeho tvrzení, až po výraz nicméně. A současně s ním polemizuje slovy, která řekne po tomto výrazu. Například, je pravda, že studenti mají dnes mnohem větší možnosti vycestovat do zahraničí, nicméně je třeba si uvědomit, že mnozí nenajdou odvahu vycestovat, takže počet uskutečněných zahraničních stáží roste mnohem pomaleji, než bychom očekávali. Tato funkce slova nicméně je výhodná při diskuzích, ve kterých nechceme tvrdě oponovat našemu partnerovi, ale přesto chceme upřesnit, doplnit nebo pozměnit to, co řekl.
2: To je opravdu zajímavá jazyková funkce a rád bych ji hned vyzkoušel. Nicméně, vraťme se teď k dotazu naší posluchačky. Je toto slovo užíváno častěji, než je vhodné?
3: Teď jste si vyzkoušel další ze zajímavých funkcí slova nicméně. Toto slovo používají mluvčí, aby naznačili navazování na bezprostředně předcházející, ale i vzdálenější prvky v textu. V této funkci často stojí výraz nicméně s dalšími prostředky textové soudržnosti. Například nicméně rád bych se vrátil k, nebo nicméně vraťme se k dotazu naší posluchačky. Nicméně zde přerušuje proud řeči, zakončuje určitou myšlenku, signalizuje změnu tématu, ale nepolemizuje přitom s předchozím textem. Musíme však dbát na to, abychom ho neužívali příliš často, aby se nestalo jen prázdným zvukem, parazitním slovem, které řekneme, abychom nemuseli ukončit větu a dát prostor jinému mluvčímu.
2: Jedná se tedy o slovo velmi užitečné, ale nesmí se to s ním přehánět. Podobně jako se slovem víceméně, o kterém si budeme povídat zase jindy. Pro tuhle chvíli děkuji Růženě Pískové. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Tajemství technických památek.
1: V seriálu Tajemství technických památek se tentokrát přeneseme do 18. století, kdy býval Chebský hrad pevností. Tu dodnes připomíná také cihlová barokní budova písečné brány pod hradem u řeky Ohře. Čím je výjimečná, to už prozrazuje Martin Plevný z Chebského muzea.
2: Je to poslední dochovaná vstupní brána do Chebu, která byla postavena mezi lety 1727 až 1728. Podle návrhu inženýra Fogla v podstatě nahradila starší bránu, která tady stála. A ta brána, dnes jak vidíme, tak ještě je později dostavěna křídlem, který je severovýchodně podél řeky, tehdejším původním zadním mlýnům.
3: Takže tady není čistě klasická brána s kamenným portálem, který tu je také, ale je součástí celé budovy, která sloužila coby městské opevnění.
2: Ano, to byla vlastně obranná brána a za náma potom, za městskou věží, ještě byla potom třetí brána vstupní.
3: Poznamenává Martin Plevný, autor knihy o stavebním vývoji města Chebu. Chebské opevnění procházelo celou řadou přestaveb. Celou řadu přestaveb procházela i písečná brána.
2: Původně tady byla aspoň z nejstarších vyobrazení vlastně válcová věž. Vedle ní byla brána a ta navazovala na skalní věž. Skalní věž tady ještě můžeme vidět, aspoň zbytky základů, které se dochovaly, protože potom ji zbourali na počátku 19. století.
3: Brána stojí pod Chebským hradem, tudíž nejde o bránu na hrad, ale bránu do města. Ano. My teď stojíme s Martinem Plevným u brány ve směru od areálu Chebské krajinné výstavy, tedy ve směru, ze kterého do města přicházeli lidé. V obou rozích kamenného portálu jsou vidět kladky. Tady patrně býval padací most.
2: Přesně tak. My stojíme v místě propadliště, kde byl padací most. Samozřejmě později už neplnila funkci, takže byl zasypán.
3: V pravé části budovy je kamenný portál a ta levá vypadá dodnes tak trochu hrůzostrašně, protože koukáme na zamřížovaná okna.
2: Původně to byly střílny, pak jsou ještě střílny směrem k řece.
3: My vcházíme dovnitř, abychom prošli budovou, která měří nějakých 5-6 metrů a už je slyšet, že jsme pod cihlnou klenbou.
2: Když se podíváte tady za tou bránu, tak vidíte takové drážky, které vlastně jsou až do stropu, vidíte to? To bylo vlastně další obranné zařízení, pokud byla ta brána nějakým způsobem poškozena, tak byli schopni sem dát ramy a postupně naskládat a vlastně udělat další překážku.
3: Já už si tak v duchu představuji, jak se tady sem snažili vojáci dobít.
4: Et musique en tête, à présent que nous pouvons nous cacher. Soult!
3: Já jenom připomenu kapitolu z historie Chebského hradu, který v roce 1742 dobila bavorsko-francouzská vojska, když tehdy válčila s Marií Terezií. Nicméně, jestli zrovna prolamovali bránu nebo ne, to už asi dneska nikdo neřekne. Brána dnes slouží co by vstup do areálu Chebské krajinné výstavy. Dokdy sloužila svému původnímu účelu?
2: Do roku 1805, ale další brána pořadí mlýnská sloužila dále jakoby vstupní brána do města, než bylo město prohlášeno za svobodné město a vlastně byly zrušeny vstupní poplatky.
3: Poznamenal Martin Plevný u budovy písečné brány, která dnes slouží domu dětí a mládeže Sova. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dnes máme úterý a v Plzni stále pokračuje filmový festival Finále Plzeň a festival i dnes nabízí silná témata i výjimečné zážitky. Velkou pozornost poutá dokumentární snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky se v něm s prazivou otevřeností snaží zachytit boj vlastní rodiny se závislostí na alkoholu a na hraní.
1: Spí?
2: Je prostě blbě, já si potřebuju něco dát.
3: Třígenerační portrét odkrývá hluboká trauma a zároveň hledá cestu k odpuštění a také porozumění.
4: Ty jsi brácho na ulici už nějakých 8 let.
2: Jsi se alkoholik,
4: no? Co přijde dál?
5: Začněte třeba tím, když jste viděl vaši dceru naposledy.
6: Tělo zemřelé leží na trávě před zahrádky.
3: Stranou nezůstane ani televizní tvorba. Debata s respektem k úspěšné sérii Metoda Markovič rozebere, kde leží hranice etiky a historie při novinářském zpracování skutečných zločinů.
7: Já bych nerad pouštěl zřetelé verzi deviantního útočníka.
8: Máme těsně před Spartakiádou, takže s deviantní osobou jdi do hajzlu.
3: Unikátní zážitek pak nabídne večerní projekce z cyklu Na němu. Na plátně poběží francouzský Oscarový snímek The Artist, který seložil poctu éře černobílého filmu. Dějiny kinematografie se tu potkají s živou hudbou díky imerzivnímu doprovodu Varhan přímo v sále. V rámci doprovodného programu navíc na dnešním festivalu Finále v Plzni můžete na lehátku Petra Vančury vidět herečky Janu Plotkovou.
9: Já mám fakt nějak pocit, že v té poslední době se nějak v sobě strašně moc jako nímráme. Možná by mohli přestat číst ty různý studie a jít ven.
3: A také Milenu Steinmaslovou. Jiří Trnka, Český rozhlas.
10: Regionální stopař. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Mezi nejoblíbenější varianty zapékaných paprik patří klasická náplně z mletého vepřového či hovězího masa s rýží, cibulí a česnekem, kterou skvěle doplní rajská omáčka. Pokud dáváte přednost drůbežímu masu, můžete ho zkombinovat s orestovanými žampiony a tymiánem, případně celý pokrm vylepšit do křupava vyškvařenou slaninkou. Pro milovníky bezmasých jídel se skvěle hodí středomořská kombinace balkánského sýru s vajíčkem a zakysanou smetanou, nebo odlehčená italská verze s rajčaty, mozzarellou a bazalkou. Skvělou texturu a sytost dodají paprikám také obiloviny, jako jsou kuskus nebo pohanka, které můžete promíchat s olivami, sušenými rajčaty nebo houbami. Na závěr stačí papriky přelít smetanou ochucenou sušeným česnekem nebo je bohatě zasypat strouhanou goudou či čedarem. Tím se na povrchu paprik vytvoří křupavá sýrová krustička.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

A po skupině ABBA teď ještě Iveta Bartošová. Naše dopolední vysílání už za chvilku vystřídají písničky pro vás, tak zůstaňte s námi. Pěkné už skoro poledne přeje Michaela Vondráčková.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Krajská správa silnic otevřela první část obchvatu Veselova. Sokolov vybral firmu, která postaví nové lanové centrum v Husových sadech. Meteorologové varují před zítřejší

0: Čím silným větrem v Jizerských horách. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Dobrý den, přeje Matěj Štech. Krajská správa silnic zpřístupnila silnici mezi Veselovem a Žluticemi. Řidiči pak tak po téměř 5 měsících nemusí jezdit objížďkou přes Chyši a Bošov. Obchvat měří zhruba 1,5 kilometru. Náklady na stavbu jsou necelých 100 milionů korun. Celý obchvat Veselova ale zatím hotový není, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk, který kandiduje v komunálních volbách za hnutí ANO.
1: Jeho druhá část ve směru ke křižovatce Kníněce a budoucímu napojení na dálnici D6 zůstává uzavřena a stavební práce zde pokračují. Proto řidiče žádáme, aby respektovali dopravní značení a případný pohyb stavební techniky.
0: Sokolov připraví v Husových sadech nové lanové centrum pro děti. Město za jeho stavbu zaplatí 12 milionů korun. Dělníci začnou pracovat ještě letos a hřiště má být hotové na jaře příštího roku. Lanová konstrukce bude mít 2 úrovně, říká vedoucí odboru správy majetku v Sokolově Renata Paceltová.
2: První patro bude ve 3,5 metrech a druhé patro v 5 metrech. Menší děti to budou moct prolízat s rodičema a větší děti už potom sami. Hřiště se bude na noc zamykat, bude to celé osvětlené, takže to bude taková dominanta parku.
0: V Česku bude zítra foukat místy silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polamané větve a stromy by tam mohly přerušit dodávky elektřiny nebo zkomplikovat dopravu. Ve čtvrtek by pak měl vítr postupně slábnout. Útok žáka v západoslovenské obci Staškou nepřežila jedna učitelka. Zranil taky jedno dítě, které je v kritickém stavu, a další pedagožku. S odkazem na záchrannou službu o tom informovala stanice TA3. Žák 8. třídy podle televize ve škole zaútočil ostrým předmětem. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou a už nehrozí žádné nebezpečí. Do Staškova míří šéfové rezortu školství, vnitra a zdravotnictví.
3: Sport.
0: Hokejisté Karlových Varů v Tipsport Extralize po druhé za sebou vyhráli. V dohrávce 5. kola zvítězili na ledě Sparty 1-0 a navázali tak na domácí výhru s Českými Budějovicemi. V součtu obou duelů navíc inkasovali pouze jednou. Přitom před sezónou přivedli 5 nových obránců. S hodnocením jejich výkonu je ale trenér Pavel Patera zdrženlivý.
4: No, tak my jsme si myslím přivedli velmi kvalitní obránce a jestli to se dá, teď tady něco řeknu a pátek dostaneme. Jo, ale ta poslední týden to bylo v pořádku a na tom se pracuje celou sezónu.
3: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vane většinou mírný východní až jihovýchodní vítr. Na hřebenech Krušných hor může odpoledne a večer přechodně i zesílit. Výjimečně i s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ulice Hřbitovní v Lubech u Chebu je z důvodu práce na silnici zcela uzavřena.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Je to tak, dobrý den, Znělka napověděla, že začíná pořad, do kterého nám můžete až do 13. hodiny psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz anebo telefonujte na studiovou linku 221 55 37 37. Začínají úterní písničky pro vás, je 29. září 2026 a svátek mají Michal a Michael. A my jsme odpolední vysílání začali zprávami s Matějem Štechem, teď už máme 12 hodin a 5 minut. U mikrofonu úterního vysílání je Petr Čimpera a já vám přeji hezké odpoledne a dobrý poslech. A na úvod Aneta Langerová, Voda živá.

0: Voda živá na úvod úterních písniček pro vás zaspívala Aneta Langerová. Teď máme 12 hodin 8 a půl minuty. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. A do našeho vysílání teď telefonuje z Horního Slavkova pan Josef. Zdravím vás na frekvencích našeho rádia. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, já vás zdravím taky, pane Čimpero, je to vaše rádio. Dneska je tak, vypadá, že bude hezky jako včera, takže si dáme Babiho Daňka s Hraduzou a bude to Lomont a bylo by to pro Strandu Zolců, Jarouše do Hranic, pro sestry, pro ženy do cukrárny, kdo ty kukačky, no a pro vás samozřejmě taky, aby se vám dařilo a jinak zase někdy naslyšeno.
0: Tak děkujeme za váš tip na další písničku Loch Lomond, zpívají Vaby Daněk Raduza. Přeji vám pěkné odpoledne, naslyšenou.
1: Slyšenou, děkuji.

Loch Lomond, tak to byla písnička, kterou vybral do našeho vysílání Josef z Horního Slavkova. Napsala nám paní Zdeňka z Karlových Varů. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát pro svého syna k jeho dnešnímu svátku písničku od skupiny Kabát Malá dáma. Tak s paní Zdeno samozřejmě rádi splníme tohle přání. Pokud byste třeba chtěla do vysílání popřát svému synovi k jeho svátku, tak klidně nám příště zatelefonujte, rádi splníme i toto. Tak hrajeme pro Michala, pravděpodobně tedy z Karlových Varů. Maminka Zdena vybrala skupinu Kabát a písničku Malá dáma.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A vy teď ve 12 hodin a 22 minut posloucháte ty úterní s datem 29. září 2026. Do našeho pořadu můžete telefonovat na studiovou linku 221 55 37 37 anebo nám píšete na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. A přišel další písemný vzkaz. Dobrý den, zdravím Český rozhlas Karlovy Vary a prostřednictvím vašeho rádia bych chtěl pozdravit svoji přítelkyni Lindu. Milá Lindo, chtěl bych, aby bylo zase vše v pořádku, aby vše bylo tak, jak má být. Ty víš, o čem hovořím. Podepsán je Jakub, nevím, odkud je Jakub, ani odkud je Linda, nicméně je tady přání, abychom zahráli pro Lindu písničku od Adama Ďurici a Emy Drobné Naše hriechy. Splníme i tohle písemné přání teď ve 12 hodin a 23 minut.

Tak to byla skupina Village People na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Posloucháte úterní písničky pro vás, je 29. září, teď máme 12 hodin a 30 minut. My se opět vrátíme na slovenskou hudební scénu, je tady následující vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky V dolinách od Karla Duchoně. Písnička bude pro pěkný sluníčkový den všem. Děkuje Boženka z Kraslic a my vás také zdravíme do Kraslic. No a vybrala jste písničku, která už teď zní na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Tak příjemný poslech.

12:37, tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Posloucháte naše úterní vysílání a do písniček pro vás nám zatelefonovala paní Hana z Chebska, která si přeje, abychom jejímu kamarádovi Michalovi zahráli nějakou písničku od skupiny Mňága až Ďorb. Výběr prý nechá na nás. Hanko, je to složité, neznám vkus vašeho kamaráda Michala, tak jsem vybral písničku od této skupiny, pravděpodobně jeho oblíbené skupiny, tedy Mňágy až Ďorb. Písnička se jmenuje Písnička pro tebe, jak jinak. Tak hezké odpoledne a příště nám opět zatelefonujte, budeme rádi.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Tak to byl James Blunt, slyšeli jste ho v našem úterním vysílání, je 29. září, svátek mají Michal a Michael a teď všem oslavencům zaspívá Anaka. Na malou chvíli. Vyprávím.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Takové byly úterní písničky pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ty poslední zářijové nabídneme zítra, tedy ve středu 30. chvilku po 12. hodině. Za malou chvíli 13 hodin aktuální zprávy s Matějem Štechem, pak začíná pořad Alex a host. My se uslyšíme chvilku po 14. v úterním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary. Příjemný poslech.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Místní akční skupina provozuje na Bochovsku nízkoprahový klub pro mládež. Začíná celorepubliková kampaň Týden knihoven. Zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vinčová. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Místní akční skupina Kraj živých vod poskytuje na Bochovsku sociální službu určenou mládeži. Provozuje tam nízkoprahové centrum zaměřené na doučování a poradenskou činnost při problémech v rodinách. Mladým lidem až do 26 let pomáhá například s hledáním brigády, prvního bydlení nebo s vyřizováním na úřadech. Pokračuje sociální pracovnice Gabriela Halasová.
4: Proč je pro klienty důležitý nízkoprah?

0: protože můžou prostě přijít, být mezi ostatními, zahrát si tady, popovídat si. Když potřebují něco řešit, ví, že můžou přijít za námi. Viktorka je takový bezpečný místo pro děti a mladý. Z Bochova jsme nízkoprahoví.
1: Pomoc pro děti a dospívající je zdarma a pracovníci ji poskytují i anonymně. Začíná týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Například krajská knihovna nabízí speciální program a benefity. Jako každý rok připravila čtenářskou amnestii. Pro čtenáře připravila besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i dospělé nebo burzy knih. Více informací je na stránkách knihovny. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka Centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinčová ho založila před více než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku o násilích na dětech začalo víc mluvit. Centrum nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity nebo poskytuje advokátní pomoc. Za 10 let existence pomohlo více než 4600 dětem. Polsko mění postupy při identifikaci a případném sestřelení cizích letounů. Důvodem jsou stále častější hrozby narušení polského vzdušného prostoru spojeného s ruskou agresí proti Ukrajině. Nové předpisy mají usnadnit práci pilotům polských bojových letounů.
2: Změníme postupy, které platí pro používání našich stíhacích letadel, ale také vrtulníků, tedy vizuální identifikaci zaměníme za takzvanou pozitivní identifikaci.
3: Řekl náměstek ministra národní obrany Cezary Tomčík. Dosud platilo pravidlo, že aby pilot mohl sestřelit nebezpečný objekt, musel ho uvidět na vlastní oči, aby vyloučil případnou záměnu za civilní letadla nebo spojenecké stíhačky. Po změně pravidel bude moci pilot použít zbraně, jakmile bude několik faktorů naznačovat, že se jedná o nebezpečný objekt, tedy například údaje z radaru, vstup do bezletové zóny nebo informace od ukrajinské strany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Počasí.
1: Poledne bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vane většinou mírný východní až jihovýchodní vítr. Výjimečně s nárazy kolem 55 km za hodinu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 64 mezi Hazlovem a Novým Žďárem na Chebsku je hlášený olej na vozovce.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
5: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíjíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají. A je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, takže samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále. Moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna byla, že ta výměna po letech byla potřeba, tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali. A oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, i toho debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich padlo a hráli dobře.
0: Takže trenér, trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: vyšlo? No, tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, někteří ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Tady jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč. Prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: Abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samý jako Björn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl, Björn Borg. On
1: je to možný. Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, že jo, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak mu ještě víc prostě prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá z hroznou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korošem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmlátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: Tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, jak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jak on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmlátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčel raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: vyzrávat? No pak to začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka, to byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát, jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte, jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u tom míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten v poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než ty takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátkej cross, prohos, jo, prostě pole, a já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. U toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě také prohodil nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když dodal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako že se nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechánech teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím? Že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám i mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech. Že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnují posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále, takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda, ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch, protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč, když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každý tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Že jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, abych se to nedostal do pátého, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl, jo.
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka, existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji a pak bylo italský finále. Hráli spolu dvě italské finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama, lobama a krátkejma, měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit. Vy můžete jenom vrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo? Nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každý, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teďko vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis, jo. Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád kros, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendovej stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervóznila. A když tu hráčku znervózníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště.
1: Nemusí,
0: protože už
1: nemusí.
0: Si to načte.
1: Je to nemusí, nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevíde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C, že jo. A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis, chce se plánat dnešní tenis je vorasanci, hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, prostě ono porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: No, US Open mě štve.
0: Je to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no. Protože tenkrát mě tam ošidili, jak mě pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za dva roky taky a prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektují ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Že? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že se vám to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jako kdyby se to stalo loni, ale
1: no,
0: ono jasně, už to nějaký
1: no,
0: pátek bude.
1: Ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo? Lidi
0: a ten hráč to pozná?
1: Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký. A já v tomhle tom obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a prostě to já strašně obdivuju, protože to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale
1: no
0: i s diváky?
1: No, při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětským svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhý dá nějaký kick vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když hrál Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže no. Podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho. Na každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Je to malej podíl, ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl že tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi, tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač, protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten komputer vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom čtyřhru. S Tomášem Šmídem jsme hrali ještě 2 roky čtyřhru, vyhráli jsme ještě plnou turnajů jako ve čtyřhře, ale ve dvouhře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nové dream kole, no tak už jsem s tou čtyřhru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36, tak něco?
1: No, seniory jsem hrál od 45 do 60.
0: No tak to jste skončil kariéru nedávno, teda no, ne, v tom
1: to,
0: případě.
1: Dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo. To sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měl všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava, v těch seniorském tenise to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, on, ani výhry, nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 mu bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a řekl, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam někdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takovej ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano, ta, ano, ta, ano, ano, ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano, ano.
0: Ten, vy jste někdy něco podobného zažil?
1: Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo, bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s ním počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo, ono to postupně narůstalo a tak, jo. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochránka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
1: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako prostě když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řeknu, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi stupňuje tlak na toho hráče samotného, no, že tak, tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě ten tlak je to, dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu?
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, protože jsme byli pryč.
0: Tak byste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že tu máte vlastně dědičné tu lásku ke Slávi.
1: No, protože to bylo otec, no, to už jsme tady na Čechy, když žral na Čechy, tak prostě žral Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, který mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový.
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy a Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balon, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme je porazili. Že jo? Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledon na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm, víš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v úvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo, jako jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebedůvěra, je to stejné.
1: Když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl. Jan Kodeš.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Město Sokolov připravuje projekt na úpravu náplavky podél řeky Ohře. Sérii bezplatných workshopů zahájilo Krajské inovační centrum Karlovarského kraje. Policie se připravuje na nezákonný sjezd tuningových aut. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Radnice v Sokolově připravuje revitalizaci náplavky řeky Ohře. Na začátku příštího roku požádá o stavební povolení a dotační podporu. Pokud peníze získá, samotná stavba by mohla začít do 2 let. Jednotlivé etapy úprav nábřeží chce město budovat postupně podle přidělení dotačních příspěvků. Pokračuje vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková.
2: Od rohu klášterní zdi po finanční úřad by podél řeky měl být instalován nový mobiliář, dětské herní prvky, veřejné osvětlení. Rádi bychom aspoň částečně zakryli parovod informativními tabulemi.
0: Krajské inovační centrum Karlovarského kraje zahájilo 4dílnou sérii bezplatných workshopů 4P Marketing bez filtru. Reaguje tak na otázky, se kterými se místní podnikatelé opakovaně na centrum obracejí. Jak uvedla tisková mluvčí Lenka Machdalová, během podzimu se postupně zaměří na 4 oblasti, které ovlivňují úspěch produktu nebo služby.

0: cenu, cestu k zákazníkovi, přípravu produktu na trh a budování značky. Program nabídne firmám konkrétní postupy a ukáže, jak se vyhnout chybám, které mohou brzdit jejich další rozvoj. Po úvodním setkání, které už se uskutečnilo v Karlových Varech, bude pokračovat v Chebu, Sokolově a Mariánských Lázních. V Česku bude o víkendu ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Informovali o tom policisté. Ti kvůli srazu řidičů speciálně upravených aut chystají na začátek víkendu rozsáhlá bezpečnostní opatření. Do ulic podle mluvčí policisty policie Violety Kanosky vyrazí policisté ze všech dálničních oddělení. Cizinecká policie nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony.
1: Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ostatní účastníky silničního provozu.
0: Podle informací policie by měl sjezd být v pátek 2. října v Praze a o den později v Brně. Učitelka zraněná při dnešním útoku ve škole ve slovenském Staškově je stabilizovaná a mimo ohrožení života. Oznámila to nemocnice v Žilině, kam ji přepravil vrtulník. Její kolegyně na místě zemřela. V kritickém stavu zůstává také mladá dívka. Žák 8. třídy ráno zaútočil pravděpodobně nožem. Policie ho zadržela a zjišťuje motiv. Podle televize TA3 mohl incidentu předcházet zákaz ministrovat v kostele, který měl chlapec dostat kvůli špatnému prospěchu. Na místo tragédie už dorazili ministři vnitra, školství a zdravotnictví. Soustrast obětem vyjádřil premiér Robert Fico i prezident Petr Pellegrini. Sport. České reprezentanty čeká druhé utkání v elitní skupině fotbalové Ligy národů. Na stadionu v pražském Edenu budou hostit anglický národní tým. Češi první duel prohráli, podlehli Chorvatsku 2-3. Zápas s Anglií rozehrají ve 20 hodin a 45 minut. Počasí. V noci a zítra čekejte jasno až polojasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytnout i mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, na horách 11 až 8, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, v Poohoří ojediněle až 23, na horách 15 až 18. Povane slabý, přes den přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr, aby jeho zátěž bude mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 v Boči u Stráže nad Ohří na Karlovarsku probíhají práce na silnici. Projedete kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobrý den, je úterý 29. září, teď ve 14 hodin 4,5 minuty začíná dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Jsme rádi, že jste v naší společnosti. V rubrice Co v učebnicích nebylo se dnes podíváme až do Ameriky. Víte, že se od nás pomalu vzdaluje? Více řekne už za chvíli Martin Písařík. Přeji vám hezké odpoledne a klidný poslech.
2: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Dnes večer v České televizi. ČT 1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pozadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT 2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.

0: 14 hodin a 25 minut posloucháte úterní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Před malou chvilkou jste zaslechli mnozí z vás znělku, která napověděla, že se můžete zapojit do naší houbařské soutěže. To je soutěž, kterou Český rozhlas Karlovy Vary nabízí celý tento měsíc. A jako třetí se nám dnes do vysílání dovolal pan Vladimír z Kovářské. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Vladimíre, tak vy jste zavolal jako třetí, telefony blikaly, volali nám naši posluchači, posluchačky, ale vy jste byl ten třetí a pravidla říkají, že kdo zavolá jako třetí, získává ty krásné ceny. Víte, o co jste soutěžil?
1: No vím, já rád chodím na houby, zrovna zítra jdu.
0: Tak je to tematický dárek pro vás, ano, je to samozřejmě atlas hub od nakladatelství Kazda, dále pak houbařský nožík, lahev na pití a plátěná taška od Českého rozhlasu Karlovy Vary. My vám blahopřejeme. K tomu všemu přidáme také fanfáru. A teď mi řekněte, hovořil jste o tom, že zítra jdete na houby, chodíte už v tomto čase?
1: No, už jdu po šestý.
0: A daří se sbírat?
1: Daří se, tady na Kovářský, jo.
0: Tam u vás je určitě velký prostor na to najít krásné houby. Které houby sbíráte především?
1: No, praváky, ryby, pak sbírám modráky, no, našli jsme i klousky, ty masáky jsme našli.
0: Tak Vladimíre, je dobře, jako... že jste v tom čase, kdy chodíte na houby, našel také chvilku pro naše rádio, že jste s námi soutěžil.
1: Já poslouchám každý den.
0: Jsme za to rádi.
1: Od rána od 4.
0: Zavolal, my vysíláme od 5 živě, ale od 4 samozřejmě běží reprízy pořadů. A vy dnes zavolal jako třetí do té naší zářijové soutěže, houbařská soutěž s Českým rozhlasem Karlovy Vary a vyhrál jste zmiňované ceny, především tedy Atlas Hub od nakladatelství Kazda. Já vám blahopřeji.
1: Děkuju.
0: A zůstaňte ještě na telefonu. Naslyšenou, pěkný den.
1: No jo, naslyšenou, hezký den.

0: 17:33, posloucháte úterní Dobré odpoledne. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze stříbrné příčky roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o velké chocké koláče původně od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s porotkyní Naďou Konvalinkovou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Naďa Konvalinková. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a ptal se také na to, co bude na pečení potřeba.
1: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
2: Takže 2 náplně, 1 základní, 1 na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
1: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí, přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
2: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
1: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak.
2: Nepoužijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
1: No, jsi zlatej, že si ho přivez. Takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr. Přidáme vanilkový cukr.
2: A všechno hezky promícháme společně.
1: Tak. Zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
2: A promícháme to hnětacím hákem.
1: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede.
2: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě.
1: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
2: A ještě?
1: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto. No.
2: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
1: Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
2: No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
1: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
2: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
1: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
2: Ale poctivý.
1: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
2: A pak vezmeme povidla, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
1: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
2: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut. Bo my jsme potom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
1: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí.
4: Já se nechce mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Určitě si budete také tu pochoutku v klidu vychutnávat. Recept na chocké koláče ve zjednodušené verzi od Nadi Konvalinkové najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. A v neděli si připomeneme poslední letošní soutěžní recept, původně první místo roku 2025. Půjde o kynuté rohlíčky máčené v másle, které bude pro připomenutí péct šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: 14 hodin 45 minut. Na konci příštího týdne se bude v Česku rozhodovat nejen o složení obecních a městských zastupitelstev, ale taky o podobě třetiny senátu. V Karlovarském kraji se to týká obvodu číslo 3 Cheb, který zahrnuje i část Plzeňského kraje. Český rozhlas Karlovy Vary vám teď postupně představí všechny kandidáty, kterých je v tomto obvodu 6. Před 6 lety jich bylo 9.
1: Volby 2026.
2: Senátní obvod číslo 3 Cheb zahrnuje severní část Chebského okresu, včetně měst Aš, Františkovy Lázně, Plesná, Skalná nebo Luby, a součástí obvodu je i celý okres Tachov. Jedná se o příhraniční oblast, která se potýká s odlivem mladých lidí, nedostatkem lékařů i kvalifikovaných pracovních míst a taky nízkou mzdou. Sousedí s Německem, kam velká část obyvatel dojíždí za prací.
1: Volby 2026.
3: Místo v Senátu bude obhajovat vysokoškolský profesor, bývalý místostarosta Chebu a zastupitel Karlovarského kraje Miroslav Plevný. Před 6 lety se do horní komory parlamentu dostal za hnutí Starostové a nezávislí a stejné hnutí ho nominovalo i letos. 60-letý Miroslav Plevný porazil v minulých senátních volbách ve druhém kole kandidátku hnutí ANO Jaroslavu Brožovou Lampertovou. Získal přes 70% hlasů. Volební účast tehdy byla necelých 11%. Miroslav Plevný je taky zastupitelem Chebu a po 8. kandiduje i v nadcházejících komunálních volbách. V Senátu je předseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Cheb je jeho rodným městem i domovem.
2: Za největší problém obvodu považuje to, že z pohledu centra leží na okraji zájmu. Problémem je sehnat do oblasti lékaře, policisty nebo kvalifikované učitele a zaměstnavatelé nabízejí spíš nekvalifikovanou práci za podprůměrný plat. Ví, že jako senátor vše nezmění, ale nové zákony se snaží posuzovat i z pohledu jejich dopadů na region, aby větší vzdálenost od Prahy neznamenala menší právo na kvalitní život. Pokud Miroslav Plevný senátorské křeslo obhájí, jako vysokoškolský profesor si pravděpodobně ponechá svůj dosavadní částečný úvazek na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity.
3: Další kandidáty představíme v abecedním pořadí. Nově do Senátu kandiduje 48-letá Štěpánka Černá. Je radní města Cheb, ředitelka základní školy a lídriní hnutí VOK Volba pro kraj na Chebsku, které ji nominovalo. Jako jednička kandidátky VOK kandiduje i v komunálních volbách. V Chebu se narodila a téměř 30 let pracuje pro školství a jak uvedla, ví, co v regionu funguje i kde to drhne.
2: Dlouhodobě znevýhodněné příhraničí podle ní trpí nedostatkem lékařů, dostatečnou dopravou, malou nabídkou kvalifikovaných míst a drahým bydlením, což má za následek, že mladí lidé z regionu odcházejí. Jako senátorka chce prosazovat dostupnou zdravotní péči, dokončení dopravních staveb a školy propojené s potřebami regionu, aby mladí lidé měli důvod zůstat a založit rodinu. Pokud bude zvolena, opustí funkci ředitelky školy. Školství a školské legislativě se chce věnovat dál Senátu.
3: 73-letý důchodce, bývalý poslanec, zastupitel města Cheb i Karlovarského kraje Pavel Hojda je členem KSČM a za tuto stranu kandiduje do Senátu i v komunálních volbách. V Chebu žije dlouhou dobu a má blízký vztah k okresu Tachov.
2: Za největší problém obvodu považuje nízkou životní úroveň a vyšší životní náklady než ve vnitrozemí a paradoxně i v Německu. Problém podle něj nemůže řešit Senát, ale jako senátor může být v kontaktu s voliči, vedením obcí a měst v obvodu a pomáhat hledat řešení problému obcí následně s vedením krajů a státní správy. Vzhledem k tomu, že je v důchodu, věnoval by se v případě zvolení každodenní činnosti senátora ve volebním obvodu, hlavně péči o občany a komunikaci s obcemi.
1: Volby 2026.
3: 46-letý podnikatel a moderátor Vladimír Keblůšek kandiduje do Senátu za hnutí Naše Česko. Za stejné hnutí je lídrem kandidátky v Chebu v komunálních volbách. Uvádí, že část jeho rodiny žije na Chebsku a část na Tachovsku, takže má k regionu osobní vztah a cítí za něj odpovědnost.
2: K největším problémům obvodu podle něj patří dostupnost zdravotní a sociální péče, která nemá být luxusem. A senátor má vytvářet tlak na to, aby stát nastavil lepší podmínky pro potřebné profese v regionu. V Senátu chce být silným hlasem regionu a partnerem obcí, měst i krajů. V případě zvolení by opustil vedení kulturního a kreativního centra a dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana.
3: Dalším kandidátem v obvodu Cheb, který zahrnuje severní část okresu Cheb a celý okres Tachov, je 65-letý hudebník a živnostník Ivan Rais. Je členem SPD a za tuto stranu kandiduje do Senátu i jako lídr kandidátky SPD v komunálních volbách. Uvádí, že senátní obvod zná a záleží mu na jeho budoucnosti. Hlas tohoto regionu je podle něj potřeba, aby byl v Praze mnohem výrazněji slyšet.
2: Za největší problém oblasti označuje dlouhodobé oslabování služeb a podmínek pro život. Týká se to zdravotnictví, bezpečnosti, bydlení, dopravy a pracovních příležitostí. V Senátu chce prosazovat změny zákonů, které pomůžou obcím a regionům, a upozorňovat na to, když stát na západ Čech zapomíná. Pokud by ho lidé zvolili, chtěl by se dál věnovat své profesi jen v omezeném rozsahu.
3: Poslední kandidátkou je 41-letá manažerka a filantropka Sandra Cukernik. Do Senátu kandiduje za hnutí ANO. Na západě Čech prožila celý život a zná přednosti i problémy tohoto regionu.
2: Za jeden z největších problémů obvodu považuje chybějící dostupnost kvalitní zdravotní péče. Chce prosazovat systémové zvýhodnění lékařů v regionech, kde chybí, a to v podobě vyšších úhrad od pojišťoven, podpory při zřízení ordinace, bydlení nebo motivačních stipendií. Práci v Senátu se chce věnovat naplno.
1: Volby 2026.
3: Senátora nebo senátorku v obvodu číslo 3 Cheb budou lidé volit spolu s volbami do obecních zastupitelstev 9. a 10. října. Pokud žádný ze 6 kandidátů nezíská více než 50% hlasů, bude o týden později druhé kolo. Zdeněk Trnka
2: a Monika Červená, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: A před 15. hodinou otevíráme úterní rozhlasové tržiště. Je tady první inzerát, dobrý den.
3: Je dobrý den, posluchačka Karlovarského kraje. My bychom chtěli nabídnout funkční stavební vratek na 380 stupňů.
2: Ano.
3: A je to číslo 128 396 972.
2: A to je spojení na vás?
3: A je to jenom za odvoz, jestli by někdo měl zájem, jo?
2: Dobře, a já vás poprosím o telefon na vás.
3: Ano, to je naše telefonní, to poslední.
2: Tak ještě jednou mi to řekněte, já jsem úplně nerozuměl.
3: Aha, 728.
2: Ano.
3: 396. Ano, a 972.
2: 972. Ještě jednou tedy ve vaší nabídce inzerátu je kontakt na telefon 728 396 972.
3: Ano.
2: Dobře, a zájemci vám zatelefonují.
3: Ano, děkuji vám.
2: Také děkuji. Naslyšenou, hezký den. Takové bylo dnešní rozhlasové tržiště.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Krajská správa silnic otevřela první část obchvatu Veselova. V Sokolově skončila rekonstrukce domu Egerius na Starém náměstí. Sněmovna zahájila jednání o nedůvěře vládě. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Krajská správa silnic zpřístupnila silnici mezi Veselovem a Žluticemi. Řidiči tak po téměř 5 měsících nemusí jezdit objížďkou přes Chyši a Bošov. Obchvat měří zhruba 1,5 kilometru. Náklady na stavbu jsou necelých 100 milionů korun. Celý obchvat Veselova ale zatím hotový není, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk, který kandiduje v komunálních volbách za hnutí ANO.
7: Jeho druhá část ve směru ke křižovatce Kníněce a budoucímu napojení na dálnici D6 zůstává uzavřena a stavební práce zde pokračují. Proto řidiče žádáme, aby respektovali dopravní značení a případný pohyb stavební techniky.
6: Sokolov dokončil přestavbu nevyužívaného domu Egerius na Starém náměstí. V přízemí bude pobočka městského infocentra a v horních patrech je 5 městských bytů. Přestavba stála 27 milionů korun, které město zaplatilo ze svého rozpočtu. Radnice objekt v minulosti vykoupila od soukromého vlastníka, protože byl v havarijním stavu. Pokračuje vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková.
8: Je to jeden z postupných kroků revitalizace a zatraktivnění Starého náměstí, kdy úplným prvopočátkem byly stavební úpravy knihovny, potom následovaly práce na ozelenění Starého náměstí plus vybudování mobiliáře, mlhoviště a podobně.
6: Ve sněmovně začalo jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Podle předsedy opoziční KDU ČSL Jana Grolicha je hlavním důvodem ke svolání schůze navrhovaný rozpočtový deficit pro příští rok, který má být 386 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí

0: Ano schůzi označil za obrovský předvolební meeting. Aby byl pokus opozice úspěšný, muselo by se k ní připojit 9 koaličních poslanců. Nelegální židovští osadníci v noci na dnešek zaútočili na palestinskou obec nedaleko Náblusu na okupovaném západním břehu. Asi 100 lidí tam podle serveru Times of Israel zapalovala domy a auta. Osadníci taky zranili 3 izraelské policisty. Ti se snažili zajistit návrat palestinců, které židovští útočníci v červenci vyhnali z domovů. Počet případů osadnického násilí výrazně narostl po začátku izraelských úderů v pásmu Gazy po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Osadníky taky podporuje vláda izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, který financuje stavbu nových osad a organizuje razie proti palestincům. Sport. Vedoucí tým hokejové Tipsport Extraligy Třinec zabojuje o prodloužení série bez porážky. Bude hrát s Kladnem. Zápas začne v 17 hodin. V 17.30 nastoupí Litvínov proti Liberci a Mladá Boleslav proti Plzni. A od 18 hodin bude Olomouc hostit Vítkovice, Pardubice České Budějovice a Hradec Králové pražskou Spartu. Počasí. V noci a zítra čekejte jasno až polojasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytnout i mlhy. Noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, na horách 11 až 8, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Povane slabý, přes den přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu rozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních v Husově ulici havarovala 2 osobní auta. Policisté v místě řídí dopravu kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezký dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme 15 hodin, 4,5 minuty. Položili jste si někdy otázku, jak se vyrábí gong, jak se na něj hraje, jak bohulibě jeho tóny působí na lidský organismus a na psychiku člověka? Tak o tom všem si dnes budeme povídat s milými hosty, kterými jsou Miroslav Noe a Soali Jera. Jsou to výrobci gongů, ale také gongových paliček. Hosty budou za malou chvíli v našem karlovarském studiu. Pěkné odpoledne a dobrý poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 15 hodin na 12 minut posloucháte úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Já už jsem na začátku této hodiny připomněl, kdo bude našimi hosty a já teď vítám ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary Soali Jera. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: A společně s ní je s námi ve vysílání také její kolega, partner a výrobce gongů Miroslav Nuje. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, já bych toho partnera upřesnil jenom, že jsme jako partneři v hudbě.
0: Aha. Hudební tak to partner. Jsem úplně nepochopil, když jsme si to říkali.
2: Ano.
0: Pojďme si povídat o tom nádherném nástroji, než se dostaneme k jeho historii výroby, tak já bych se obrátil na Soali. Jak vlastně gong působí? On je takový magický bicí nástroj. Jak působí na lidskou duši, na psychiku?
3: Ten gong vlastně tak působí na základě nějakého mechanického vlnění. Ty vibrace gongu tak rozvibrovávají vlastně všechno, co je kolem něj, a my také jsme vlastně nějaká struktura částeček, takže i ze 70% jsme složeni z vody, takže ten gong prostě rozvibrovává ty částečky a nějakým způsobem se to pole mění a harmonizuje.
0: Váš tedy umělecký kolega, partner Miroslav Nuje, vy se zabýváte výrobou gongů a paliček, gongových paliček?
2: Ano, my si zadáváme výrobu v obojí, jak paliček, tak gongů, ale v čem spočívá jakoby to naše vyrábění, je ten nápad. To znamená, že my jak výrobci jednoho nebo druhého dáváme přesný instrukce, jak to má udělat. A i když třeba u těch gongů, ty si vyrábějí v Číně, protože nikdo jiný dneska už kovaný gongy ze zvonoviny nevyrábí. Všechny gongy, co se vyrábějí na západě, jsou z plechu. To je nejdřív vyvalcovaný materiál, který se potom tvaruje podle potřeb. Ale v Číně ještě je tradiční po tisíce let výroba gongu, kdy se opravdu z takový hroudy začne obrovským bucharem rozklepávat celá ta třeba metrová plocha. Je fascinující, jak se z toho jakoby kvádru dá vyklepat takovéhle záležitost, a ten gong má potom úplně jiný vlastnosti. Protože, jestli můžu, Když se dělá z válcovaného plechu, tak už je jasný, že ten válec to vyválcuje ve všech místech stejně. Když se rozklepe takováhle materie jakoby do té plochy, tak je v každém místě jinak silná a ten gong má úplně jiné vlastnosti.
0: Máme nějaké druhy gongů, nebo jsou různě laděné, velikostně rozdílné?
2: To se takhle jednoduše asi dá říct, ale spíše to tvarem. Tam vůbec nejde o ladění, každý gong je jakoby solitér. Na západě se samozřejmě dělají gongy a la symfonický gongy, to znamená, že tam se celý ten výrobní proces kontroluje, aby nakonec teda, když tam má být C, tak je to C. Ale to nikdo v těch původních, jako v těch původních kulturách z gongy prostě neřeší. Neřešili to ani staří Řekové, neřešili to ani Číňani, ani v Gamelanu.
0: Vy se také zabýváte koncerty, gongovými koncerty. My se k tomu dostaneme v další části našeho povídání. Obracím se na Soali. Jak vlastně působí hra na gong na člověka jako takového?
3: No, tak to už jsme říkali tady to, že vlastně, jak jste...
0: Já jsem chtěla, abyste třeba podrobněji vysvětlila, že ta psychika určitě má nějaký dotek. Člověk, když vnímá hudbu, tak může třeba použít i takovou muzikoterapii, a k té se gongy možná používají.
3: Ano, také. A řekněme, že ten gong tak je takový zprostředkovatel, že vás vlastně dostane do toho původního stavu, že rozpustí iluze mysli, který o sobě máme.
0: No vidíte, tím... jak je to podstatné. Dobře, že jste to zmínila.
3: A tím vlastně to je léčivé, ale neléčí sám ten gong, ale léčí to, že rozpustíme ty iluze mysli o nás samotných.
0: Ty zvuky, ty tóny asi toho nástroje. Ještě by mě zajímalo, když koncertujete, tak jakou hudbu vlastně nabízíte svému publiku?
3: Na ten gong, myslíte? No. Tak to, co vznikne vlastně z toho pole, co tam zrovna je. My se naladíme vlastně na ten prostor a pak to, co na tom prostoru vzniká, tak to se děje.
0: Vy jste Miroslave Noe, nevím, jestli vás mám oslovovat Miroslav Noe.
2: Ano.
0: Vy jste autorem knihy, která se jmenuje Zrcadlo živého času, o čem pojednává ta kniha. Vy máte dokonce sebou.
2: Mám ji tady sebou, já jsem vám ji přivez. Tak mi to napadlo na poslední chvíli. No je to o tom samým. Je to, ono to zrcadlo v podstatě představuje i ten gong. A ta symbolika, většina gongů má nějaký střed, potom má nějaký obvod vyznačený a mezi tím je místo prázdný. A to prázdný místo, to je proces, který vzniká, jako když se koukáte do zrcadla. Tak když se koukáte do zrcadla, tak ten proces toho pozorování je kolem toho středu gongu a ten střed představuje vás samotný jako pozorovatele, ale toho pozorovatele nikdy nemůžete vidět, protože on pozoruje.
0: Říká Miroslav Noe, který společně se Soali Jera jsou hosty našeho úterního odpoledního vysílání Čas na muziku. Pak vás pozveme na zajímavý gongový koncert, kdy se uskuteční a kde, to se dozvíte v našem dalším rozhovoru.

0: 15:00, 20,5 minuty, posloucháte úterní odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Soali Jera a Miroslav Noe jsou našimi hosty. Oni připravují gongový koncert, kdy se uskuteční a kde, to se dozvíme v této části našeho povídání, ale já bych, Miroslave, navázal na to, co jste říkal před malou chvílí o té vaší knize, která se jmenuje Zrcadlo živého času. Když bych se jako laik zeptal, působí blahodárně, to znamená na naše zdraví a psychiku, hra na gong, ano nebo ne? Ono to má asi dva pohledy.
1: To jste řekl úplně přesně. Ten gong na vás sice nějakým způsobem působí a když to vezmete prvoplánově, tak řeknete, že ty vlny vás léčí. Jenomže ono to může být ještě úplně jinak, protože ty vlny vás dostávají do vašeho vlastního stavu, kdy si uvědomujete, kdo jste. To souvisí s tím zrcadlem, že se pozorujete. A když se pozorujete, tak už jste sebeléčitel. A to je to celé kouzlo. Takže mluvit o tom, že když se člověk pozoruje, tak se léčí, se dá, ale žádný alopat vám na to nedá razítko a řekne, to je léčivý. Jenomže přesto všichni víme, že když víme, kdo jsme, tak nejsme oslové, ale jsme lidi. A jako člověk se člověk jako kouká i na druhý, jako na člověka, nedělají lidi mezi sebou rozdíly a je to rozhodně pro zdraví lepší, než když hierarchizujeme a stavíme se do určitých rolí.
0: A my už jsme společně napověděli, že se uskuteční gongový koncert, to se obracím na Soali Jera. Kdy se ten koncert uskuteční? On je to tuším za dveřmi téměř. Kde?
2: Je to úplně za dveřmi, uskuteční se dneska v 18 hodin v kostele svaté Anny v Sedleci.
0: Tam je asi příjemné prostředí, když, jak jste říkal vy, Miroslave, akustické prostředí není úplně ideální pro gongový koncert.
1: Ne. Protože gong vytváří svůj prostor. Jeho vlna vytvoří prostor, který je neopakovatelný a je autentický. Když tenhle ten jakoby chrám vnesete do jiného chrámu, no tak v podstatě jsou tam dva chrámy, které se tlučou navzájem.
0: Vy jste, Soali, říkala, že koncert začíná dnes v 18 hodin v Sedleci, v kostele, v tamním kostele. Jaké publikum chodí na vaše koncerty?
2: Já budu pořádat ten koncert úplně takhle poprvé, jinak já většinou dělám gongové lázně, takže to je trošku jiná záležitost, anebo jsem třeba gongovala na pohřbu a podobně, takže takový koncert
0: takže
2: v kostele
0: to je premiéra.
2: Je premiéra a jsem moc šťastná, že tady mám sebou tady právě
0: kolegu. A vidíte,
2: kolegu.
0: A vy jste mi teď napověděla, gongové lázně, no to zní bohulibě, to je nějaká terapie?
2: No, je to zase tady o tom, že ten člověk se dostane do nějakého sklidnění, sklidní se ten nervový systém, dostane se prostě jakoby k sobě, jo. A u toho se teda leží, ještě tam třeba máme na začátku rituální kakao pijeme, pak ještě jsou tam jiné nástroje, třeba šamanský buben, tibetské mísy a podobně, tak je to trošku jiný průběh. Dneska budou jenom gongy.
0: A tohle všechno byste si nechala pro sebe, ještě, že jste tady, že nám o tom vyprávíte. No, já se obrátím na Miroslava. Mirku, vy zároveň, teď jste hezky popsal tu výrobu gongů jako takových, ale je zapotřebí i paliček.
1: Ano.
0: Z čeho se vyrábí, jaké
1: jsou? To je pravda. Tu paličku, můžeme se na to podívat jako našem do golema. Prostě ten golem je to monstrum jako ten gong, ale když tam nedáte... A je to podstatný, je ten šem.
0: Tady ta palička.
1: To je ta palička, ano. A my jsme nakoupili z celého světa snad za 30-40 tisíc nejrůznější paličky, ale prostě to, co bychom chtěli z toho gongu dostat, jsme z něj nedostali. Takže jsme ze sebe dostali nápady a podle nich jsme nechali prostě udělat úplně jiný laditelný paličky, že na několik jako různých poloh v tom gongu nepotřebujete několik různých paliček, ale jenom posouvání držáku té paličky prostě dostanete širší spektrum zvuků. No a těch paliček je dohromady, je to sada sedmi a dostanete z nich od nejhlubších, téměř neslyšných, ale ono i ty neslyšný tóny z toho dostaneme.
0: Až po ty vysoké.
1: Ale ty neslyšný tóny, to je zajímavý téma. To jsou v podstatě pulzy. Vy si uvědomujete, že hudba má nějaký rytmus, že má nějaký puls, ale ten puls u toho gongu vnímáte jenom jako nosič takových vln, který ten puls můžete říct třeba, že je to 3x za vteřinu, 4x za vteřinu, ale tenhle ten puls je jakoby z toho terapeutického hlediska vlastně to nejvyživnější, protože pracuje jakoby na, kdybychom to řekli, jakoby operačním systému frekvencí mysli a tam dělá tu největší práci. Takže vůbec nejde o to, jestli jsou to hluboký nebo vysoký tóny, ale ty neslyšné tóny rozhodují o té kvalitě, jak se pracuje s myslí.
0: Tak myslím si, že až přijdou zájemci na váš koncert a v rukou Soaly nebo Miroslava uvidí gong, no ten asi ne v ruce, ale paličku a rozjede se koncert, že to bude příjemné pohlazení po duši. Já vám děkuji za váš čas, bohužel je neúprosný a mými dnešními odpoledními hosty byli Soaly Jera, děkuji za rozhovor, nashledanou.
2: Děkujeme taky, nashledanou.
0: A druhým hostem, který velice sofistikovaně hovořil o gongu jako o hudebním nástroji, o nádherném hudebním nástroji, Miroslav Noe. Díky za
1: děkujeme rozhovor. Za pozvání a přejeme všem krásný odpoledne a kdo přijde, určitě nebude litovat.
0: 15 hodin, 26,5 minuty, tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Čas na další písničku a poslouchejte nás i dnes. Je úterý 29. září. Jsme rádi, že jste v naší společnosti.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Také skupina Pet Shop Boys hudebně v našem úterním odpoledním vysílání. Máme 5,5 minuty po 15:30. Hladina přehrady Březová u Karlových Varů se kvůli suchu dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Poklesla už o víc než 2,5 metru. Uprostřed tak odhalila i normálně zatopený historický most. Ten se stal cílem stovek návštěvníků, kteří si ho přijíždějí prohlédnout.
1: Tady děda chytal ryby nahoře a když bylo míň vody opravdu v některých těch suších podzimech, tak chodil po tom mostě a měl pokrk třeba vodu.
2: Říká pan Miroslav, jeden z pamětníků, pro kterého je zatopený kamenný most na dně vodního díla vzpomínkou na staré časy.
1: V 83. jsem stál, tady jsou tři klemby, tak jsem stál pod těma klembama, jak jsem byl malý špunt, tak to vypadalo ohromný. A ty klemby mají třeba 4-5 metrů. Spíš mě fascinuje to bahno, no. Ta hmotnost toho bahna, no. Kolik tady toho je.
2: Pan Miroslav patří mezi návštěvníky, kteří teď ke snížené hladině vodního díla přicházejí po stovkách. Stejně jako pan Jaromír.
3: Já jsem tady teda 35 let, ale za tu dobu to nepamatuju, že by to bylo takhle. Je to zážitek, teda rád si to tady prohlídnu, pochodím, abych viděl, jak to tady bylo původně, no.
2: Poslouchá nás pan Karel, také přijel se podívat na sníženou hladinu vodního díla Březová. Jaký na vás to dělá dojem?
4: Samozřejmě asi jako na každýho, protože to málo kdo viděl za svýho života a já samozřejmě v Karlových Varech bydlím 65 let a tenhle pohled jsem ještě neviděl.
2: Vy jste před chvílí říkal, ještě než jsem zapal přístroj, že si stejně jako já pamatujete na bývalou plovárnu, která byla kousek asi od nás 150 metrů. Teď vidíme zbytky toho vstupu, také už to je historie.
4: Dá se to takhle říct, no. Taky jsem podotknul, že jsem se účastnil rozebírání prostě těch posledních fragmentů té plovárny, což už bylo i nebezpečné, už se to propadalo, takže jsme to odvážili tenkrát prostě nákladním autem a všechno šlo pryč.
5: Přivedl mě sem ten starý zachovalý most, který teď jde vlastně původně vidět. Já si myslím, že to jen tak neuvidíme, no. Je to zázrak.
2: Zatímco paní Jana se na přehradu a starý most přijela podívat ze Sokolova, pan Lukáš přicestoval dokonce z Liberce.
6: Ze severu Čech, to známe úplně jinak, třeba od Liberecké přehrady, jo. Ale tohle to vidět tady přímo na místě. Jedna věc je to vidět v televizi, jako na kameře, druhá věc je to opravdu přijet sem, udělat si prostě nějakou představu, jak to skutečně vypadá.
2: Přehrada Březová chrání blízké lázeňské město před povodněmi. Teď ovšem část vodního díla pokrývá bahno a kamení.
7: No neprší, no málo vody, tak to tak vypadá všude. To není jenom tady, když si vezmete Orlík a Slapy a ten neštěstí, no.
2: Dodává dlouholetý rybář pan Jindřich. Hladina vodního díla se teď blíží k mezní hranici a poté vodohospodáři odtok z přehrady omezí. Z Březové u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: me lasco o braço. Jak žil bych rád.
1: Hodin a 44 minut čas na soutěž v úterním dobrém odpoledni. K dispozici je studiová linka 221 55 37 37 a pokud k nám zavoláte a správně odpovíte na dnešní soutěžní otázku, získáte hezkou cenu. Město Jáchymov zve na v pořadí už 6. svatohavelské trhy. V neděli od 10 hodin tak na náměstí před kostelem svatého Jáchyma bude možné zakoupit výrobky od místních řemeslníků, pěstitelů a chovatelů. Chybět nebude občerstvení a hudební vystoupení. A my kromě pozvánky nabízíme také čelenku, náušnice a propisku se znakem města Jáchymov. Takže pokud chcete dnes soutěžit, je k dispozici telefonní linka do studia 221 55 37 37 a kromě té pozvánky dnes samozřejmě můžete vyhrát čelenku, náušnice a propisku se znakem města Jáchymov. Chymova. Tak volejte k nám do odpoledního vysílání, je tady první soutěžící, přeji vám dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pepa, dobrý den.
1: Pan Josef je první soutěžící v našem úterním vysílání. Josefe, já jsem hovořil ano. O tom, že město Jáchymov zve na v pořadí už 6. svatohavelské trhy. Ano. V tom názvu je jméno Havel a tak mě napovědělo toto, že bychom se mohli zeptat dnes našich posluchačů, posluchaček a posluchačů na osobnost Václava Havla, jehož výročí ano. Si letos připomínáme, tak by mě zajímalo, Josefe, kolikátým československým, zdůrazňuji československým prezidentem v pořadí byl Václav Havel? Víte, nebo chcete raději nápovědu?
2: Já bych si dal nápovědu.
1: Vy chcete raději nápovědu, dobře, tak Václav Havel byl v pořadí 7. československým prezidentem, nebo za B 8. a nebo za C 9. československým prezidentem. Ptám se na to, kolikátým československým prezidentem byl Václav Havel. Vy říkáte za A. Sedmička A není správná odpověď. Děkujeme za zavolání na slyšenou.
2: Ano.
1: Tak tu máme dalšího soutěžícího. I vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Miloslav Sokolovsko.
1: Miloslav ze Sokolovska. Miloslav nebo Miroslav?
3: Miloslav.
1: Miloslav, takže Míla. Miloslave,
3: ano.
1: Jsem rád, že telefonujete. Tak zbývají dvě možnosti. Kolikátým československým prezidentem byl Václav Havel?
3: Já bych řekl, že desátým.
1: Mám tu tři možnosti, jo. Za A 7., tož nebylo správně, za B 8. nebo za C 9.
3: Tak 9. že by.
1: 9. a prvním českým prezidentem, je to správně. Miloslave, vybral jste to správně, možná jsme to spojili i s tím, že byl prvním českým prezidentem v samostatnosti jo. Česka, ale je to tak, byl skutečně posledním, 9. tedy v pořadí československým ano. prezidentem. Já vám blahopřeji, tak ta cena, kterou jsme dnes děkuji. Dali do hry, čelenka, náušnice a propiska se znakem města Jáchymova jsou vaše a třeba se můžete také v neděli 4. října vypravit do Jáchymova a podívat se na ty už v pořadí 6. svatohavelské trhy. Tak děkuji za to, ano. že jste soutěžil. Zůstaňte ještě na telefonu. Hezké odpoledne.
3: Jo, děkuji. Posledanou.
1: Pan Miloslav se zapojil do našeho úterního odpoledního vysílání. Teď je 15 hodin 48 minut. Klidný poslech. Kylie Minogue nám zaspívá.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dan Bárta zaspíval v našem úterním vysílání. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o záchranářské uličce. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak vidíte, další zajímavost z provozu na silnicích, nejen u nás v Karlovarském kraji, tak opatrně za volantem vašeho vozu. Třeba teď aktuálně posloucháte naše úterní odpolední vysílání. Takové bylo dobré odpoledne s datem 29. září. Za chvíli zprávy s Matějem Štechem a po nich začíná Humoriáda. Naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Kriminalita v Karlovarském kraji klesla o více než 7%. Sokolov vybral firmu, která postaví nové lanové centrum v Husových Sadech. Středočeští policisté prověřují kontaminaci vody olovem u odoleny vody u Prahy. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Kriminalita v Karlovarském kraji v prvním pololetí roku 2026 klesla. Policie evidovala o necelých 200 trestných činů méně než ve stejném období minulého roku. Nejvýraznější úbytek trestných činů zaznamenala na Sokolovsku a Chebsku. Krajští úředníci i policisté se teď chtějí cíleně zaměřit hlavně na prevenci ve vybraných oblastech, mezi které patří i kybernetická kriminalita. Pokračuje mluvčí Karlovarského kraje Jana Boučková.
2: Přestože jednotlivé medializované případy mohou zvyšovat obavy veřejnosti, policejní statistiky aktuálně neukazují na plošný ani dramatický nárůst dětské kriminality v regionu. Kraj bezpečnostní situaci průběžně monitoruje a ve spolupráci s policií, obcemi, školami a odbornými organizacemi reaguje na aktuální bezpečnostní výzvy.
0: Sokolov připraví v Husových Sadech nové lanové centrum pro děti. Město za jeho stavbu zaplatí 12 milionů korun. Dělníci začnou pracovat ještě letos a hřiště má být hotové na jaře příštího roku. Lanová konstrukce bude mít dvě úrovně, říká vedoucí odboru správy majetku v Sokolově Renata Paceltová.
3: První patro bude ve 3,5 metrech a druhé patro v 5 metrech. Menší děti to budou moct prolízat s rodičema a větší děti už potom sami. Hřiště se bude na noc zamykat, bude to celé osvětlené, takže to bude taková dominanta parku.
0: Kontaminaci vody olovem u odoleny vody u Prahy prověřují středočeští policisté. Mají podezření na poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vyšetřování podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové potrvá několik týdnů.
4: Úzce spolupracujeme s Českou inspekcí životního prostředí, s odborem životního prostředí, také se středočeskou vodárenskou a dalšími subjekty. No a v dané věci pro nás budou velmi zásadní výsledky odborných vyjádření a analýzy i určení zdroje nadlimitní koncentrace olova ve vodě.
0: Voda v oblasti odolena voda zůstává od čtvrtka nepitná. Omezení se týká 12 obcí zhruba s 15 tisíci obyvateli. Somálská pobřežní stráž osvobodila další ropný tanker a jeho 17členou posádku. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní plavidlo zajeli somálští piráti v dubnu. Loď plula pod vlajkou Palau a

0: vezla 18,5 tisíce barelů ropy. Tanker je druhým ze tří plavidel unesených piráty, které somálské úřady v posledních dnech pronásledovali a osvobodili.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte jasno až polojasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytnout i mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích při uklidnění větru až 5 stupňů, na horách 11 až 8. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, v poohří ojediněle až 23, na horách 15 až 18. Povane slabý přes den přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1. Na.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda dvou osobních aut v Husově ulici v Chebu by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
2: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
1: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haničku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: To musím si ty hosty trošku předcházet, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: Tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozrať, prosím, kde si brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, bylo, ale nebylo to tak hrozné.
0: Dalo
1: šlo
0: se to prokličkovat.
1: To.
0: Tak.
1: Šlo to.
0: Sportovně nadaná, ještě odpočatá Marie se pustí do prvního výběru.
1: No, ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Ano, vy jste od novin.
2: Kde?
3: Ne, já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo, to
3: ano,
2: jo.
3: Já jsem hned poznal, že jste od novin, jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: To ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano. Že to je dělba udělba.
2: Takže já začnu.
3: Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. První otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. Počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne?
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Je.
3: Ano, sem a nechte to... tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se pflek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Verich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dejí Bčka, nastoupí anekdoty, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt, to je plný dvojsmyslů krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu.
5: Medicine Man

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
4: Dobré odpoledne, také vás
3: zdravím. Dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala z odborového svazu energetiku.
4: Vidíte to?
3: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
2: Aha, Marie rozumí všemu.
3: A já jsem si nenechal podepsat do programu.
4: Ale tak.
2: No tak to je to, hezká
4: takhle
2: vzpomínka,
4: si popovídáme,
2: ne?
4: To je mnohem lepší než nějaký
2: tady je to zábavnější.
4: Suchej podpis.
3: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
2: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
4: Jo.
2: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
3: Já vám děkuju.
2: Díky.
4: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karoviné, dobrý den, paní Radková.
4: Dobrý den.
5: Jan Pavle.
2: Dobrý den.
5: A hlasuji taky pro anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další, prosím. Haló.
6: Zase měla z Prahy 8,
2: dobrý den.
6: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval v pravodajství, abyste nemohla trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte.
4: I vy, milí kolego, naschledanou.
2: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor
4: ano.
2: Proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
4: No, už byla chviličku, tak nějakých 5, 6, 5 let.
2: Ale těch chodeb a schodišť.
4: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
2: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu s Janou Šulcovou hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobré odpoledne, tady František Raupi Nebletavou, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
2: Dobrý den.
7: Anekdoty ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
2: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
8: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
4: Dobrý den,
8: Jirko. Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
2: Myslíte pana Horníčka?
8: Ano.
2: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
9: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
2: Ano, dobrý den.
4: Krása.
9: Zdravím všetky humoriádníky.
4: Díky.
9: Také Pavla.
2: Dobrý den.
9: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
4: Já vás taky zdravím.
2: To je na tebe, Marie.
9: Tak příjemné, paní Maruško.
2: Ano.
9: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
2: Že jo.
9: A já bych si vybral pokračování.
2: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
9: Hezký den přeji.
2: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napětí a zrovna na schvál nikdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky? No já nevím, možná, jak to rozhodneme.
4: Možná se zhroutily spíš než...
2: No se zhroutím z toho. Ne, podívám se do SMS-ek, tam to rozhodneme. A nebo, pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
4: Dobrý den, slyšíme se.
2: Lukáš?
10: Ano.
2: Ano.
10: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
4: Děkuji.
10: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
2: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem.
4: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně, naslyšenou.
10: Taky naslyšenou. Děkuji.
11: Takže ani nejste ani připraven... A já začnu druhou otázkou.
10: Ano.
11: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
10: Prosím?
11: Kdy procitáte?
10: To je latinsky?
11: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
10: Kde procitáte?
11: Ne, kde, kdy.
10: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
11: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
10: De procitáte,
11: no, procitáte. Kdy vy ráno...
10: A, kdy procitáte?
11: No!
10: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
11: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
10: Hned po procitnutí, před procitnutí.
11: Aha, takže... Po,
10: ano.
11: Popřed, jo. A mezi tím?
10: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
11: Mohu to o vás napsat?
10: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
11: Tak to bude něco od vědy.
10: To bude něco od vědy, jo.
11: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus.
10: Mám pomalý metabolismus.
11: Stejně se říká, co všecko máte.
10: No, tak.
11: No jo. Máte.
10: A napište, že mám dva, ať mají stek.
11: Jo.
10: Jeden rychle, jeden pomalý. Je to.
11: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
10: Ano, každý. A bez poukazu, jo. Že ano.
11: Tak to máme metabolismus 603, jo?
10: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
11: Fiat, ano.
10: Ale ten Fiat mám doživotně.
11: Jo?
10: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
11: Pochopitelně. Ano. Tak to máme ty metabolizmy,
10: ano.
11: Jo?
10: Ano.
11: A to se koná kdy? Tedy...
10: No ráno, časně kolem 11.
11: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
10: Ano.
11: Když jak si procitnete, tak...
10: No tak potom na mě vlítne údržba.
11: Údržba?
10: Údržba, a to mě drhnou čistěji. Myčky.
11: Myčky.
10: Myčky, až po pás a od pasu myči.
11: Myči.
10: A potom myči? Tedy česačky a...
11: Ošněrovačky na bodky,
10: a šněrovačky a...
11: Oblékačky.
10: A zapínačky, oblékačky.
11: Vazačky jistě na to, že jo?
10: Ano.
11: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
10: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
11: Jo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, dokonce už 13. rokem vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ač se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečený hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě. Tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko. Když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezi B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
5: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník. Tady je úplný léto.
6: I u nás.
5: Krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevůckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala píseň očí.
4: No, jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
5: Takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepel a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
6: Taky vám, díky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Hinek z Vysočiny. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
6: Hezké odpoledne.
7: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
4: Děkujeme, Béčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
6: Haló.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Tady Tomáš ze Studnice Uhlinska. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
6: Děkujeme.
4: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
9: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
4: Zdravím.
9: Paní Redkovou.
6: Také zdravím.
9: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
4: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další, prosím. Dobrý den.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den, Braňo.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
4: Máme zapsáno. Díky moc.
6: Děkujem.
4: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku. Snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
12: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek, a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
13: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
14: K závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve všechno party. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
6: Já nechci.
14: Kdo by je víc pobavil?
6: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
14: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04 SMS-kou, voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Poukodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
3: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
3: mějte se hezky.
1: Takže Sandru, volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, panu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pogodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit.
3: I
1: nápodobně.
3: Vám.
1: Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Dobrý den, zdraví Vanovice na Hané.
1: Zdravíme.
3: I vás zdravíme.
5: Pečko.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
1: Tak, přátelé, Sandra Pogodová je tady s vámi.
6: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
7: No to byla výborná antikoncepce.
6: Jak? Proč antikoncepce?
7: No protože mi 43 let, doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
6: Americký kluky?
7: Americký kluky.
6: Jako operka jste tam?
7: Ano.
6: Ano, ano, jestli tak vybavuju.
7: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
6: Ano.
7: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
6: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
7: No americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
6: no.
7: Ten se teďka ženil, teď v létě.
6: Vy jste
7: oni,
6: s tou rodinou?
7: Oni mě zvali, no psali mi mail, oni mě sledujou, no. Články a toto. Bezvadný jsou, že píšou... Vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy, jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
6: a berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
7: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi bacha na těch přechodech. Mimochodem,
6: no.
7: Víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců, podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
6: Ano.
7: Jo, to je krásný moravský slovo, zavazím.
6: Zavazím,
7: že?
6: Zavazím, ano.
7: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
6: Ano.
7: A opravdu Češi... Oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, řídíte určitě,
6: no,
7: Karle, tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes ten přechod. Jo?
6: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
7: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
6: Ano.
7: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik je pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pogodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
3: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi
3: tak
1: ne,
3: 180.
1: Jste v té kategorii 180 s Ivanou Chýlkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
3: Já zdravím. Jak velké, tak malé. Všechno dobré přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
3: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy. Město Sokolov připravuje projekt na úpravu náplavky podél řeky Ohře. Akce Barometr zdraví v Karlových Varech nabídne prevenci zdarma. Premiér Babiš jednal s prezidentem Pavlem o programu Bezpečnostní rady státu. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Radnice v Sokolově připravuje revitalizaci náplavky řeky Ohře. Na začátku příštího roku požádá o stavební povolení a dotační podporu. Pokud peníze získá, samotná stavba by mohla začít do 2 let. Jednotlivé etapy úprav nábřeží chce město budovat postupně podle přidělení dotačních příspěvků. Pokračuje vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková.
1: Od rohu klášterní zdi po finanční úřad by podél řeky měl být instalován nový mobiliář, dětské herní prvky, veřejné osvětlení. Rádi bychom aspoň částečně zakryli parovod informativními tabulemi.
0: Zjistit hladinu cukru a cholesterolu v krvi, nechat si zkontrolovat znamenka, oči nebo krevní tlak a poradit se o výživě. To všechno mohou lidé na akci Barometr zdraví, která se uskuteční v sobotu 17. října v obchodním centru Variáda v Karlových Varech. Jak uvedla ředitelka pořádající pacientské organizace Diakar Erita Šimáčková, od 10 do 15 hodin kromě běžných měření nabídne také určování krevních skupin. Akce je anonymní a bezplatná a na vyšetření není potřeba se předem registrovat. Návštěvníci si budou moct také prohlédnout sanitní vůz zdravotnické záchranné služby. Zdravotníci předvedou práci operačního střediska a první pomoc. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Schůzka se odehrála po uložení českých korunovačních klenotů zpět do korunní komory. Babiš to dnes řekl v poslanecké sněmovně. Podle něj s prezidentem mluvili o příštím zasedání Bezpečnostní rady státu, které je svoláno na 20. října. Zabývat se má aktuálními bezpečnostními hrozbami. Premiér zároveň odmítl kritiku opozice, že na ně vláda dostatečně nereaguje.
2: A to, že my tady neřešíme věci, které jsou v režimu pro novináře, neznamená, že nejsme připraveni a že nesledujeme to, co se děje.
0: Dnešní schůzku potvrdil i prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. V amurské oblasti na východě Ruska se zřítil strategický bombardér Tu-95. Při nehodě zemřelo 6 ze 7 členů posádky. S odvoláním na ruské ministerstvo obrany o tom informovala agentura TASS. Stroj havaroval při cvičném letu v neobydlené oblasti. Tento typ vojenského letadla je jedním z hlavních ruských strategických bombardérů. Moskva ho používá k odpalování střel s plochou dráhou letu při útocích na Ukrajinu.
3: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte jasno až polojasno. Ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytnout i mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, na horách 11 až 8. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Povane slabý, přes den přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky

0: Ty budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 v Chebu u Skalky havarovalo nákladní auto se zvěří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Je po páté odpoledne, čas na zprávy, události a témata Karlovarského kraje, co se dnes stalo, co stojí za pozornost a co nás čeká v dalších hodinách. Začíná den v kraji, 17 hodin a 4 minuty přesně. Do Březové u Karlových Varů míří na začátku podzimu stovky lidí denně. Přicházejí si prohlédnout zatopený starý most, který se kvůli suchu vynořil nad hladinu vodní nádrže. Podrobnosti nabídneme za chvíli. Denní cenové stropy, nižší spotřební daň nebo i regulace marží. V Česku ve čtvrtek začnou znovu platit opatření, která mají lidem a firmám zajistit levnější naftu a benzín. Řekneme více. Jak působí hra na gong na člověka a proč se nástroj považuje za léčivý? I na to vám odpovíme v dnešní dni v kraji. No a Krajská knihovna Karlovy Vary uspořádala workshop Ruční vazby knih. Je součástí programové nabídky celostátní akce Týden knihoven, do kterého se Krajská knihovna zapojila. Podrobnosti nabídne naše regionální stopařka.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forr.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Krajská správa silnic dnes zpřístupnila silnici mezi Veselovem a Žluticemi na Karlovarsku. Obchvat měří zhruba 1,5 kilometru. Náklady na stavbu dosáhly téměř 100 milionů korun. Celý obchvat Veselova ale zatím hotový není. Stavba pokračuje směrem ke křižovatce Knínice a k budoucímu napojení na dálnici D6. Hladina přehrady Březová u Karlových Varů kvůli nedostatku trvalejších srážek klesá. Uprostřed nádrže hladina odhalila i normálně zatopený historický most. Ten se stal cílem desítek lidí, kteří teď mohou suchou nohou přejít z jednoho břehu přehrady na druhý právě po odhalené mostě. Situaci okomentoval dlouholetý místní rybář pan Jindřich.
2: No neprší, no málo vody, tak to tak vypadá všude. To není jenom tady, když si vezmete Orlík a Slapy a ten štěstí, no.
1: Povodí Ohře dnes přehrady Březová začalo snižovat odtok u Karlových Varů. Důvodem je právě dlouhodobý nedostatek srážek, kvůli kterým se nádrž téměř vyprázdnila. Na čtení a jeho různé podoby upozorňuje letošní kampaň Týden knihoven. Jubilejní 30. ročník začíná právě dnes a potrvá do neděle 4. října. Například Karlovarská krajská knihovna nabízí speciální program a benefity pro čtenáře. Jako každý rok připravila čtenářskou amnestii. Bohatý doprovodný program nabídne například besedy, výstavy, tvůrčí dílny nebo akce pro veřejnost i školy. Nového provozovatele městské sauny vybrali představitelé Ostrova na Karlovarsku. Zahájení provozu plánuje ostrovská radnice na přelom října a listopadu. Aktuálně město dokončuje rekonstrukci zařízení. Pokračuje náš redaktor Zdeněk Trnka.
3: Ostrov u Karlových Varů dokončuje rekonstrukci sauny za 30 milionů korun. V objektu u koupaliště teď zajišťuje zejména vnitřní vybavení.
1: Následně bude muset oživit všechny instalované moderní technologie. Krajské inovační centrum Karlovarského kraje zahájilo 4-dílnou sérii bezplatných workshopů 4P – marketing bez filtru. Program nabídne firmám konkrétní postupy a ukáže, jak se vyhnout chybám, které mohou brzdit jejich další rozvoj. Po úvodním setkání, které už se uskutečnilo v Karlových Varech, bude pokračovat v Chebu, Sokolově a v Mariánských Lázních.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Přehrada Březová u Karlových Varů se v posledních týdnech významně změnila. Její hladina kvůli suchu klesla o více než 2,5 metru, no a vodní plochu rozdělila na dvě části. Na první pohled stará cesta. O cestu ale nejde. Nad hladinou se vynořila část starého mostu, kterou si denně přichází prohlédnout stovky lidí.
1: Tady děda chytal ryby nahoře a když bylo míň vody opravdu v některých těch suších podzimech, tak chodil po tom mostě a měl po krk třeba vodu.
2: Říká pan Miroslav, jeden z pamětníků, pro kterého je zatopený kamenný most na dně vodního díla vzpomínkou na staré časy.
1: V 83. jsem stál, tady jsou tři klemby, tak jsem stál pod těma klembama, jak jsem byl malej špunt, tak to vypadalo ohromný. A on ty klemby mají třeba 4-5 metrů.
2: Pan Miroslav patří mezi návštěvníky, kteří teď ke snížené hladině vodního díla přicházejí po stovkách. Stejně jako pan Jaromír.
3: Já jsem tady teda 35 let, ale za tu dobu to nepamatuju, že by to bylo takhle. Je to zážitek, teda rád si to tady prohlídnu, pochodím, abych viděl, jak to tady bylo původně. No.
2: Poslouchá nás pan Karel, také přijel se podívat na sníženou hladinu vodního díla Březová. Jaký na vás to dělá?
4: Samozřejmě asi jako na každýho, protože tenhle pohled jsem ještě neviděl.
2: Vy jste před chvílí říkal, ještě než jsem zapal přístroj, že si stejně jako já pamatujete na bývalou plovárnu, která byla kousek asi od nás 150 metrů.
4: Taky jsem podotknul, že jsem se účastnil rozebíráním prostě těch posledních fragmentů té plovárny, což už bylo i nebezpečné, už se to propadalo, takže jsme to odvážili tenkrát prostě nákladním autem a všechno šlo pryč.
5: Přivedl mě sem ten starý zachovalý most, který teď jde vlastně původně vidět. Já si myslím, že to jen tak neuvidíme, no. Je to zázrak.
2: Zatímco paní Jana se na přehradu a starý most přijela podívat ze Sokolova, pan Lukáš přicestoval pro změnu dokonce z Liberce.
6: Jedna věc je to vidět v televizi jako na kameře, druhá věc je to opravdu přijet sem, udělat si prostě nějakou představu, jak to skutečně vypadá.
2: Přehrada Březová chrání blízké lázeňské město před povodněmi. Teď ovšem část vodního díla pokrývá bahno a kamení.
7: No neprší, no málo vody, tak to tak vypadá všude. To není jenom tady, když si vezmete Orlík a Slapy a ten ještě. No.
2: Dodává dlouholetý rybář pan Jindřich. Hladina vodního díla se teď blíží k mezní hranici a poté vodohospodáři odtok z přehrady omezí. Z Březové u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
9: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: mi voní dým.
1: Hodin 20 minut, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tohle byl Jakub Smolík, Můj kůň a hřích, takhle se jmenovala tahle písnička. Jdeme k dalšímu tématu. Už tento týden se do Česka vrací opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Vláda ANO, SPD a motoristů o jejich zavedení rozhodla na své schůzi minulé pondělí. Platit budou od čtvrtka 1. října a zatím na jeden měsíc. Stát už letos se ceny nafty a benzínu reguloval, a to na jaře a také začátkem léta. Detaily má teď ve studiu editorka vysílání Dana Jelínková. Dobrý den, Dano.
2: Dobré odpoledne.
1: Dano, tak jaká opatření začínají ve čtvrtek platit?
2: Vrací se to, co už jsme zažili právě na jaře a v létě. Ministerstvo financí bude denně určovat maximální možné ceny benzínu i nafty. Stát zároveň zastropuje marže pumpařů, a to na 2,50 Kč za litr. A znovu se tak sníží spotřební daň na naftu. Takhle to minulý týden komentovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Kabinet nově taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Zdaňovat se bude polovina nárůstu jejich hrubé rafinérské marže oproti roku 2025. Podle Aleny Schillerové jde o reakci na její současný růst.
1: A jaké jsou reakce obchodníků a taky sněmovní opozice?
2: Rozhodnutí vlády uvítalo sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Důvody vysvětlil Českému rozhlasu mluvčí sdružení Martin Felix.
4: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
2: Skeptičtější je naopak Česká asociace petroliářského průmyslu a obchodu. Před možnými riziky opatření varuje její mluvčí Václav Loula.
5: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnáno s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
2: Podle Louly se totiž může opakovat stejný scénář jako letos na jaře, kdy do Česka jezdili tankovat obyvatelé z okolních států, kde taková regulace neplatila. A zmíním i reakci opozičního hnutí STAN. Podle jeho poslance Jana Papajanovského je dobře, že kabinet na situaci reaguje, i když je to prý pozdě.
6: Co se týká zastropování těch cen a snížení spotřební daně, no tak tam zase je dle našeho soudu vidět chyba té Babišovy vlády, kdy ona jde cestou jednoduchých plošných řešení, kdy pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Předseda ODS Martin Kupka vítá opětovné snížení spotřební daně na naftu. Stropování cen ale považuje za neakceptovatelný zásah do trhu.
1: Vláda svými kroky reaguje na stále rostoucí ceny paliv kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Jak se vlastně v poslední době tohle vyvíjí?
2: Podle posledních dat společnosti CCS se například cena nafty teď blíží rekordním hodnotám z března 2022, kdy trh s pohonnými hmotami prudce reagoval na začátek ruské invaze na Ukrajinu. Minulou středu tankovali řidiči litr nafty v průměru za 49 korun a 52 haléřů. Litr benzínu nabízely čerpací stanice v průměru za 45 korun a 1,90 haléřů. Dražší byl naposledy v létě 2022. Analytici oslovení ČTK zároveň upozorňují, že ceny i tento týden zřejmě dál porostou.
1: Za informace k plánovaným opatřením proti vysokým cenám pohonných hmot teď díky Daně Jelínkové. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Položili jste si někdy otázku, jak se vyrábí gong, jak se na něj vlastně hraje, jak bohulibě jeho tóny působí na lidský organismus a také psychiku člověka? Tak o tom si dnes se svými hosty Miroslavem Noem a Soali Jirou povídal Petr Čimpera.
1: Jak vlastně gong působí? On je takový magický bicí nástroj. Jak působí na lidskou duši, na psychiku?
2: Pen gong působí na základě nějakého mechanického vlnění. Vibrace gongu tak rozvibrovávají vlastně všechno, co je kolem něj. A my také jsme struktura částeček, ze 70% jsme složeni z vody, takže ten gong prostě rozvibrovává ty částečky a nějakým způsobem se to polemění a harmonizuje.
1: Váš tedy umělecký kolega, partner Miroslav Noe, vy se zabýváte výrobou gongu a gongových paliček?
3: Ano, my si zadáváme výrobu v obojí, jak paliček, tak gongů, ale v čem spočívá jakoby to naše vyrábění je ten nápad. To znamená, že my jak výrobci jednoho nebo druhého dáváme přesné instrukce, jak to má udělat. A i když třeba u těch gongů, ty si vyrábějí v Číně, protože nikdo jiný dneska už kovaný gongy ze zvonoviny nevyrábí. Všechny gongy, co se vyrábějí na západě, jsou z plechu.
1: Máme nějaké druhy gongů, nebo jsou různě laděné, velikostně rozdílné?
3: Spíše to tvarem. Tam vůbec nejde o ladění, každý gong je jakoby solitér. Na západě se samozřejmě dělají gongy a la symfonický gongy, to znamená, že tam se celý ten výrobní proces kontroluje, aby nakonec, teda když tam má být C, tak je to C. Ale to nikdo v těch původních kulturách z gongy prostě neřeší. Neřešili to ani staří Řekové, neřešili to ani Číňani.
1: Obracím se na Soali, jak vlastně působí hra na gong na člověka jako takového? Ta psychika určitě má nějaký dotek. Člověk, když vnímá hudbu, tak může třeba použít i takovou muzikoterapii, a k té se gongy možná používají.
2: Ano, také. A řekněme, že ten gong tak je takový zprostředkovatel, že vás vlastně dostane do toho původního stavu, že rozpustí iluze mysli, který o sobě máme. Tím vlastně to je léčivé, ale neléčí sám ten gong, ale léčí to, že rozpustí ty iluze mysli o nás samotných.
1: Ty zvuky, ty tóny asi toho nástroje, když koncertujete, jakou hudbu vlastně nabízíte svému publiku?
2: To, co vznikne vlastně z toho pole, co tam zrovna je. My se naladíme vlastně na ten prostor a pak to, co na tom prostoru vzniká, tak to se děje.
1: Vy jste, Miroslave, autorem knihy, která se jmenuje Zrcadlo živého času, o čem pojednávat?
3: Je to o tom samým. Ono to zrcadlo v podstatě představuje i ten gong a ta symbolika většiny gongů má nějaký střed, potom má nějaký obvod vyznačený a mezi tím je místo prázdný. A to prázdné místo, to je proces, který vzniká, jako když se koukáte do zrcadla. Tak když se koukáte do zrcadla, tak ten proces toho pozorování je kolem toho středu gongu a ten střed představuje vás samotný jako pozorovatele, ale toho pozorovatele nikdy nemůžete vidět, protože on pozoruje.
4: Den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Tak se mi zdá.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tisíc podob čtení, nekonečno radosti. Tak zní motto jubilejního 30. týdne knihoven. Do něho se zapojila i Karlovarská krajská knihovna. Nabízí například čtenářskou amnestii, besedy, výtvarné dílny, koncerty a nebo také výstavy. Týdnu knihoven se věnuje naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucko, dobrý den. Připomeň nám, co je to za akci.
2: Pěkné odpoledne. Týden knihoven je celorepubliková akce a pořádá ji Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Do letošního jubilejního 30. ročníku se zapojilo více než 400 knihoven od malých venkovských až po velké městské nebo vědecké. Nabízí stovky literárních debat, besed s autory, čtenářských výzev, workshopů, koncertů nebo výstav. Zkrátka lákají na speciální programy nejen pro děti, ale i dospělé. Například Karlovarská krajská knihovna uspořádala dnes workshop, kde se návštěvníci naučí ruční vazbu knih.
1: Tak to je určitě vynikající praktická zkušenost. Člověk si tak může ke knihám vytvořit, dá se říct, lepší vztah. A když už jsme u ruční vazby, mně se vybaví lepidlo, velká jehla a také lněná niť. Je to tak, anebo je to úplně jinak, Lucko?
2: Částečně máš pravdu, Davide. Ke klasické lepené vazbě určitě patří zarudlé prsty, oblečení opatlané voskem, aby nikde nebylo vidět vázání. Ale tady dnes návštěvníci mají možnost si pod vedením lektora vyzkoušet a vyrobit knihu s japonským vázáním, které se vyznačuje přiznaným vnějším švem přes hřbet. Plní tak pevnou funkční, tak výraznou estetickou roli. Na rozdíl od západních knih, kde jsou švy skryté uvnitř desek, japonská technika nitě neskrývá, ale naopak z nich vytváří ozdobný prvek. Vzniknout tak můžou zajímavá rodinná fotoalba.
1: Lucko, ještě se vraťme zpět k týdnu knihoven obecně. Které knihovny v Karlovarském kraji se právě do téhle akce zapojily?
2: Pro snadnější orientaci to vezmu geograficky. Na Chebsku se zapojily například knihovna Cheb, Luby, Plesná, na Sokolovsku zase Kraslice, Sokolov, Loket, Chodov a na Karlovarsku Karlovy Vary, Mezirolí, Nová Role, Nejdek, Jáchymov nebo také Ostrov. Seznam zapojených knihoven a jejich program najdou zájemci nejen na webových stránkách konkrétních knihoven, ale také na webu týdenknihoven.cz.
1: Díky za užitečné informace, Lucko, a brzy opět ve vysílání Dne v kraji naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Právě v tuhle chvíli, tedy 12 minut před 18 hodinou, se dozvíme, jaké v následujících hodinách bude počasí, konkrétně od Petry Polívkové. Petro, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme tady postupně, dnešní večer a noc.
2: Tak večer budeme mít jasno nebo skoro jasno a během noci bude postupně od severozápadu oblačnosti přibývat. Bude až polojasno a to díky vysoké průsvitné oblačnosti a potom krátce se mohou v údolích výjimečně vytvořit i mlhy. Nejnižší noční teploty během noci klesnou mezi 10 až 7 stupňů, v údolích při uklidnění větru tam by mohlo být až 5 stupňů Celsia.
1: Přesuneme se na zítřek přes den, tedy středa 30. září.
2: Tak zítra bude relativně slunečno a stále i teplo, bude skoro jasno až polojasno a stále nad námi bude ta vysoká oblačnost, proto to polojasno a teploty nám během dne vyšplhají zhruba mezi 19 až 22 stupňů Celsia, na horách tam by mělo být někde kolem 15-16 stupňů a bude dávat slabý vítr během dne přechodně mírný východní až jihovýchodní o rychlostech 2 až 5 metrů za vteřinu.
1: Tak přesně takové bude počasí na dnešek noc a zítřek, tedy 30. září. Petro, díky, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.

0: co chce.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra. Osobnost Václava Havla připomene výstava v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Extrémní počasí letos tuzemským zelinářům způsobilo škody zatím za téměř 700 milionů korun. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Pilotní program přípravy záložních důstojníků armády České republiky plánuje společně s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT spustit v Karlovarském kraji Ministerstvo obrany. Projekt je určený studentům vysokých škol v bakalářském programu. Začít by měl fungovat od září příštího roku, říká senátorka Jana Mračková-Vildumetzová z Hnutí ANO.
5: My si od toho slibujeme, že nejenom, že jsme dostali a podařilo se získat ten pilotní projekt, ale další spolupráce s Českým vysokým učením technickým a dalšími obory, které se připravují třeba i s tou Univerzitou obrany. To znamená, že by ten student byl rok na Univerzitě obrany, rok na Policejní akademii a poté zde v Karlovarském kraji.
3: Jediným kvalifikačním požadavkem pro vstup je, aby budoucí student absolvoval dobrovolné vojenské cvičení nebo základní vojenský výcvik zakončený vojenskou přísahou, tak aby se s ním během přípravy mohlo pracovat jako s vojákem. Kde se bude výuka konat, zatím rozhodnuto není. Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku připravuje výstavu s názvem Havel v kostce. Uskuteční se ve spolupráci s knihovnou Václava Havla v rámci projektu Havel 90 u příležitosti nedožitých narozenin posledního československého a prvního českého prezidenta. Vernisáž výstavy bude v pátek 2. října v 17 hodin.
6: Výstava podle webu města připomene Václava Havla prostřednictvím fotografií, textů a dalších materiálů. Expozici doplní knihy a dobové předměty, které přiblíží období komunistického režimu, sametové revoluce i návratu Československa k demokracii. Galerie nabídne i čtecí koutek, kde bude možné se začíst do Havlových knih. Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla více než desetina osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo taky letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu letos klesne podle srpnového odhadu Zelinářské unie tuzemská produkce zeleniny zhruba o 30%. Útok nožem na základní škole ve Staškově vyšetřuje Slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě. Policie stíhá 13-letého žáka pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím nezveřejnila. Jedna učitelka zemřela. V kritickém stavu zůstává napadená školačka. Vedení školy už několik dní před útokem nahlásilo blíže nespecifikované problémy v jedné třídě. Řešili je psychologové.
7: Žák zaútočil přímo ve škole po první vyučovací hodině. Ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok vyzdvihl reakci ředitelky.
8: Postupovala doslova podľa všetkých manuálov, ktoré k dispozícii sú, a zabránila tomu, aby ta tragédia nebyla větší.
7: Podobné krizové postupy začalo Slovensko posilovat po loňském útoku ve Spišské Staré Vsi, kde student nožem zabil spolužačku a zástupkyni ředitelky. Vláda teď chce urychlit i nový zákon. Ten má školám, sociálním službám, zdravotníkům i policii umožnit lépe si předávat informace o rizikových dětech a zasáhnout dřív. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: V noci a zítra čekejte jasno až polojasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vysvětlit.

0: vyskytnout i mlhy. Noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, na horách 11 až 8. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Povane slabý, přes den přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 v Chebu u Skalky bouralo nákladní auto se zvěří. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu pořadu Muziky muziky. A o čem tento díl vlastně bude? Na úvod zazněla píseň Polku hraj kapelníku náš od Šťáhlavské šestky a když vám přečtu seznam písní, které dnes uslyšíte, bude hned jasno. Kapelnická polka, kapelnický valčík, kapelníku náš, náš kapelník, boršický kapelník a polka bez kapelníka. A ještě jedna, která zdánlivě do tématu nezapadá, protože se jmenuje Marcela. Ale kdo ví a zná, je mu hned jasné, že naopak zapadá výborně, protože jde o dceru kapelníka. Zahraje nám ji Vltavanka. Příjemný poslech vám přeje Věra Kestřánková.

Každá dechová kapela má svého kapelníka. To je ten, na jehož bedrech spočívá tíha organizace celé kapely. Co tedy takový průměrný kapelník dělá? Především je kontaktní a zastupující osobou celé kapely pro pořadatele kulturních akcí. Tudíž zvedá telefony a vyřizuje e-maily, objednávky a zkrátka plánuje koncerty své kapely tak, aby se nestalo, že by slíbil dvě akce ve stejnou dobu. A když už nějakou akci slíbí, musí se postarat o to, aby měl k dispozici všechny muzikanty nebo za některé případně sehnal záskoky. A taky má vždycky pravdu. Potvrdili to ve svém valčíku, kapelníku náš, významní záporočeští autoři Antonín Bulka a František Kratochvíl a věnovali jej kapelníkovi Úhlavanky Janu Červenému.

co je ještě v náplni práce kapelníka? Samozřejmě příprava programu a výběr písniček. Někteří se připravují dopředu a někteří střílí písně od boku podle situace na sále či v hledišti. Dále komunikace se zvukařem, pořadateli, ale i s publikem při uvádění celých koncertů nebo o pauzách. A to je velký úkol každého kapelníka. Nahnat muzikanty po pauze na pódium, to bývá někdy těžké. Posluchačům našeho pořadu není potřeba představovat plzeňskou dvanáctku Jaroslava Tachovského, která na našich vlnách zní právem často. A právě její kapelník napsal hudbu i text k následující kapelnické

Když se tak zamyslím, u nás v Chodovarce je nejsložitější zorganizovat dopravu a dostat co nejvíce muzikantů, co nejméně vozidly na akci. A potom spočítat náklady na dopravu. K tomu je nutné mít po ruce papír, tušku, gumu, kalkulačku a mapu. A telefon, protože když už něco naplánujete, dáte to vědět muzikantům a v zápětí se někdo z nich ozve, že jede odjinud než obvykle a můžete začít znovu. Další součástí kapelnické práce je vedení zkoušek. V případě natáčení CD, celá organizace, mnohdy shánění sponzorů či vypisování grantů. Zkrátka nezdá se to, ale je toho dost. Píseň Boršický kapelník od Vladimíra Salčáka nám teď zahraje Boršičanka Antonína Koníčka.

Mezi kapelníky najdeme mnohdy legendární osobnosti. Jednou z nich byl i Ladislav Kubeš, který už je bohužel v muzikantském nebi. Jeho náhlý odchod zasáhl všechny posluchače i muzikanty napříč celou republikou, ale především jeho kapelu, která se ocitla bez kapelníka. Ladislav Kubeš byl bezesporu profesionálem za slovo vzatým a kolegové na něj vzpomínají jako na skvělou a lidskou osobnost. Byl to jeho český rodák pocházející ze Žíšova u Veselí nad Lužnicí. Býval kontrabasistou opery Národního divadla, hráč na tubu a heligón. V roce 1981 založil patrně nejslavnější českou dechovku Veselku, jejíž věhlas dosáhl daleko za naše hranice. Nahrávky, které tato kapela natočila, jsou naprostou špičkou v dechové hudbě. Navíc o 10 let později založil Kubešovo hudební vydavatelství, které vydalo mnoho hudebních nosičů nejen Veselce, ale i dalším kapelám a taktéž vydávalo notový materiál, ze kterého čerpají snad všechny dechovky u nás. Zkrátka Ladislav Kubeš udělal pro českou dechovku obrovský kus práce a patří mu za to velký dík.

Věřte nebo ne, i bez kapelníka se dá hrát. Pokud je kapela plná schopných lidí, není to tak velký problém. No a jak je možné, že je kapela bez kapelníka? No v případě, že kapelník třeba onemocní, anebo že kapela nemá kapelníka, ale kapelnici. Ano, je čas přihřát si polívčičku a zmínit emancipaci, která se pomaličku vkrádá mezi dechové kapely. Bavíme se teď o dechovkách smíšených. Je jasné, že dámské kapely mají pochopitelně jedině kapelnici. Ještě na úvod osvětlím, že slovo kapelnice oficiálně neexistuje, takže se i ve spojení s ženou může použít slovo kapelník. Nicméně kapelnice už se celkem normálně používá. Myslím si, že jsem byla s mojí chodovarkou první, která obsadila v roce 2008 post kapelnice. Těsně v závěsu je Waldaufinka s Helenou Hínovou. Nevím přesně, kdy se stala kapelnicí, ale dohledala jsem, že Waldaufinka v roce 2009 vydala CD již pod vedením Heleny Hínové. A celkem nově stojí v čele Budvarky trumpetistka Lenka Žižková. Co dodat závěrem? Je lhostejné, jestli je kapelníkem muž nebo žena. Zásadní je, že se v kapele schází parta správných lidí, kteří spolu rádi tráví čas a předávají radost svým posluchačům. A s našimi posluchači se pro dnešek loučí Věra Kestřánková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

Svatební klarinety v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy otvírají dnešní špalíček lidových písní. Krása a tajemnost zlata spolu se zlatými melodiemi opěvující ty, které máme rádi, budou jeho obsahem. Nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Zlato znali lidé v dobách dávno minulých. Opracované se používalo před více než 6000 lety. O původu zlata se vedou četné diskuze. Dle některých teorií je drahý kov na Zemi tak dlouho, jako existuje samotná planeta. Údajně naprostou většinu obsahuje jádro a zlato se dostává na povrch vulkanickou činností. Tato domněnka však, bohužel, zatím potvrzena nebyla.

Že zlato pochází z vesmíru, tak to je další teorie původu zlata. Je obsaženo v některých meteoritech a ty, které dopadly na Zem, postupně naši planetu, řekněme, obohatily. A tak srážka dvou vesmírných těles, zaznamenaná před pár lety, této myšlence tak trochu nahrává. Kde se tedy zlato skutečně vzalo, známo není. Pravdou ale je, že ho můžeme nalézt na místech, kde bychom ho nikdy nehledali.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní, které opěvují lásku lidí a používají k tomu slůvka zlatá a zlatý. Již staří Egypťané používali zlato k léčení různých nemocí a pro jeho magickou složku bylo přítomné i pro mnoho rituálů. Věřili totiž, že je zlato kovem bohů a že šperky tedy neslouží jen jako ozdoba, ale dodávají tělu sílu a energii. A tím až zázračně podporují vitalitu.

Dodnes se zlato používá v zubním lékařství, ale úspěšně jako doplňková léčba různých vážných nemocí. Zpomaluje stárnutí a skvěle působí při nemocech kostích. A jak lze zlato získat? Asi každému se nejdříve vybaví zlaté doly nebo prosévání písku v řekách. Jsou ho ale také plné oceány. U nás na jižním Plzeňsku byla naleziště zlata zkoumána například v okolí Nekvasov, Srb, ale i jinde.

Zlato je jedlé a do některých nápojů a jídel se také přidává. Lidskému organismu nijak neublíží. Tento kov prakticky nelze zničit. A tak si dovolím v přeneseném slova smyslu vyslovit myšlenku, že je zlato nesmrtelné. A stejně tak jako naše lidové písně, které opěvují ty, které máme rádi, vážíme si jich a život bez nich si nedovedeme představit. Přátelé, a tady už končí můj dnešní špalíček. Pokud se vám líbil, je mi potěšením. Na brzkou shledanou se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Povodí Ohře začalo snižovat odtok z přehrady Březová. Karlovarský kraj schválil finanční příspěvek na opravu silnic. Nejvyšší správní soud vyhověl Jaroslavu Brožovi ve sporu o jeho odvolání z Katolické teologické fakulty. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Povodí Ohře začalo dnes snižovat odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek, kvůli kterým se nádrž téměř vyprázdnila. Informovala o tom mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová. Zatímco ještě dopoledne z přehrady odtékalo 230 litrů za sekundu, odpoledne už to bylo jen 160 litrů. Povolení snížit odtok vydal pro Povodí Ohře vodoprávní úřad v Karlových Varech. Tento odtok bude udržován do doby zlepšení vodnosti na přítoku do nádrže. Rada Karlovarského kraje schválila finanční příspěvek pro krajskou správu a údržbu silnic. Jedná se o částku 51 milionů korun. Kraj celkovou sumu rozdělí na dvě části. 11 milionů na trasy poškozené těžbou a zbývajících 40 milionů investuje na opravy krajských silnic druhé a třetí třídy. Úseky, kterých se týká druhá část financí, přibližuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: Jedná se o úseky silnic Prachomety Otročín, Nová Kyselka Kyselka, Sorkov Hůrka. V Kraslicích je to ulice Havlíčkova, komunikace na skládku Činov, letiště Olšová Vrata, Chodov, konkrétně ulice Husova a úsek silnice Přílezy Chylice.
0: Městský soud v Praze se bude muset znovu zabývat odvoláním Jaroslava Brože z čela Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud, na který se Brož obrátil s kasační stížností. Tehdejší rektorka univerzity ho v minulosti na návrh akademického senátu fakulty dvakrát odvolala. Proti druhému odvolání se bránil žalobou u pražského městského soudu, který ji vloni v prosinci zamítl. Už dřív ho ale nejvyšší správní soud přiznáním odkladného účinku do funkce děkana dočasně vrátil. Líder strany Alternativa pro Německo v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund se pokusí stát zemským premiérem. V prosinci chce předstoupit před poslance zemského sněmu, a to i přesto, že AfD mezi nimi nemá většinu. Informovala o tom agentura DPA. Podle ní se dlouhodobě spekuluje, že Siegmundovi by k funkci premiéra mohla pomoci strana spojenectví Sáry Wagenknechtové a aspoň jeden přeběhlík. AfD vyhrála zemské volby ve východu německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začátkem září. Získala rekordních více než 43% hlasů. Zemská tajná služba stranu od roku 2023 vede jako prokazatelně pravicově extremistickou.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte jasno až polojasno. Kránu se mohou v údolích výjimečně vyskytnout i mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia. V údolích při uklidnění větru až 5, na horách 11 až 8. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia. V Poohří ojediněle až 23, na horách 15 až 18. Povane slabý přes den přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby ho zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Chebu na silnici 6 je stále hlášená havárie nákladního auta se zvěří. S opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nový rok je na spadnutí. Nový rok, minule jsme si řekli, že i ten se píše s velkým N.
2: Pokud máme na mysli ten jeden den, ano, ten svátek.
1: Pokud celý ten rok, tak můžeme napsat malé.
2: Dokonce bychom měli.
1: Víme všichni, že se říká na nový rok o slepičí krok, nebo taky o kuří krok, o myší krok, našli jsme i o zaječí skok, ale není to jediné úsloví, které se používá při pojmenování nového roku.
2: Zdá se, že ten den býval vždycky opravdu důležitý, takže různých pránostik, rčení, úsloví bychom našli docela dost a tak si můžeme připomenout ty hodně známé, ale i ty méně.
1: Ten hodně známý výrok je jak na nový rok, tak po celý rok, nebo jaký kdo je na nový rok, takový bude po celý rok. A co ty méně známé?
2: No, mně se jeden moc líbil, dokonce byl uveden v jednom jazykovědném časopise meziválečném. No a ten je, kdo se na nový rok v hlavě škrábe, bude míti po celý rok mnoho starostí.
1: Na nový rok déšť, o velikonocích sníh, to už je pranostika.
2: To jsme se dostali k počasí, které ovšem dneska za současných podmínek už bohužel tolik neplatí. A také jedna z pranostik, když je na nový rok hezky, tak bude hezky o žních.
1: A svítí-li na nový rok jasně slunce, bude hojná úroda. Víte co, paní magistro, proč vám takhle nepopřát v Hezky česky šťastný nový rok?
2: Vám taky a děkuju.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

od dětství a skrývá se mý svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Dnes představíme projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Vrátíme se také k případu Stanislava Tomáše, který zemřel po policejním zásahu v Teplicích v roce 2021. Evropský soud pro lidská práva letos v červenci rozhodl, že Česká republika porušila jeho právo na život. Lačera Tešukar Šuniben, poslouchejte a dozvíte se víc.

0: To byla kapela Kmeťo Band a je s vámi Oroma Vakeren. Pěkný večer. Evropský soud pro lidská práva 16. července tohoto roku rozhodl, že Česká republika v souvislosti se smrtí Stanislava Tomáše a policejním zásahem v Teplicích v roce 2021 porušila jeho právo na život. Soud také konstatoval, že české orgány dostatečně neprověřily, zda při zásahu mohl hrát roli rasistický motiv. Případ od začátku sledoval také Miroslav Brož, který pomáhal rodině zemřelého. Co se tehdy stalo, popisuje právě on.
1: 19. června roku 2021 se v ulicích Teplic pohyboval pan Stanislav Tomáš, který byl v té době pod vlivem drog. My si myslíme, že v té době měl toxickou psychózu. A on se vlastně potácel po ulici, u toho vykřikoval nějaké nesmysly a bouchnul do několika aut. Následně někdo na místo přivolal policii, když policie vlastně přijela, tak Stanislav Tomáš se nechoval nějak agresivně, ale před tou policií začal utíkat, ty policisté ho dostihli a shodou okolností ho dostihli před domem, kde bydleli Romové, nikoliv tedy Stanislav Tomáš, to byla náhoda, že právě před tímhle romským domem v uvozovkách. A tam vlastně ty policisté ho povalili na zem, nasadili mu za zády pouta a protože on křičel, tak mu klečeli vlastně ze zadu za krkem na zádech a on následně vlastně skolaboval a zemřel. Tam je nejasné, jestli zemřel už na tom chodníku nebo o chvíli později v sanitce, která tam dorazila.
0: Na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva upozornili Seznam zprávy. Česká republika má sestře Stanislava Tomáše vyplatit odškodné ve výši 30 660 eur, tedy zhruba 743 000 korun. Soud dospěl k závěru, že policisté drželi Stanislava Tomáše v potenciálně smrtelné poloze a dostatečně nesledovali jeho zdravotní stav. Podle soudu také nereagovali dostatečně rychle poté, co ztratil vědomí. Policisté si přitom podle rozsudku byli vědomi toho, že byl pod silným vlivem drog a byl zraněný.
1: S tímhle případem Stanislava Tomáše to bylo tak, že my jsme vlastně hned druhý den po té smrti byli schopni vypátrat vlastně ty pozůstalé. Pozůstalý v tomto případě je sestra pana Stanislava Tomáše, a která pečovala o starou nemocnou maminku, která nedávno zemřela. Těm jsme vlastně nabídli, nebo jsme věděli, že v té jejich situaci to, co oni budou potřebovat, budou služby právníka, advokáta. Takže já jsem se obrátil na pana Maroše Matyáška a on okamžitě vlastně řekl, že je ochotný pro bono, tedy zadarmo, ty pozůstalé zastupovat. A potom v řádu několika dní se objevilo ještě Evropské centrum pro práva Romů, ECRR, kteří laskavě se nabídli, že vlastně ty právní služby pana Matyáška uhradí, aby on to nemusel dělat na svoje náklady zadarmo.
0: Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva zatím není konečný. Do 16. října mohou strany požádat, aby případ posoudil Velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Pokud taková možnost nebude podána, nebo ji pětičlenný senát odmítne,

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman mladší. V Pardubicích začal nový projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Mladým lidem nabízí možnost dozvědět se více o romské historii a kultuře, ale také společně se setkávat, získávat nové zkušenosti a přemýšlet o své budoucnosti. První workshop navštívila Iveta Durdoňová, která oslovila koordinátorku projektu Moniku Hronovou.
1: Jsem hlavní koordinátorka projektu. Projekt je teda na celý rok. Máme 8 měsíců teorie a 4 měsíce praxe, což vlastně znamená, že naši účastníci se budou moct zapojovat do nějakých kulturních akcí. Cílem našeho projektu je to, aby jsme podpořili mladí lidi. Budeme je učit, jak napsat životopis, jak jednat s lidma na úřadech.
2: Kdo se může přihlásit na workshop a jaká je cílová skupina?
1: Na workshop se vlastně můžou přihlašovat děti od 13 let. Je to do dospělosti, hlavně podpora těch mladých lidí, aby věděli právě, jak si najít třeba brigádu, jak napsat si správně životopis, naučit se finanční gramotnost. To všechno teprve bude následovat. Tady jsme se bavili s dětma o tom, jestli vědí, co je romství, co je Romipen, jak se cítí jako Romové. Ptali jsme se jich, jestli vědí něco o romské historii.
2: Vy jste hlavní koordinátor. Kolik lidí s vámi na tom pracuje? Jaký je váš tým?
1: Je tam Honza Hron, má vlastně na starost kulturní akce, je tam Kateřina Badová, která má na starost koordinaci workshopů, máme tam Kristýnu Zahradníkovou, která má na starost tu finanční gramotnost a taky Patrici Danielovou, která je tady z Pardubic a má na starost tu terénní práci.
2: Pane Hrone, vy jste jeden z lektorů, vy máte na starosti kulturu. Když vy jste vstoupil do toho projektu, co vy v tom svém workshopu o kultuře nabízíte studentům?
3: Tady na tomhle workshopu právě zmiňoval, že dělám skoro 2 roky besedy po základních školách přes organizaci Romea. Určitě bych se chtěl naučit víc, takže to čekám od tohohle projektu. A kulturu jsem si vybral, že mi to je asi nejblíž, protože dělám hudbu a nějaké ty kulturní akce, jako jsou festivaly, koncerty, tak to by mě zajímalo.
2: U mikrofonu mám studentku Čonkovou, která studuje prodavačku. Vy jste jedna z účastnic tohoto workshopu. Co od toho očekáváte?
4: Očekávám od toho jakoby to, že se dozvím toho víc o té historii, která jako byla a kterou mě pořád někdo nenaučil.
2: Víte něco o romské kultuře nebo historii?
4: Tak jako o kultuře vím něco, ale jako o té historii takhle podrobně ne. Dozvěděla jsem se, ale jenom maličkosti a ne přímo takhle dopodrobna a dohluboka, jak tady.
2: Mám dalšího studenta, Justina Hunka. Co vás nejvíce zajímá o historii Romů, o kultuře?
5: Nejvíce mě na tady tom workshopu zajímá ta historie, protože co jsme tady probrali za ty 2 hoďky, jsme se nenaučili nikdy, ve škole nás tady to neučili, doma jsem tady to nikdy neslyšel, je to pro mě hrozně zajímavý a určitě se to do života hodí.
2: Co tě překvapilo v té kultuře nebo v historii?
5: Že dříve my Romáci jsme byli méně cenní, že jsme neměli takové možnosti tak jak teď. A že je to teď po generaci na generaci lepší a je více možností.
2: U mikrofonu mám další účastnici, Liu Draškovičovou. Vy jste se přihlásila ze zvědavosti, nebo co vás nejvíce zaujalo?
6: Tak mě nejvíc zajímá romská historie. O romské historii jsem věděla maličkosti, ale dneska jsem se toho naučila trošku víc.
2: A vy, Izabelo Dunová, co se vám nejvíce líbilo?
7: Tak asi, jak máme hrozně rozmanitou tu naší romskou kulturu, jak jsme jak všichni odlišní, že každý něco slavíme jinak, každý jinak mluvíme, máme jinou výslovnost a že jsme z každého toho nějakého toho koutu něco dostali a tím jsme výjimeční a odlišní.
2: Umíte romsky?
7: Ano. Maminka, tatínek, spíš babička se mnou mluví jenom romsky, takže spíš od babičky a maminka se mnou mluví tak polovičně romsky a tak už od malička, jak v naší rodině, mezi sebou mluvíme romsky než česky.
2: Patriku, vy jste se dneska zúčastnil workshopu.
8: Líbí se mi tady.
2: Dozvěděl jste se něco o romské historii?
8: Jo, dozvěděl.
0: O projektu Most k lepší budoucnosti. A to je pro dnešek vše. Palika Rauhoj se nás

0: vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Vedení Jihlavské radnice se zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Hokejisté Třince v domácí extralize opět zvítězili a počasí v Česku zítra opět převážně slunečno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Žádný z dnešních rozborů v oblasti odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Zhruba 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí nadále využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
1: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
0: Policie kontaminaci prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Téměř jeden měsíc už policisté pátrají po pohřešované Janě Šerjeníkové z Vrýtku Místku. 38letá žena odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u krajského soudu v Ostravě. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Prohledali také lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil to dnes náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Pátrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
0: Vedení Jihlavy chce zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Takzvaný generel odvodnění plánuje rada města dokončit do 2 let. Náklady odhaduje na 11 milionů korun. Výsledkem by měl být interaktivní model, který ukáže, jak zacházet s dešťovou vodou.
3: Smyslem generelu je dobře nastavit kanalizaci, všechny odlehčovací komory a čistírnu odpadních vod. Ukáže, v jaké lokalitě bude potřeba dodatečná opatření, aby bylo možné oblast dobře odkanalizovat. Radní dodali, že s výstavbou nové čistírny odpadních vod nepočítají. Místo toho chystají modernizaci té stávající. Vít Holoubek, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Třince v 6. kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, když zápas otočili ze stavu 1-3. Oceláři naplno bodovali také v 6. utkání nové sezony. Přidáme ještě jeden konečný výsledek. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4. Počasí. Také zítra čekáme převážně jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na Moravě, silnice číslo 46 z Olomouce směrem na Opavu je za Lipinou uzavřená. V zatáčkách se tam srazil motorkář s nákladním vozidlem. Počítejte s omezením, tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
4: Alex a host.
5: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíjíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají. A je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, takže samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále. Moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna byla, že ta výměna po letech byla potřeba. Tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali. A oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, je to debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich padlo a hráli dobře.
0: Takže trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: vyšlo? No jo, no tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, někteří ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Takže jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč. Prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samé jako Bjorn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Bjorn Borg. On
1: no je to možný. Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá hroznou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: si s Janem Korešem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmlátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože, jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: No, tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, tak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jak on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmlátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmlátil raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: vyzrávat? No, pak začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka, to byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát, jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte, jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu, prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u toho míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, že to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátkej cross, prohos, jo, prostě pole, a já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. U toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě takhle prohodil nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když dodal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako že se nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechánech teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím? Že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám je mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech, že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále, takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda, ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch, protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč. Když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každý tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, abych se to nedostal do pátého, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když už pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl, jo.
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka. Existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuraný, že vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji. A pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama, lobama a krátkejma, měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit, vy ho můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo, nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každý, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis, jo. Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád cross, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. protože ten rytmus nějaký existuje. Existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervoznila. A když tu hráčku znervozníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště.
1: Protože nemusí.
0: Si to načte.
1: Je to nemusí.
0: Ale důležité
1: je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevíde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C, že jo. A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis je o rasanci. Hodně o rasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle. Jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balon, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balon a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, jak vlastně ono porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: No, US Open mě štve.
0: Je to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no. Protože tenkrát mě tam ošedili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za dva roky taky a prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektují ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Jo? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že jsem vám to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jak kdyby se to stalo loni, ale no, ono jasně, už to nějaký pátek bude.
1: No, ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo? Lidi
0: a ten hráč to pozná?
1: Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký. A já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a prostě to já strašně obdivuju, protože to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale
1: no
0: i s diváky?
1: No, při těch Davis Cupech, když jste hrali Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětským svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhej dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když hrál Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže no. Podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho. Na každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malý podíl, ano. Je to malý podíl, ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a Hosi stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 630 asi tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač. Protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten komputer vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom čtyřhru. S Tomášem Šmídem jsme hrál ještě 2 roky čtyřhru, vyhráli jsme ještě plnou turnajů jako ve čtyřhře, ale ve dvouhře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nebo ve druhém kole, no tak už jsem s tou čtyřhru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36,
1: tak něco? No, seniory jsem hrál od 45, od 45 do 60.
0: No, tak to jste skončil kariéru nedávno, teda
1: no, ne,
0: v tom
1: to,
0: případě.
1: Se, dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo, to sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měl všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava, v těch seniorském tenise to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, on, ani výhry nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a říkal, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam někdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takový ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano.
0: Ten vy jste někdy něco podobného zažil?
1: Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo, bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s tím
1: to,
0: počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo. Ono to postupně narůstalo a tak, jo. Hmm. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
1: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řekněme, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi proti bezpečnosti. Tlak na toho hráče samotného, no, že tak, tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás
2: vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu.
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, bychom byli pryč.
0: Tak vy jste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že tu máte vlastně dědičné tu lásku ke Slávi. Sešívaným.
1: No, protože to byl otec, no, to už jsme tady na Čechy, když hrál na Čechy, tak prostě žila Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, který mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový.
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje dvouhra.
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechie Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balon, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme porazili. Že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledonu na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm vejš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v uvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo. Jako, jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebedůvěra,
1: je to stejný, když se dostanete. Když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Kodeši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl, Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas zprávy. Česká školní inspekce

0: škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky také ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
1: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
0: Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po skončení vyučování. Podle ředitele školy Lukáše Kramného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu, děti ho ale porušovali, proto teď zavádí nový systém.
2: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům uleví.
0: Pardubice zatím nemohou zahájit plánované úpravy náměstí Republiky zhruba za 190 milionů korun. Proti povolení stavby se totiž odvolala společnost PSN Grant, která vlastní tamní obchodní dům. Výhrady má mimo jiné ke zrušení parkovacích míst, dopravní obsluze nebo také k řešení zásobování.
3: Odvoláním se teď zabývá stavební úřad, který vyzval k vyjádření také ostatní účastníky řízení a dotčené úřady. Až jejich připomínky vypořádá, může ale ještě odvolání předat k rozhodnutí krajskému úřadu Pardubického kraje. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Třince v šestém kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov po nájezdech vyhrál nad Libercem 5-4, Pardubice zdolali České Budějovice 5-2, Olomouc prohrála doma s Vítkovicemi 3-4 a Hradec Králové zvítězil nad týmem pražské Sparty 4-3. Počasí. V noci čekáme jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni, při sklidění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D5 Plzeň Praha je neprůjezdná po nehodě za mýtem. Na kilometru 49 havarovaly dva kamiony, odklon je na kilometru 50, objížďka vede po silnici 605, je tam silnější provoz. Chvíli postojíte také před odklonem z dálnice, stojí tam zejména kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za několik málo minut vám nabízíme příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Hašlerka. Tvrdý bonbon pro zmírnění chrapotu a kašle, který nese jméno slavného písničkáře.
1: Říká vám něco značka Hašlerka?
2: Ano, určitě. Hašlerka, to si vybavím moje dětství.
3: Ano, samozřejmě říká, to jsou velmi známé bonbony.
4: Značka Hašlerka jsou velmi oblíbený bonbony.
1: Máte něco od této značky doma?
2: Vždycky máme doma v kredenci schovaný bonbony od Hašlerky.
5: Doma bych přímo neřekla, ale manžel neustále vozí Hašlerky v autě.
3: Bohužel ne, držím dietu.
1: Napadá vás, jak je značka stará?
2: A já bych typla tak kolem roku 1960.
3: Typla bych si, že tak 30. 40. léta minulého století.
4: Značka je stará typu z první republiky nebo z přechodu do válečných dob a jezdilo i auto, který bylo kulatý a jmenovalo se Hašlerka.
0: Hašlerky mlsáme už pěknou řádku let. Ať kulaté, šišaté, balené v ruličkách nebo jednotlivě v mašličkách. Samotná receptura je samozřejmě tajná, můžeme z ní prozradit jen toto. Cukr a sirup se zahřeje na teplotu 142 stupňů Celsia. Do chladnoucí hmoty se zapracují silice, extrakty z léčivek a aktivní uhlí rostlinného původu pro barvu a snížení lepivosti. A pak se lisují bonbony, které pomáhají zmírnit chrapot a kašel. Údajně vymyslel v roce 1877 jistý hamburský lékárník a nazval je Caruso. Proč zrovna Caruso? Protože prý jednou tento věhlasný pěvec před svým koncertem v Hamburku ztratil hlas. V sále bylo narváno, publikum se nemohlo dočkat svého miláčka, ale z něj šla místo zpěvu jenom horká pára. Co teď? Zkuste tenhle bonbon, Enrico, pravil lékárník, který byl v pravou chvíli na pravém místě. Na chuť dobrý a na hlasivky taktéž. Mistr mohl opět zpívat, hotový zázrak. Koncert byl zachráněn a Enrico Caruso prý výrobci poslal písemné poděkování. Bonbony Caruso Houston Bonbon začala před první světovou válkou vyrábět vídeňská firma Erich Kirstein. Od ní o několik let později získal recepturu pražský podnikatel František Lhocký. Táta Hašlerek František Lhocký, jeden z českých self-made menů, se narodil 17. října 1884 v Břežanech nad Ohří ve staré selské rodině jako prostřední ze tří synů. Po obecné škole v Budyni nad Ohří a třech třídách měšťanky v Libochovicích absolvoval poslední ročník v Ústí nad Labem, kde chtěl přejít na elektrotechnickou průmyslovku. Jeho otec patřil mezi moderně myslící hospodáře a byl jedním z iniciátorů vzniku záložny v Budyni, ale také zároveň jedním z ručitelů. A tak když jednoho dne pokladník záložnu vytuneloval a s hotovými penězi zmizel, přišel o statek a také o život. To byl konec studia pro syny, se kterými se od té doby matka musela protloukat sama. František se proto šel učit prodavačem v koloniálu u svého strýce Daniela v Ledvicích u Duchcova. Pak pracoval jako prodavač v Žatci a nakonec se s matkou přestěhoval do Prahy. Díky dobrým doporučením získal práci u předních lahůdkářských firem, u Macáka v Hybernské ulici i u proslaveného Liperta na Příkopě. Po čase se začal živit jako obchodní zástupce firmy Nacionál, která vyráběla účtovací pokladny, vydělal slušné peníze, osamostatnil se a investoval do vlastního velkoobchodu s potravinářským zbožím a cukrovinkami v Trojické ulici. Krátce na to vypukla první světová válka. František Lhocký na frontu naštěstí nemusel, nebyl uznán schopným vojenské služby se zbraní a mohl dál i přes válečná omezení podnikat a obchodovat. Sotva válka skončila, zřídil si vlastní továrnu na cukrovinky, její první sídlo bylo v dnešní Belgické ulici v Praze. Měl na obchody čuch. Věděl, že zvučné jméno je základ popularity. Proto si vyprosí písemný souhlas Emy Destinové, že smí své bonbony nazvat jejím jménem. Tak vznikly Destinky. Nijak zvlášť velký komerční úspěch ale neměli. O rok a půl později dostal další geniální nápad. Od vídeňské firmy Erich Kirstein získal recepturu na bylinné léčivé bonbóny, které nesly jméno Enrika Caruza. Údajně proto, že mu před koncertem pomohli vrátit ztracený hlas, jak už bylo řečeno. Jenže Čechy značka Caruso Husten Bonbon vůbec netáhla. A tak se pan Lhocký v prosinci 1920 vydal s krabicí sladkostí za českým miláčkem publika Karlem Hašlerem.
6: Tak já bych poprosila, abyste se oblékli. Máte tady nachystané pláště a bezpečnostní obuv.
7: Nejdřív ten bílý plášť, rukávy ohrnem. A teď boty.
8: Výrobou v Holešově Světlanu Lavičkovou provázeli technolog Jitka Odložilíková, vedoucí aplikační skupiny Miloslav Rosypal a specialista komunikace Tereza Barošová.
9: Z bezpečnostních důvodů je v našem potravinářském závodě povinnost odšperkovat se, to znamená veškeré šperky, pokud máte viditelný piercing, nalakované nehty, hodinky, náušnice, to všechno musíme odstranit kvůli bezpečnosti výrobku, aby se něco nedostalo do výroby. Je to požadavek jak pro naše zaměstnance, snažíme se toto dodržet i pro všechny návštěvy. Exkurze vodíme studenty, všichni to respektují, je to super.
7: Dostala jsem boty, plášť, vestu a uvidíme, jestli půjdeme do výroby rovnou.
10: Můžeme se svíct, víte? Teďka jsme před vstupem do výrobních prostor, kde si musíme nasadit čepici. Kdo má vousy, tak ještě samozřejmě i vousenku nebo roušku. Máme tady i špunty na ochranu sluchu, který budeme muset mít, protože jdeme na dílnu kanditárny, kde tyhle špunty jsou povinné. Máme tady bez nákrčníků v podstatě takovou gumičku. Já vám ukážu, jak se to nasadí.
7: Jeden otvor na krk, druhý na obličej.
10: Přesně tak. Takže takhle si to přetáhnete přes hlavu, na tvář. Na krku to máte takhle stáhnuté.
7: A už z toho koukám ven.
10: Tak, přesně tak. Krok číslo 2. Tady se podíváme na ty špunty, které si nasadíme.
7: Takže sahnu si pro sluchátka.
9: Více než 80 decibelů ve všech provozech mimo balírny.
10: A já teda ještě kvůli tomu, že mám vousy, musím si dát i takhle roušku a budu vlastně úplně zahalený.
9: Velká vousy.
7: A teď mě ještě čeká čištění bod. To čistí podrážku.
9: Jen lehce.
10: Poprosím vás, všude, kde je to možné se držet zábradlí.
7: Je, tady to lepilo.
9: Jsme na hygienické smyčce, kde povinnosti každého, kdo vstupuje do výrobních prostor, je dodržovat podle piktogramu zase dočištění, oválečkování zad, že neulpěl žádný vlas na textilu, už jste v pořádku, umýt si ruce, použít dezinfekci a můžeme vstoupit do závodu. Tady je nějaká lepicí rohož, že ještě zase něco může ulpit na rohoži, tak to projdeme.
7: A to už bude opravdu všechno.
9: Ano, teď už vstupujeme do prostor. A doufám, že i výroba nám jede.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Herec, scénárista, režisér a hlavně písničkář Hašler byl hitmakerem, který nemá v naší historii konkurenci. Narodil se 31. října 1879 v Praze na Zlíchově. Vyučil se rukavičkářem, ale víc ho zajímalo divadlo. Když se jeho otec dozvěděl, že synek ochotničí po pražských hostincích, údajně o něj přerazil fajfku a to tajtrdlíkování mu zakázal. Nepomohlo to. V roce 1903 byl Hašler přijat do Národního divadla. A pak přišlo osudové setkání s Rudolfem Frimlem v hospodě, kde jinde. Nejenže se Hašler zahleděl do jeho sestry Zdeny a vzal si ji za ženu, ale byl to právě Friml, kdo ho navedl na to, aby skládal písničky. Pražský ševaliér se přesvědčil o kvalitě a účinku a dal na místě písemný souhlas s tím, aby se kouzelné bonbóny jmenovaly po něm. Originál dohody je uložen v Národním muzeu. Na jeho námitku, že si ho každý bude brát s dovolením do huby, mu Lhocký řekl, ať se na věc podívá z druhé, lepší stránky. Jeho jméno bude napsané na obalech bonbónů prodávaných po celé republice. Mohl by si mistr přát větší reklamu? Krátce na to vznikl i slogan Hašler kašle, nevadí, Hašlerky ho uzdraví. Ačkoliv existují různé fámy o tom, že si Hašler nechal souhlas tučně zaplatit, patrně se nezakládají na pravdě. Hašler byl sice nepochybně také dobrý obchodník, ale právě proto si určitě uvědomil, že na takto zdarma šířené reklamě svého jména rozhodně neprodělá. Podle jedné verze si jako odměnu vzal místo bankovek jen pytel bonbónů.
2: Největším úspěchem pražského veletrhu bylo, že byly dány do obchodu cukrlata s názvem Hašlerky. Po nich se totiž běhalo k Hašlerovi do kabaretu, který hrál třikrát denně. Kolikrát v noci, to ani nevím. Lidové noviny, 14. března 1921.
1: Od té doby bonbóny nesoucí jméno pražského písničkáře čekaly zlaté časy. V roce 1922 kupuje František Lhocký v Praze Michly na Krhounkově poli v Nerudově ulici, dnes se jmenuje Magistrů, rozestavěnou výrobní budovu, zvýší ji o dvě podlaží. O rok později už v tomto objektu jede provoz naplno. Pan továrník postupně přikoupí sousední pozemek, na němž dostaví moderní sklady, kanceláře a byty pro několik úředníků a dalších zaměstnanců. Například tu bydlel řidič nákladního vozu, aby byl kdykoliv k dispozici. Z továrny pana Lhockého se kromě hašlerek úspěšně sypala spousta cukrovinek, jako třeba oblíbené šumivé prášky, plněné bonbóny, draže, čokoládové lahvičky ve tvaru lahví mělnického vína s originálními vinětami. Výtečné bonbóny se pyšnily názvy jako čaplinky, karamely mňám, cukrů, základem byly drcené oříšky, pepinky, podle postavy z tenkrát populární operety Járy Beneše Pepina Rejholcová, kterou hrálo Nuselské divadlo, luzínky, pojmenované podle Pepinčina partnera Luzínka, tenory, brustin, citronela, ex-šuměnky, božská Betty, maltésky, cikánky, negro a tak dále.
3: Tady už je cítit příjemná vůně.
4: Uh-huh. A výroba se zatím nerozjela, zjistíme problém, co je zdrželo. Pravidla se výroba rozjíždí tak ve 2 hodiny, než se připraví směsi aromat, barev, rozvar té kanditní hmoty a teprve potom uvidíme tok té výroby od začátku do konce.
3: Takže kde to všechno začíná?
4: Než teda děvčata budou připraveny a kanditní hmotu budeme moct vidět na kladincím dopravníku a dál, tak je důležité, kdy my den dopředu si připravujeme zásobu chutících a barvících směsí, to znamená směs aromat, barev, které vstupují do výrobku.
3: To zní hrozně, když řeknete příchutě, aromata, ale já mám z Hašlerek vždycky pocit, že to je hodně přírodní.
4: Běžně, když se bavíme o přírodních aromatech, tak pořád jsou to aromata, jenom jsem tam nedala to přídavné jméno přírodní aromata a barviva. Ale pořád platí to, že si musíme dopředu ty směsi připravit. U Hašlerek my používáme pořád tu tradiční recepturu, mentol, anetol, anis se spolu rozpouští a od roku 2002 už dáváme byliny. Momentálně používáme extrakty bylin meduňka a jitrocel, které jsou jako navíc. Ta původní receptura zůstává, mentol, anetol, anis a meduňka a jitrocel se spolu s barvou medicinálním uhlím, což je taky přírodního původu, rozpouští, aby jsme měli tyto roztoky. Tyto roztoky potom už umíme dál zpracovávat a přidávají se na chuticí a barvicí stanici, což v procesu uvidíme, uslyšíme.
3: Říkala se ta receptura, že je stále stejná. Proč tam tedy přidáváte tu meduňku a další bylinky?
4: No, to už je o inovaci výroby. Hlavně chceme, aby ta původní chuť byla zachovaná.
5: Musím říct, že haštelky se tady na českým a slovenským trhu určitě udrží dál. Povídá tomu i objem výroby, který vyrábíme, více než 1000 tun ročně.
4: Není haštelka jako haštelka. Nejvíc využíváme a prodáváme haštelku originál, haštelku extra strong, haštelka rybíz. Je to varianta, kdy jede haštelková část a ovocná část. A spolu potom na produktu jsou vidět takové pásky, my jim říkáme jako ovocná hašerka. Takže kromě rybízu je to ještě jabko. Další alternativa izo, kdy nepoužíváme cukr, syrup a používáme izomalt. A to jsou hašerky bez cukru. Máme tady hašerky do kapsy a to jsou právě ony, o kterých mluvím.
1: Lhocký nezapomínal ani na reklamní kampaň. Prodej hašlerek podporovali plakáty s údernými slogany, například U nás nekašleme, máme hašlerky. Vznikly i štěpné veršovánky. Jako podpis na obraze říká, že je pravý, tato značka na hašlerkách symbolem je zdraví. Či kdo hašlerky nosí v sáčku, jistě zná i tuto značku. Pokud lidská paměť sahá, vyrábí je Lhocký Praha. Pro firmu pracovali prvotřídní grafické ateliéry, dokonce i akademičtí malíři František Voborský a Josef Vodrážka. Pan továrník si pořídil i železniční nákladní vůz, který křižoval železniční sítě z jednoho kouta země na druhý a na něm se skvěla reklama. Cestující vlakem z Denisova a Wilsonova nádraží přes Vysočany si nemohli nevšimnout asi metr vysokého nápisu Lhocký Hašlerky Praha. Nechal si zhotovit dokonce dvě speciální auta ve tvaru bonbonu. Postavila je známá pražská karosárna firmy Uhlík.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Měl-li František Lhocký vůbec nějaký volný čas, věnoval ho zahradničení. Miloval svůj ovocný sad a okrasnou zahradu. A dokonce byl i místopředsedou Společnosti přátel zahrady. Zapojoval se i do veřejného života, působil například v Pražské besedě, Matici školské, v profesních svazech obchodu a průmyslu i v Klubu českých turistů. Dokonce byl jmenován přísedícím obchodního soudu.
2: Tady vytéká černý olej. To jste řekla vy? Vy byste řekla?
3: Já bych řekla, že je to kanditová hmota, už obarvená, ochucená, silně uvařená na teplotu 138 a vyvákuovaná. To znamená, zbavili jsme se ve vákuové odparce té uvařené vody, která vyvákuje hmotu, a tato vytékající hmota přes podávací zařízení je vedena do měsícího šneku. Vstupuje směs aromát, směs barev a bylin. A to, co vytéká, jak jste nazvala, je kanditová hmota už obarvená a ochucená a vytéká na chladicí ocelový pás.
2: To, co teď vytéká, už slisované do takového nekonečného plátu. Kdybych tam natáhla prstík a lízla, tak to už je chuť té hašlerky.
3: No, tam už je chuť hašlerka, ale s tím prstíkem to je velmi nebezpečné. Vyvákuovaná hmota má pořád teplotu ještě 120 stupňů. Vytékající kanditní hmota je teflonovým válcem rozetřena na širší část. Ten ocelový dopravník je opatřen protilepící látkou. Ze spodu ocelového dopravníku jsou chladící trysky.
2: Každým krokem je ta hmota chladnější.
3: Je chladnější. Připravujeme tu hmotu na to tvarování, kdy radlice hmotu shrnují a znovu rozvalují a znovu shrnují a rozvalují.
2: Takže a to proč? Předtím jste pracně vyndavali ten vzduch odtamtu, no, a teď tím shrnováním se tam zase ten vzduch zapracuje.
3: Protože se bavíme, nebo jsme tady u kontinuální výroby, tak je důležité tu hašlerku, která má ty vysoké teploty, schladit na tvarovací teplotu těch 90 stupňů. Dostáváme se do části, které my říkáme vyvalování hmoty, tvarování na tvarovací razící hlavě, je to vlastně vylisování. Tady ta kanditová hmota obarvená černá se sformuje. Kužel kanditní hmoty, který my zpracováváme do vyvalovacího stroje, ten se zužuje, postupně zužuje do provazce.
2: Tady už jako kdyby šla tím strojem nekonečná černá hadice.
3: Já vás trošku přiopravím. Dochází k tomu, že hmota se zužuje do provazce kanditního. Operátorka si tady upravuje hmotnost toho provazce, aby ten výsledný bonbon, který se v zápěti ukáže jako vylisovaný, měl požadovanou hmotnost.
2: A teď tady ta, jak já jsem řekla, hadice zajíždí zase do nějakého stroje, ale tady už vypadávají bonbonky a tady už to i voní.
3: Tady je tvarovací hlava, která z toho úzkého provazce z egalizačního zařízení vylisuje bonbon.
2: Bonbony, které tady vypadávají z toho tvarování, ty už teď by člověk v ruce udržel, kdyby tady nebyl za ochranným plexisklem.
3: Udržel, ale ten bonbon pořád ještě má tu svoji tvárnou teplotu a podařilo by se vám ten bonbon deformovat. Chladící patrové dráze, kde jsou nastavené podmínky teploty a vlhkosti, ten bonbon se tady vlastně tak projíždí v té patrové dráze a skládne na tvrdou kanditní hmotu.
1: Hašlerky a další cukrátka se vyráběly i za druhé světové války, ale ve značně omezené míře. A ani poválečné období nebylo jednoduché. Surovin byl nedostatek, situaci komplikoval také přídělový systém týkající se zejména cukru. Rozběh výroby se neobešel bez potíží. A když už by se mohlo zdát, že nejhorší je zažehnáno, přišel únor 1948. Jako mnoha jiným, i Františku Lhockému komunisti podnik sebrali. Dokonce mu do něj zakázali vstoupit, ovšem musel být kdykoliv k dispozici. Člověk, který firmu vypiplal od plenek, byl najednou nežádoucí osobou. V 50. letech prodělal František Lhocký mozkovou příhodu a jeho zdravotní stav byl vážný. I přesto dostal od Národního výboru příkaz, aby se vystěhoval ze svého bytu v Praze. Dřív, než se to mohlo stát, odešel z tohoto světa. Zemřel v nedožitých 70 letech 17. března 1954. Továrna na cukrovinky v Michli skončila. Hašlerkárna se stala součástí pražských čokoládoven. Výroba byla přesunuta do Modřan, do bývalé Rupy. V objektu v ulici Magistrů byly po určitou dobu sklady ministerstva obrany. A dnes? Dnes je z něj moderní bytový dům.
2: Hašlerky po dopravníku putují někam nahoru do střešních prostor.
3: Bombony postupují přes elevátor a podstropní dopravou k jednotlivě balicím strojům, aby jsme mohli každou hašlerku zabalit do tvaru mašličky. Tady nad náma je dopravní pás, kde jsme se dostali až k balicímu zařízení pro jednotlivé balení. Tady ten výkon zrovna ukazuje, je to nějakých 716 bonbonů za minutu, dokáže balička zabalit.
2: A každá hašlerka vypadává krásně zabalená do té mašličky. To je tradiční balení.
3: Ano, je to tradiční balení. Hašlerky z výroby padají do násypu, z násypu do kruhu balicího stroje. Ten kruh má v sobě otvory, kde pěkně zapadnou ty tvary hašlerek. Tvary zapadnou do obvodu toho kruhu, posouvají se dál a tady ta pohybující se část, my říkáme moták. Do motáku se uchopí hašlerka i s obalem, udělá 1,5-2 otáčky a tím dostaneme ten bonbon do obalu, do mašličky.
2: Hašlerky jsou zabalené a už mohou ke spotřebiteli.
3: Máme je zatím v jednotlivém balení. V jednotlivém balení jsou vedeny hašlerky dál. My máme potom opatro níž, balíčku pro skupinové balení, aby jsme je dostali až do toho sáčku pro spotřebitele.
1: Přes veškeré změny v dobách reálného socialismu či pozdější divoké privatizace hašlerky žijí dál. Dokonce patří k vůbec nejprodávanějším mintovým neboli větrovým bonbonům v Česku. V současné době se vyrábí v závodě Sphinx v Holešově. Tato továrna se 400 zaměstnanci patří pod nadnárodní koncern Nestlé. Hašlerky se zde připravují podle původní receptury. Jen pamětníci mohou posoudit, zda se skutečně podařilo zachovat jejich typickou chuť po anýzu, mentolu a bylinách. Hašlerky nebyly a asi ani neměly být úspěšným vývozním artiklem. Daří se je prodávat jen na Slovensko. Každý rok jich vyrobí přes 900 tun. Předchůdcem dnešního závodu Sphinx bývala továrnička na výrobu tvrdých bonbonů, takzvaných kanditů, kterou v roce 1863 založil Filip Knýsl. Společně s krámkem sídlila v dnešní Palackého ulici v Holešově. Pracovalo tu asi 20 zaměstnanců a lidé sem chodili kupovat oblíbené cukrové špalky, karamelové zboží, proslazované ovoce, marmelády, kuličky z arabské gumy, bylinné, ovocné a mátové bonbony a další laskominy. Ale to už je zase jiný příběh.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

90 let na stěně a můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem,

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

skáčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Vodohospodáři dokončili stavbu nového přivaděče mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. V noci na zítřek začne nový ročník zámořské hokejové NHL a počasí v České republice zítra, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima velmi příjemná, kolem 24 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Poslanci zhruba před hodinou přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolady nechali opoziční kluby, a to kvůli hospodaření České republiky a možnému střetu zájmů českého premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by

0: O nedůvěře čelí Babišova vláda už podruhé za necelý jeden rok. Premiér Andrej Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil jako zbytečnou. Opozice podle Babiše jen zdržuje práci sněmovny. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranic na Přerovsku slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je více než 10 kilometrů dlouhý, jeho stavba stála téměř 200 milionů korun, říká ředitel firmy Vodovody a kanalizace Přerov Jiří Pavlík.
1: Povedla se důležitá věc nadregionálního významu, a to znamená propojení, řekněme, vodárenských soustav, tím pádem zabezpečení dodávky vody v době krizových situací, v době řekněme problému, ať už se suchem nebo povodněmi.
0: Lidé v Pardubicích musí v závěru tohoto týdne počítat s dopravními omezeními kvůli plochodrážním závodům Zlatá přilba. Od pátku do neděle bude uzavřená silnice mezi Pražskou a Srnojeckou ulicí. Vjet nebude možné ani do úseku za nadjezdem přes železnici. Řidiči pojedou po vyznačené objížďce přes Srnojedy a Opočínek.
2: Uzavřené budou také některé místní ulice v okolí plochodrážního stadionu ve Svítkově. Omezení se dotkne i příjezdu ke sběrnému dvoru, který zůstane v pátek a sobotu uzavřený. Rezidentům s povolením bude vjezd umožněný. Případné další výjimky může udělit pořadatel závodu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
0: Dnes pozdě večer začne nový ročník hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině zahájí novou sezonu utkáním proti Floridě. V noci na zítřek se pak budou hrát ještě další 4 zápasy, včetně utkání Boston-New York Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák. Počasí. V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. A zítra přes den jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 25 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den bude dál zesilovat zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a Frýdlantského výběžku.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna na Ostravu čekejte překážku u Vyškova. Za sjezdem na Olomouc na kilometru 230 stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. A na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Český Brod. Mezi kilometry 19 a 23 pracují silničáři v pravém pruhu. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře Divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle, nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně, on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rádi.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto, naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Belského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Flek a tam si potykáme. A ten Flek našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzana si, Zuzalka, nebo jak jste to říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopadl jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potykali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hrozný, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky dá říct.
2: Asi zcela jinak, než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růživě ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak, byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak, než amatérskou zájmovou činnost. Takže on ve mně pak nacházel takové splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní, paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský, a pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím mu ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo, ovšem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo tady.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmrnc, řekla bych, sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou minirodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den, Karle. Tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba, než je dnešní, a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, čověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát hajaja, hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, tedy taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v Divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
4: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí mocné.
5: Očividně vám to prospívá.
4: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
5: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
4: Bývalo.
5: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
4: Je to příjemná a poučná cesta.
5: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
4: K doktoru Dilimbertovi.
5: O, kolega?
4: Ne zcela, zubní lékař.
5: Ale potíže?
4: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
5: Včelas?
4: O, nikoli věk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
5: Ale což živé?
4: O, ano, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
5: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
4: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
5: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
4: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
6: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
5: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
6: No jistě, jsou živí.
4: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
6: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
5: A proč právě tyhle motýly?
6: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
5: Jedovatí motýly?
6: Ano, ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
4: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
6: U motýlů je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
4: Zajisté.
6: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
4: Zabijí?
6: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
5: Životu nebezpečnou?
6: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
5: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
6: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
5: Tak toho motýla neznám.
4: Je to housenka, milí Watsone. Traumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
6: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
5: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
6: Myslíte?
4: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
5: Nemyslel jsem na pacienty, Holmesy.
6: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
4: Záhada toť výzva. No,
6: snad pro vás.
4: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
6: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
7: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
6: Mm-hmm. Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
7: Musíte vrtat?
6: Trochu, ale nebude to bolet.
7: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
6: Nerozumím. Co si tedy přejete, pane?
7: Dohodnout s vámi menší obchod.
6: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
7: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
6: Nechápu.
7: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to... No...
6: Transplantáty, myslíte?
7: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
6: No a proč, nepřišel sám?
7: Nemůže.
6: Jeho jméno, prosím?
7: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
6: Chápete, pane, mou situaci?
7: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu přítelu.
6: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
7: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
6: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
4: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
6: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
4: Jak vypadal ten člověk?
6: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
4: Ale?
6: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
4: Odmítl jste?
6: Naléhavé případy neodmítám.
4: Kdy přijde?
6: Zítra v 6:30 odpoledne.
4: Vyjednal si ten termín?
6: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až podvečer.
4: Mhm. Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
5: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
6: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
4: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
6: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
4: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
6: Se zločinem?
4: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
6: Co byste mi tedy radil?
4: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
6: Nechápu, co má společného.
4: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
6: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
4: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
5: Slíbil jste tu radu, Holmesy?
4: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
6: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
7: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
6: Nebylo třeba.
7: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
6: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
7: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
6: Jak si přejete, pane?
7: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jde mi... tvůj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
8: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
7: Jakou roušku?
8: Co jí máte kolem krku?
7: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
8: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
7: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
8: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
7: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
8: Přece naschledanou, pane.
4: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
5: Zase?
4: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
5: Opravdu?
4: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
5: A jsou to snad ty majky?
4: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
6: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
4: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
6: A komisař?
8: Pojďte dále, pane komisaři.
9: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
4: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
9: A můžete mi říci, pane Holmes...
4: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
6: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
9: Znáte dobře toho pacienta?
6: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
9: To je zvláštní, parbleu.
4: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
9: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
4: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
9: Pravděpodobně.
6: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
9: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
4: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
9: Cože?
6: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hilézy a jejich tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. A pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
9: Parble, ale já stále nerozumím.
4: Roušku, na níž byly chloupky Hileziu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
9: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
4: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
9: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
5: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
9: Proč?
5: No trochu masti na bolesti od majek.
9: Oho.
5: Ten muž vám bude vděčný.
6: Proti Hilézium se mi to velmi osvědčilo.
9: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
4: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
9: Oh, lala.
4: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
9: Skutečně? Nedávno začal bolet.
6: Budu se těšit, pane komisaři.
9: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lulku a začni na

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák, vedoucí myšotechny, chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy kukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. Bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání, a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiana. A v tom se lekl.
2: Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
4: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo. Kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko. Ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města.
5: Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu.
6: Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď.
2: Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí, povídá Damián a počítal na drápkách do 7.
2: V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí.
4: Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
3: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
4: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
3: Necháme jejít ještě koč 15 hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
4: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 12 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
3: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší.
4: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se.
3: Co budeš dělat teď, Damiáne?
4: A kocourek Damián povídá.
3: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
7: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme jenom jednoho.

máme krásný sen. Ty jsi kocour Damiánek a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny.

budem se kočkovat na zahradě. Schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Čas utíká jako voda, je úterý, stále úterý 29. září a my ukrajujeme z posledních zářijových dnů. Za sebou máme sváteční víkend a já věřím, že jste si ho užili každý podle svého a v co největší pohodě. Já mám i po krásné dovolené, takže jsem se už na vás, posluchače Noční linky, velmi těšila. Dnes v noci si budeme povídat na téma, které zní vztah na dálku. A bude mě zajímat, může vydržet? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a povídat si budeme o tom, zda věříte na vztah na dálku. Může fungovat? Vztah na dálku vyžaduje pevnou důvěru, upřímnost a jasný plán do budoucna. Klíčem k úspěchu je kvalitní komunikace, pravidelné osobní návštěvy a udržování každodenního kontaktu, který pomáhá překonávat fyzickou vzdálenost. Kdo se dovolal jako první k tomuto tématu na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Iveta z Olomouce, kterou srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Děkuji. Dobrý večer, krásnou noc. Já chci říct, ano, to téma teda, to je těžký. Vztah na dálku je velmi těžké držet. Já jsem taky měla takový vztah.
0: Ano.
1: Jo, držela jsem to plno let, jako, ale to je na nic.
0: Nepodařilo se to udržet.
1: Já říkám z mé zkušenosti, to je prostě na nic. Já jsem to držela asi 6 let s mým milujícím mužem.
0: Ano.
1: A nedopadlo to prostě. Hmm.
0: Byli jste od sebe hodně vzdálení?
1: Ano, on byl v Německu. Jo. A on nakonec, pláču, on nakonec si našel jinou tam. Jo. Takže jsem to neudržela, ale já jsem ho milovala. Jako to vztah na dálku, to je prostě, to je na nic. Říkám lidem, to je na nic. Musíte být u sebe, blízko sebe, jo, na dálku. Co to je na dálku vztah? Musíte být u sebe, být spolu sdílet, že, bavit se spolu. A ne on tam a já tady, nebo tak. To prostě, to nejde. Jo, já jsem se snažila, to nejde prostě. Ten vztah na dálku, to je na nic.
0: Děkuju,
1: říkám
0: paní
1: všem lidem, to je na nic.
0: Děkuju za váš názor a zdravíme do Olomouce a jsem zvědavá, co budou říkat další volající.
1: Ano, to
0: děkuju.
1: Řeknou ti lidi. Tak na dálku, to je na nic.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Přidám zprávu od paní Anny. Zdravím všechny linkaře. Začátkem 90. let se zavíraly šachty na Frýdecko-Místecku. Takže manžel začal pracovat v Karvinském dole a já s dětmi jsem žila ve Frenštátě. Domů jezdil na víkendy a

0: Vydrželi jsme to půl roku. Potom jsme se přestěhovali. Byla to těžká doba, ale už tu bydlíme 35 let, napsala paní Anna. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Rezek, ty.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes si povídáme o vztahu na dálku. Ptám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost. Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý například v jiném městě? Jak často jste se vídali? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl například váš milý na vojně? Vydržel vztah nebo nevydržel? I na to se budu ptát paní Elišky z Olomouce. Bohužel, paní Eliško, nestihla jsem vám pogratulovat k těm narozeninám dodatečně během písničky, protože už jsme se slyšeli na konci, tak ještě jednou takhle ve vysílání. Hodně
1: děkuji,
0: zdraví, hlavně přeju.
1: Zdravím, Janičko, a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o skutečném přátelství se celou republiku, já v Olomouci, a on v Plzni. A my jsme se seznámili ve Velichovkách v Lázních, když mě bylo 37 let. Uh-huh. A on byl ještě o 2 roky mladší. A skutečně to bylo takový úžasný přátelství a i tak rodiny mezi sebou, že já dneska mám ještě pořád dopisy a diskovaný a těch je přes stovka. Uh-huh. A dokázali jsme to vydržet 25 let.
0: No to už je pěkná porce.
1: A tam jsme se viděli. Jednou je, on měl danou dceru v Ostravě a on mě dal, že pojede přes Olomouc, tak vystoupil z rychlíku, sedli jsme si na lavičku na nástupišti a jel druhým rychlíkem na Prahu. Takže takhle jsme se vždycky chvíli sešli, ale měli jsme si pořád co vyprávět, protože skutečně to byl strašně hodný člověk.
0: Rozuměli tak, jste si, rozuměli jste si, no a to není určitě pokaždé, že jo, to je zázrak, když se to takhle zadaří, tak je to úžasná věc.
1: A já jsem byla rozvedená tenkrát a nikdy jsem se nechtěla vdávat, protože jsem se už těch mužských bála. A on, mám dopisy, kdy mě píše, musíš počítat taky na stáří, budeš stará děcka, bude jít do domu, zůstaneš sama a musíš myslet taky na nějaký. Tak jeho zásluhou jsem se po druhé vdala. Jeho zásluhou. On to chtěl, abych se vdala, abych nezůstala. My jsme byli opravdu přátelé.
0: Ano, ano.
1: A já, on měl takový trošičku stejný osud se mnou v dětství, že ve válce zahynul jeho tatínek tam v Škodovce, mě zas maminka v Brně. Takže my jsme si pořád měli, mně připadalo, jak kdyby to byl nějaký můj bráška.
0: No.
1: Takže toto si vážím a říkám, doporučuji každému takové skutečně přátelství a nevadilo nám, že jsme přes celou republiku a pořád jsme. Třeba já mám v Praze sestru, tak jsme se domluvili, že přijede do Prahy, že navštívíme tu moji sestru. Takže tak jsme se vždycky sem tam viděli a měli jsme si pořád učení právě.
0: Bylo to, paní Eliško, takové osudové setkání. Měli jste se potkat
1: určitě
0: a měli jste si
1: jenom
0: co říct.
1: Stala se chyba, že když měl 80, jednou jsem tam byl dokonce v nemocnici, tak jsem jela za ním z té Plzni, já už nevím, jak se to jmenovalo, tak jsem jela za ním do té nemocnice a on chudák tam ležel nehybně, on měl něco z páteří.
0: Uh-huh.
1: A já jsem říkala, to by tady chybí nějaký rádio nebo něco, aby jsi na pokoji sám.
0: Uh-huh.
1: A tak jsem přijela doma a koupila jsem rádio, hned jsem mu ho poslala. A on, myslím, 5 dopise, ona i mě psala z toho leža, uh-huh, té nemocnici. Uh-huh. A já jsem se obdívala, jak takhle ležám to napsal, tak mě pořád, že mě to zaplatí. Já to ne, já jsem mi to darovala. A prostě to bylo skutečně. A když měl těch 80, tak jsem zavolala, dozvěděla jsem se, že zemřel. Takže 80 a sešli jsme se, bylo mu 36 a mě bylo 38.
0: No tak to opravdu jste se, tolik, jak se říká, přáteli tolik let, takže to je úctyhodné. No moc děkuji, paní Eliško, i za vaše vyprávění.
1: Já taky děkuji, Janičko, a mějte se moc a moc hodně zdravíčka vám přiju.
0: Vám tež.
1: A mějte se moc pěkně.
0: Taky.
1: A děkuji.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám k písničku Eva Pilarová, Naďa Urbánková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I s paní Janou z Pardubic si budeme povídat o tom, jestli může vydržet vztah na dálku, jestli má s tím i ona osobní zkušenost. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Zdravím tež.
1: No, máte nádherné téma. Opravdu pěkné. No, že vztah vydrží, záleží na těch dvou, to je pravda. A mě vydržel. Opravdu vydržel. Já bydlela ve Zlíně.
0: Ano.
1: Manžel bydlel v Brně. Chodili jsme spolem 3 roky. Viděli jsme se jednou týdně, když přijel za mnou do Zlína. A někdy já do Brna, tak se to střídalo. A po 3 letech jsme se vzali. A vydrželo nám to 60 let.
0: Diamantová svatba.
1: Ano. Máme 2 děti krásné. Sice syn ten už je 2 roky v důchodu, protože mě už je 87. Dcerka ještě má 2 roky do důchodu. On udělal, dělali mě jenom radost. Syn udělal střední školu, strojní, a působí jako ředitel v podniku. A dcera, ta vystudovala vysokou, strojní inženýr, a vede si velmi dobře, velmi dobře.
0: Tak z nich máte radost.
1: Ano, mám radost, mám radost. Ale těžce nesu, že manžel mě před 7 lety odešel. Takže jsem zase sama. Je to těžký. Opravdu těžký. Ale měla jsem s ním krásný život.
0: 60 let společného života. No.
1: Ano. 60 let jsme byli spolu. Úžasný.
0: To máte pravdu. Ne každému se to, paní Jano, podaří. Moc děkuji i za vaše vyprávění, za váš příspěvek.
1: Ano, děkuji vám moc a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Podívám se na další zprávičku, kterou poslal pan Aleš. Hezký pozdní večer nebo půlnoc. Ano, mám se vztahem na dálku osobní a krásnou zkušenost. Já ze Šluknovského výběžku, ona z Ostravy. Seznámili jsme se prostřednictvím sítě všech sítí ještě před covidem. Udržovali jsme nejen čilý kontakt telefonní, já ji pravidelně před spaním přečítal z vybraných knih a samozřejmě jsme se i v časech nejtušího covidového teroru navštěvovali. Já byl v té době už absolutním pánem svého času a jako rebel, pakliže to šlo, respektoval jsem státní šikanu. Takže jsme se navštěvovali navzájem a trávili i společné dovolené, a to v době krajně nepříznivé a nepřející takovým vztahům. Nicméně i tak jsem dostal košem, s čím jsem se už asi nikdy nesmířím, protože tak hodnou, milou a půvabnou ženu lze potkat jen jednou v životě. Řečeno slovy básníka, jen jednou šla kolem mne láska, 4 nejkrásnější léta mého života a úžasné vzpomínky, napsal pan Aleš. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, pane Aleš. Teď už nám bude zpívat Jiří Korn Neplakej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu na dálku, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? I na to se budu vyptávat na lince 731 800 900, paní Dany, která nám volá ze Slavkova u Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak já za sebe mohu říct, že mám vztah na dálku. Teď jsme oslavili nedávno na jaře 30 let.
0: No úžasné.
1: Potkáváme, žijem každý jinde, ale vydáme se občas, já říkám, že ho mám ve střídavé péči, jede na návštěvu, odjede zase za rodinou svojí. Tam trošičku to, že jsme nezačali úplně bydlet spolu, nebo nezačali, když jsme byli oba dva rozvedeni, nezačali spolu žít na jednom místě. Tam byl důvod takový jako jeho rodiny. Ale protože já jsem tolerantní a velkorysá, tak jsme to všechno tak nějak nechávali plynout. Ono se to usadilo. Máme se rádi všichni, vídáme se. S mojí rodinou to bylo v pořádku. Děti naše, vlastně nás seznámili naše děti, které se znali, a my jsme byli každý sama. Oni tak nějak viděli, že by to možná klaplo, tak nás seznámili. Nám bylo 45, no a je to už 30 let, tak teďka máme 75, můj partner ještě o něco víc. Žijeme spolu, máme společné zájmy, některý, některý ne. On je sportovec, já jsem taková domácí buchta, já si spíš tady něco maluju, tvořím, háčkuju, vyšívám a tak. On jezdí na kole většině někde v přírodě, vždycky přijede s nějakými zážitky, popovídá, co kde viděl, co se kde děje, kde jaký ptáček, všechno zná, spoustu přírody, vždycky, co se kde změnilo, třeba rok po roce na těch jeho trasách výletových. Takže takhle žijeme a jde to. A jde to s jakýmsi porozuměním a říkám, už i rodiny se vzájemně znají a tak nějak jsou v kontaktu.
0: Tak to je, paní Dano, báječné, že to funguje. Tak vidíte, že co člověk, jak se říká, to úplně všechno jinak, jiný příběh a jiná zkušenost. Prostě někdo má negativní a druhý zase pozitivní. Je to, jak to bere, jak to říkáte.
1: Ano, přesně tak. Takže já jenom jsem chtěla tak povzbudit, že když je vůle na obou stranách, když je tam porozumění, tak všecko jde.
0: Moc děkuju, paní Dano, zdravím do Slavkova. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám ještě ke zprávě od paní Dany příspěvek, který napsal pan František, a to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer. Já osobně jsem to dělal tak, abych byl se svou nastávající co nejblíže a co nejdéle. To zapříčinilo to, že z toho byla svatba ještě před vojnou. Potom jsem šel na vojnu, toto odloučení jsme také přežili. Dnes jsme spolu 64 let. Teď nás čeká odloučení už na pořád. Myslím si, že máme ale ještě čas, napsal pan František. Děkuju i vám za příspěvek a teď už Tomáš Klus nám bude zpívat Mnina.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

jen se vzduchem nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války jsem

0: Může vydržet vztah na dálku? Má osobní zkušenost pan Pepa z Hodonína? I na to se budu v tuto chvíli ptát v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Pepo, jste tam? Jste. Ano. V pořádku.
1: Jo. Takže můžu mluvit?
0: Ano. Máte osobní zkušenost, jestli může vydržet vztah na dálku?
1: Tak mám vztah, krátký vztah na dálku. Chtěl bych to tak nějak říct, ohledně, jak to vůbec vzniklo.
0: Ano.
1: Já jsem pracoval v Pardubicích na letišti, potom jsem se přiženil do Choltic, jo. Bydleli jsme s manželkou, s rodičema na bytě. Rodiče byli ohromní, prostě mě jsem je strašně rád. Oni rádi měli. Já jsem byl kluk dříve z vesnice, když jsme měli jako postavený domeček, takže mě v tom bytě bylo tak nějak úzko.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem říkal, měli jsme zahradu tam kousek Choltici, kde se mohlo stavět. Jsem říkal, postavme tam rodinný domek, byť takové vilky s podkrovkou, tenkrát v té době stály kolem 150 tisíc. Ono tenkrát v tom 62. roce to bylo dost peněz. Ale přesto se to dalo. Jo? Dal se na materiál a tak dál. No babička říkala, je hele Pepiku, kde tak bychom vzali tolik peněz, to ne, no. A takže když to ne, ale jako oni jako nemuseli jsme se stěhovat, jako my jsme bydleli tak jako jedna rodina, akorát, že jsme si museli teda v jedné kuchyni vařit.
0: Ano.
1: A no, prostě tak nějak být dohromady.
0: Ano.
1: No a nastala situace, že mého otce tetička měla barák tady v Hodoníně, měla barák o dvou bytech, a dále tam byly, protože to kdysi sloužil barák jako pro podnikání, tak tam byl barák o dva byty, pak tam byly ve dvoře kancelář, šatna pro 12 pracovníků z pojařů, kteří se tam bylo v nájmu. Jakoby,
0: ano, jo? Rozumím.
1: A na dvoře stály 3 garáže, 3 auta a tak dále. No a kluci tak vyjížděli a tak dále. No a tak my jsme se sem přestěhovali. No a pak jsem pochopitelně, že ten barák byl prostě postavený někdy 1800, já nevím, 88. Takže už byl takový to. Tak jsem ho začal předělávat. No a zůstal jsem tady sám. Sehnal jsem si tady práci. Pracoval jsem tady sám a manželka se vrátila zpátky do těch Choltic. Takže tři měsíce byla s dětma jako tam a já jsem to tady dával dohromady,
0: ano.
1: Aby to. A takže jsme si, měli jsme naštěstí telefon, takže jsme si telefonem každý večer volali. Takže klidně jsme to přežili, takové to odloučení. No a pak, když jsem to teda dodělal, ještě to nebylo dodělané ke svému takovému, jak už si to představoval, ale vytvořil jsem se takový hezký domov. Když přijela, tak byla strašně nadšená. Když k nám přijeli zase další příbuzní, tak vždycky byli nadšení. Prostě dalo by se říct, že jsem stvořil z takového prdu kuličku. Jako, no. A k tomu jsem potom ještě potom později přestavěl ložnici, kuchyňku a koupelnu. A udělal jsem z toho takový pěkný domeček. Potom jsem opravoval naproti ten byt, kde bydleli důchodci, kteří mě pomáhali, takže jsem vlastně po nich ani nechtěl nájem. Jo? A sotva jsem tady tohle to všechno dodělal, tak mě zbývala dělat fasáda zepředu.
0: Ano.
1: Tenkrát se dělali grizolintové fasády, ano. Tak jsem to dělal, tu fasádu. A jela jedna paní, která prodávala ve stavebninách, jo. A ona mě jako zvala, ona byla jugoslávská taková, tak mluvila takový, Zalešačka, ty to tady opravuješ a ty nevíš, že se to bude bůrat? Já pravdu, no to teda nevím. No tak dopadlo to tak, že prostě jsem udělal fasádu a ty baráky se všechny, v podstatě to byl takový starý Hodonín, jo?
0: Ano.
1: Ulice starého Hodonína, ale hezky, jako. Ale prostě se to bouralo, postavili se potom tady sídliště, jako jo.
0: No to muselo být pro vás strašné, když to člověk celé takhle vypiplá.
1: No, takhle. Pro mě to nebylo tak strašné, protože já jsem ten barák svým způsobem na půlku dostal a na půlku zaplatil. Jo? Já jsem musel vyplatit tu jednu paní, která měla toho půlku. Jo? Takže mě ten barák, ten velký barák tenkrát, v těch 67. roce mě stál 65 000, jo, což nebyla, to byly peníze, ale dalo se to. Jako, jo.
0: Rozumím, pane
1: Pepo.
0: Já
1: jsem tam musel vyplatit další spolumajitelku. Tak jsem to vyplatil, o to nic. Ale...
0: A pane Pepo, protože už za prvé přetahujeme čas a za druhé, jako aby k tématu jsme se dostali, takže vlastně výsledek je ten, že s manželkou, když jste byli rozloučeni a vy jste pracoval na domě a ona byla u rodičů, tak všecko dobře dopadlo. Je to tak?
1: Všecko dobře dopadlo, pak se přestěhovala sem k nám, teda zpátky, no a dali jsme to všechno dohromady, všechno se to tam... Akorát to, že jsme tam bydleli krátce, protože za 3 roky skutečně ten barák šel do prodeje, musel jít do prodeje, ale nabídli nám jiný domek, takovou vilku, kterou jsme si koupili a žijeme teda dodnes.
0: Perfektně.
1: Takže jsem byl spokojený a můžu říct, že ta obec, která to ty výkupy zadala nějaké brněnské firmě, tak ta firma byla natolik solidní, že nám aspoň mě teda to zaplatila tak, že já jsem si koupil barák a dá se říct ještě lepší a novější.
0: Perfektní.
1: Takže mě to nějak nemrzelo. No a bydlíme tady do dneška, takže tak.
0: Tak moc děkuji za váš příspěvek, pane Pepo, a zdravím do Hodonína. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešnímu tématu, kdy se vás vyptávám na vztah na dálku, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci tomuto vztahu, i když bydlíte třeba každý v jiném městě nebo v jiné zemi, tak v tuto chvíli se dovolala paní Růžena z Mostu. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Paní Růženo, máte tedy osobní zkušenost se vztahem na dálku?
1: Nemám osobní zkušenost, to nemám, ale mám zkušenost mojí kamarádky. Ona má vztah na dálku tím, že poznala přes internet, poznala kamaráda z Floridy.
0: Ano.
1: A dlouho si psali přes počítač, dlouho. A pak se vzali a jsou spolu asi už 3 roky, sice 3 roky jsou spolu a jako mají šťastný manželství.
0: No, úžasný.
1: A porodila dítě, mají chlapečka spolu a jako je to kamarádka, která je věřící, jako já, i on je věřící, takže jako by do věřící rodiny se dostala, takže jako má to hezký to manželství.
0: A přestěhovala se paní Růženo, teda předpokládám, na Floridu.
1: Ano, na Floridu, ano, ano. Takže její maminka tam jezdí za ní několikrát a teď ta kamarádka vlastně z té Floridy přijela v srpnu, byla tady měsíc a pak zase musela odjet na Floridu ke svému manželovi.
0: Takže máte zkušenost takovou, že to lze a že to funguje. Že si na dálku takhle psali. No moc děkuju. Děkuju i za váš příspěvek, paní Růženo. Děkuju. Zdravím do Mostu. Slyšíme se, paní Růženo?
1: Ano, ano, slyšíme se.
0: Tak děkuju moc a přeju krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já taky přeju, děkuju, naschledanou.
0: Paní Zdena napsala, dobrý večer, paní Janičko, nemám zkušenost s takovým vztahem, ale myslím si, že to může být moc hezké, romantické. Později hezké manželství až do stáří. Děkuji všem našim redaktorům za hezká témata, dobrou noc a zdravíčko. Děkujeme.

0: dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci takovému vztahu, i když třeba bydlíte úplně v jiném městě nebo v jiné zemi. Jak často jste se viděli a stačilo vám to, vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Pan Pavel mi napsal: Dobrý večer, znám jedno přátelství, kde to trvá nějakou dobu a zatím perfektně funguje toto přátelství, i když jeden je z jihu republiky a druhý ze severu. A přesto to funguje, vzdálenost je i není problém, záleží, jak se k tomu kdo postaví. Takže i tenhle druh přátelství na dálku může fungovat, takže oba spolu mohou sdílet své životní děje. Tak dobrou noc, napsal Pavel. Teď už nám bude zpívat Hana Zagorová, Studánko stříbrná, a já se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Rozhodla se paní Nela z Libereckého kraje dát šanci vztahu na dálku? I na to se budu ptát právě teď, v tuto chvíli, na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Děkuju. Paní Nelo, jakou máte zkušenost vy?
1: Já mám zkušenost dost pozitivní. Já jsem zažila krátkodobý vztah na dálku,
0: ano,
1: se svojí dneska už manželkou.
0: Ano.
1: A bylo to v době covidu, kdy náš vztah byl docela čerstvý a byli jsme nuceni být čtvrt roku od sebe a bylo to pro nás dost těžký, i když si zpětně říkám, že to byla docela krátká doba, ale bylo to těžký v tom, že jsme hodně vyhledávali ten fyzický kontakt a v té době nám nezbylo nic jiného, než si volat přes videohovor.
0: Ano.
1: A bylo to docela psychicky náročný, ale teď už to je dobrý.
0: Překonali jste to a jste spolu.
1: Ano, ano. A teda, abych to nezakončila jenom takovouhle historkou, tak mám tady i kratilučky téma na zamyšlení a to je, i když jsou dva lidi spolu fyzicky, tak jestli to náhodou není tak, že i tak zažívají ti dva vztah na dálku, protože přece jenom do naší lidské schránky se vejde jenom jedno vědomí a ne dvě. A tak trošku si často kladu tu otázku, jestli nejsme jako lidi rozdělení, i když jsme spolu vedle sebe.
0: Tak ať se posluchači zamyslí nad tím, co jste řekla, paní Nelo. Já moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: K dnešnímu tématu, kde se vás ptám na vztah na dálku, se dovolala i paní Jitka z Rajhradu. Srdečně zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer přeji všem. Takže to je krásné téma, že mi to tak ty vzpomínky vrátili.
1: Ano.
2: Když jsme měli vztah s mužem, tenkrát teda samozřejmě jsme byli jenom tak s snoubenci, a měli jsme takový vztah ještě daleko složitější kvůli mně, že jsme opravdu řekli, jenom si budeme dávat puse a dál už nesmí nikdy dojít, protože měl před vojnou.
1: Ano.
2: A máma mi říkala, no neopovaž se přijít dom, že čekáš dítě a ještě takhle všechno zkomplikovat. Tak já z toho měla takovou hrůzu, prostě, že jsem řekla odsuď, pocuď a nic dál si nesměl dovolit. A to můžu říct, že teda jsme zase spolu aj spávali a na té Šumavě taky nebylo kde, tak u toho velitele jsme spali na gauču spolu a že prostě měl to těžký ty podmínky, ale vydrželi jsme to a to ještě navíc teda samozřejmě pohraničáři, ty měli 27 měsíců, pak ještě bylo ano. Maďarsko, tak se to protáhlo se o 2 měsíce, takže měli vlastně 2 3/4 roku vojny
1: ano.
2: A vydrželi jsme to krásně všechno spolu a samozřejmě jsme se potom vzali, no a měli jsme syna. Takže to byl nádherné zakončení všeckého takového krásného, co člověk musel překonat a stálo to za to.
1: A paní Jitko, jste stále s manželem spolu?
2: No, ten už zemřel, ale po letech jsme se přece jenom, jak si už to tak neklapalo, všecko se unavilo, tak jsme se rozvedli a no, i tak jsme byli pořád jako kamarádi, že jsme se takhle jako se setkávali občas, ale už jenom opravdu jako kamarádi a no na proti vzpomínky, jakože to se nedalo jako tak zapomenout.
1: Přesně tak. A to je důležité, paní Jitko, když jako, já vždycky říkám, že lidi by se měli rozejít, když už, tedy tak v dobrém, aby tam nebyl nějaký svár, protože se přece jenom měli rádi, že jo, tak proč se rozcházet ve zlém potom?
2: Přesně tak, to se nikdy nedá smazat. A proč na to vzpomínat ve zlým, že jsme teda už jednou rozejdeme, nebo to, a je to pořád, je to v dobrým, že? Takže to je teda hodnotím, když se každý dovede takhle v klidu rozejít.
1: Ano,
2: a co další přátelé a co by pro ten život neudělali, aby se nespestřil, protože ono ty dny utíkají a bohužel k tomu z konci to spěje hodně potom rychlo a každý ten den prožijte jako nadarmo, je, jak se říká, ztracený.
1: Je to takže, tak. Je to tak. Moc děkuju, paní Jitko, i vám. A zdravím do Rajhradu. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji.

0: Noční linka.
1: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se do středy 30. září a stále si budeme povídat o vztahu na dálku. Může vydržet? Ptám se vás, máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte třeba v jiném městě nebo v jiné zemi dokonce? A jak často jste se viděli či vidíte? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je vztah pouze dočasný? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nevydržel? Na to na vše se vás ptám na lince 731 809. Samozřejmě můžete i psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. A tak učinila paní Jana, která napsala: Zdravím linkaře a dnes hlavně vás. Téma je užitečné třeba pro ty, kteří se ani neozvou, ale týká se jich. Myslím, že takových vztahů je dnes hodně. Dříve to byla vojna, dnes to může být kvůli pracovním nebo studijním povinnostem. Jenže dnešní technika dovoluje, že se můžete denně vidět například s člověkem z Nového Zélandu. Díky tomu je to dnes výhoda, ale musí tam být naděje, že ti dva se jednou setkají. Já jsem udržovala přátelský vztah na dálku formou dopisování s kamarádkou z Ukrajiny. Ale nesetkali jsme se nikdy. To je něco jiného, ona měla svou rodinu a 3 malé děti, takže to byl ten důvod, proč jsme se nesetkali. Ale to bylo přátelství do děvčat a ne láska. O to v dnešním pořadu asi nejde. Řeknu vám, že dnes možná tím tématem zaslzí nejedno oko, protože se oživí vzpomínky, které už za ta léta zapadly. Děkuji za téma, opravdu ze života, napsala paní Jana. A paní Jano, doufám, že jsem vám udělala i radost tím, že jsem splnila vaše přání. Moc děkuji i vám za váš příspěvek a teď už Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na začátku té druhé hodiny noční linky, tedy po půlnoci, máme 8 minut po půlnoci, se dovolala paní Věra z Ostrova u Prachatic, z toho času ve Vodňanech, a i paní Věry se budu ptát, jestli má vztah nebo jestli má zkušenost se vztahem na dálku. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra. Já mám vztah na dálku teda s kamarádkou ze Zlivy. Příští rok teda půjde do důchodu, tak si myslím, že budeme mít vejlety, a to delší, ano. A víckrát, ale potkali jsme se vlastně v nemocnici v Budějcích a Písku a prostě si voláme občas, a občas teda přijede, nebo teďkon já budu mít vlastně svátek, tak jsme udělali vejlet do Českého Krumlova v sobotu, teda v sobotu, v pondělí, a byli jsme na nějakým výstupu až na rozhledně nějakým, a moc krásný. Udělala pro mě vlastně se tam chtěla sama podívat, a pak jsme se jeli podívat do Červeného Dvora pro pro alkoholici, tak jsme to vzali jedním vrzem a přeský to bylo, no.
0: No, takže máte vztah,
1: já
0: paní
1: Já si myslím, že na dálku, já jsem taky si dopisovala s Rostou na Donu, s Ukrajinkou. A jako jednou za čas mi napíše dopis, a potom se vlastně přijeli Ukrajinci, dělají čokoládovně Prachatici, a tak jsem vždycky ráda, že se za rok vlastně vrátí zpátky. No.
0: Takže taky máte takové přátelství na dálku.
1: Ano, a vždycky vlastně udělám, když jsem doma, tak vlastně udělám pohoštění a tohle, no. Takže to udělám i s harmonikou, a teď vlastně kamarádka je vlastně postižená, tak chci udělat jako, že bude běžet Prachatice, nebo Ostrov a Prachatice, Libínský sen do rozhledna, a na rozhledně bude čekat kamarád můj s harmonikou, a prostě ten výtěžek bude pro ní a pro tyhle postižený lidi. No.
0: No tak to je úžasný, paní Věro, tak to moc chválím. Každý dobrý skutek, říkám, je vítán. Moc děkuju. No,
1: já jsem takhle vlastně zachránila člověku, než přijela záchranka a policajti vlastně Prachaticích vlastně život, a každý pátek mě vlastně obejme, a to prostě mě udělá největší radost.
0: No určitě. To máte pravdu. No moc děkuju i za vaše příběhy a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám taky dobrou noc a přeju tam celému kolektivu za skvělý pořad.
0: Děkujeme moc. Další písničku nám zaspívá Valdemar Matuška s Bohem lásko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Ve vysílání noční linky vítám paní Ludmilu z Rakové u Vizovic a i s paní Ludmilou si budeme povídat o vztazích na dálku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju všem despavcům a hlavně všem zamilovaným.
0: Paní Ludmilo, moc se omlouvám, máte asi zapnuté rádio, jestli
1: ano,
0: byste byla...
1: Děkuju,
0: aby posluchači dobře rozuměli, děkuju.
1: Ano, tak já vzpomínám do smrti. Měla jsem svoji první lásku,
0: ano,
1: kterou mě vlastně seznámila ve škole jeho sestra. Já jsem s tím chodila do jedné třídy a ta nás jako že se starším bratrem, to by on byl devíti dětí a byl druhý nejstarší, tak nás seznámila, tak jsme spolu chodili a nechodili. To bylo jenom záruky,
0: ano,
1: a pusa a to bylo všechno.
0: Ano, ano.
1: Já jsem ho do smrti srovnávala s ostatníma a vždycky jsem ho stavěla jako co se týká lásky na první místo. Takže to byl opravdu jediný člověk, kterého jsem milovala až do jeho smrti. I když jsme spolu jako neměli blíž víc.
0: Ano, rozumím.
1: To byla opravdu ta nejčistší.
0: Láska.
1: A nejhezčí láska. Ten bohužel jsme se rozešli. A ještě jedna jeho života, já už jsem byla vdaná a jezdívala jsem zpátky do Karolíky, zpátky do mého rodiště. A on jsme se vždycky, když jsem tam dojela, tak jsem ho musela navštívit. No, jeho rodiče, ty mě přijali, jako, už to brali jako samozřejmě.
0: Hotovou věc.
1: A ještě žil, to už jsem byla já, ale to už dlouho jsem byla vdaná. On si oblíbil mého manžela a bral nás vždycky jako největší kamarády. No a mě řekl, ta jeho maminka mě řekla po letech, říkám, to už jsem byla víc jak 30 roků vdaná, že je můj otec prostě byl u nich v rodině a že jim řekl, že si prostě nepřeje, aby my dva jsme spolu chodili, protože on byl z devíti dětí.
0: Aha, rozumím.
1: A byl je nejstarší. No a byla to, jak se říká, chudobná rodina, no ale říkám to opravdu, tak čistou lásku se už v životě nepotkala. No a že si nepřeje prostě, aby jsme spolu chodili. To jsem se dozvěděla.
0: Po 30 letech.
1: Po kolika letech, ano, no. A potom, když jako dnesi telefonovali prostě a byli jsme nespojení pořád. I když přesto, že věděl, že no prostě mě řekl, že mě měl opravdu rád. A říkám, dneska taková láska ani neexistuje. Dneska to zná ta dětka. Dají se pár hodin a už hned spolu a do postele, já říkám, ne, to není ono, to dneska nepotkáte.
0: Takže láska na dálku potom vlastně, i když už jste byla vdaná, tak jste pořád byli v kontaktu. A kdyby
1: ano,
0: tatínek tam býval nešel, tak Bůh ví, jak by to jinak dopadlo. A to
1: no,
0: jsou ty životní osudy.
1: No, jak se říká na to, že si otec nepřál, aby jsme se spolu stýkali, tak kdyby jsme se vzali, tak věřím tomu, že by to bylo nejhezčí na jako a manželství, jaké by mohlo být.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Ludmilo, za váš příběh a zdravíme z posluchače do Rakové u Vizovic. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: naší noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, co si o tom myslíte, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli, že dáte takovému vztahu šanci, i když třeba bydlíte úplně každý v jiném městě, či vesnici, či v jiné zemi. Jak často jste se viděli, jestli vám stačilo, vydržel vám vztah až doteď. Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to dočasné. Na to na vše se vás ptám v dnešní noční lince. Dnes už 30. září, tedy poslední zářijový den. No a stalo se něco, co už se mi nestalo opravdu hodně dlouho, a to, že nikdo nevolá, takže já si přečtu tady zprávičku, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, můj názor je, že vztah na dálku vůbec nepomáhá. Tak to je názor pana Bedřicha, já pustím další píseň a to bude od Žalmana a spol, kdyby tady byla taková panenka, a pokud někdo chce něco říct k tématu, má příležitost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 27 minut po půlnoci a ještě půl hodiny si budeme povídat na dnešní téma, tedy o vztahu na dálku, a vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Černošic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Jaký máte, paní Marie, vy zkušenosti se vztahem na dálku?
1: Zkušenosti i dobrý, i špatný, ale teď spíš špatný, protože jsem na ubytovně. A ty lidi, co tu bydlejí, pocházejí většinou z jiných zemí.
0: Ano.
1: Kde mají sice baráky, manželky, děti. Jo, ale tady mají ještě milenky.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale je to furt lepší, než kdyby přepadávaly naše ženy. To se tady taky stalo. Takže já to i trochu jako toleruju, když se domluví, prosím. Jo, ale nic ideálního to určitě není. A pokud jde o mě, tak já jsem měla takové povolání, že jsem bývala hodně pryč. Partner mi chodil naproti, nebo mě vyprovázel na vlak. Nebo když jsem byla jako v lázních, tak se nám smáli, protože já jsem brečela. Tam bylo takovej mužských.
0: Ano.
1: To byl ozdravný pobyt, jo. A já jsem se bála prostě, co ten můj partner tam bude sám dělat. Jo, protože to se nedá dokázat, že jo. Když vám i odborník třeba řekne zatloukat.
0: Jo, rozumím vám.
1: No, jinak měla jsem opravdu velice hodného muže, nebo druha spíš. My jsme se nikdy nevzali, byl to druhý partner, ale on chtěl, když se na kněze, nevyšlo mu to, ale udělal si ze mě takovou panenku Marii. Takže chybí mi moc. No, jinak jako tyhle ty vztahy na dálku, to je prostě jak kdo, no. Jak jsem říkala, no, někteří jsou dobrý, pomůžou, a někteří tu rodinu rozvrátí. To asi tak všechno.
0: Moc děkuji za váš názor, paní Maruško. A zdravím do Černošic. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, poslouchám dál.
0: Děkuju. Marta a Tena nám budou zpívat Řecké slunce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Marie Odloun se nevyhneme otázce, a to je vztah na dálku, jestli může vydržet, jakou s tím má zkušenost. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já nebude se to týkat mě, ano. Ale bude se to týkat z rodiny.
0: Ano, ano.
1: Můj strýda, když byl 48. rok, tak vyvěsil nějaký plakát protikomunistický, byl za to zadřen. A když se dožadovali tedy takové nějaké divné osoby, prostě aby byl oběšen a tak dál, tak naštěstí byli ty četníci rozumní a umožnili, pustili ho, aby mohl emigrovat.
0: Aha.
1: Emigroval tedy napřed do Německa, pak do Francie a já bych měla říct, že tady ale opouštěl těhotnou přítelky.
0: Aha.
1: A takže chtěl, aby moje maminka se o ní postarala. Myslel si, že se brzo vrátí. Bohužel, že jo, tak jak víme, jak to dopadlo. Takže nakonec z té Francie jel do Austrálie, tak jako řada z těch imigrantů. Byl a ta teta, že jo, ta si žádala, aby se za ní mohla vystěhovat, když se to trošku uvolnilo v 50. letech.
0: Ano.
1: No ale strejda tam tedy byl, že ho postavil tam nějaký domek, no ale protože tedy byl chytrý a schopný, tak získal práci v Americe na výstavbě atomových elektráren.
0: Uh-huh.
1: A tím pádem ale se tam přestěhoval, no a protože tedy vždycky jenom vztah tenkrát k Americe a k Austrálii byl rozdílný a žádala si to teta tolik let do té Austrálie, tak nakonec on tam nechal ten domek a aby pokračovala, že jo, přes nějaké známé poštu a tak dál, složitě. No a nakonec ta teta povolení tam dostala, tomu mému bratranci už bylo 13 let. No a odjeli do té Austrálie, no a z té Austrálie potom po roce zase, když jim dovolili, že se vystěhovat, tak odjeli do té Ameriky. Takže vlastně bych chtěla říct, že tohleto čekání trvalo 14 let.
0: Pane jo, to je pěkná doba. 14
1: ano,
0: let.
1: Ano, a vlastně se neviděli, že jo, vůbec žádný. A ty dopisy, pokud psali, že jo, tak chodili měsíc než to. A navíc byly otvírané.
0: A zvládli takže, to, paní Marie, že jo, a zvládli
1: ano,
0: to.
1: Ano. Tak to jsem jenom chtěla.
0: Moc děkuji za váš příběh, tedy příběh vašeho strýce. Děkuji moc. No. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Michal David, největší ze nálezů a ztrát, nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vztah na dálku budu probírat i s panem Vláďou, který nám volá přes Velkou Louži z Kanady. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní moderátorko. Poslouchám velmi často noční linku.
0: Ano.
1: Když tady je teprve...
0: Poledne, že?
1: Poledne.
0: Ano.
1: 4:30. No. Co říct na lásku na dálku? No tak jistě hodně lidí to prožívali, jak jsem slyšel dneska.
0: Ano.
1: Paní říkala, že to nestojí za nic. Já bych se k tomu taky připojil, protože si myslím, že je to, že většinou to nedopadne, jako, jak by to mělo dopadnout. No. Já jsem mládí prožil ten nejkrásnější zem. A to je vlastně moje láska teď, protože jsem 7 roků už vdovec.
0: Ano.
1: A takže naštěstí z těch mladých let mám příbuzné ještě bratrance a tak, ale přátelé, děvčata první lásky některé.
0: A pane Vláďo, máte je v Čechách? Máte je v Čechách ty přátelé?
1: Na Moravě.
0: Na Moravě.
1: Na Moravě. Uh-huh. Valašsko, Nový Čín, Valašsko. No. A tak manželka byla ze Skalice, západoslovenský kraj, hned blízko u Strážnice, kde mám taky rodinu. Moje matka pocházela z Kněžduba. No a tak to je vedlejší. Ale teď mi zbývá jedině ta na tu dálku staré lásky, jo? Jak jsme to prožívali za mladá.
0: Ano.
1: Takže některé jsou v Novém Jičíně, a v Rožnově.
0: A tak si telefonujete?
1: Telefonujeme, no samozřejmě. Takže to je taky, ještě by se to dalo jako vrátit lásky na dálku. Ale teď už když jsem sám, tak mi zbývá tady jedině vzpomínky a ta láska. A láska... Promiňte.
0: Ano.
1: Byla, a byla nejenom moje, ale moje ženy a mojich kluků. Ta nejkrásnější zem.
0: A jestli pak se dostanete, pane Vláďo, jakoby na Moravu a do Čech, nebo ne?
1: Byli jsme už hodněkrát, rodiče tady byli za náma. Žijeme tady už 80. roku.
0: Uh-huh.
1: Ale jak říkám, tyto všechny zprávy, co slyším, aby takový lidé, které jsem znal, tam, aby se tam nějak museli podřizovat nějakým novým směrům, které by měli nějak prostě...
0: Pane Vláďo, jste tam, slyšíme se. Neslyšíme. Pane Vláďo, moc děkuji i za váš příspěvek. Zdravíme přes Velkou Louži do Kanady a já pouštím další písničku Duhová kulička od Radka Tomáška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě chvíle času nám zbývá, abychom si popovídali s paní Zdenkou, která nám volá od Brna na dnešní téma, tedy vztah na dálku. Krásný dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer, všichni zdravím. A já můžu jenom být spokojená, protože můj manžel, jsem se s ním seznámila s pravou láskou, až přišel, těsně jak přišel z vojny. Tancovali jsme na čají a tancovala jsem s jeho bratrem a říkám, ty máš mladšího bratra? Ne, on přišel z vojny. Takže to bylo moc fajn, ale až potom zase byl třikrát na cvičení. Takže to byla taky taková trošku zkouška té lásky, protože pořád chyběl.
0: A na jak dlouho bylo to cvičení?
1: Vždycky byly 2 měsíce. Aha. On byl pohraničník, on byl psovod a pohraničník, takže on jezdíval na ty 2 měsíce a byl 3x. Takže to přece bylo, ale on byl v roce 68, 21. srpna.
0: No jo.
1: Takže on přijel, my jsme byli na dovolené ještě, Stráž Podralské, jste to znáte.
0: Ano, ano.
1: Tam jsme byli a potom jsme se vrátil a v srpnu nastoupil na to cvičení. Byl v Jižních Čechách, tam dole. A potom jsme, on přijel na tu, my jsme měli u nás pouť, vždycky máme 15. srpna, takže 18. srpna byla neděle nějak tak a on přijel, no a tak byl tady a potom jsem se s ním loučila, já už jsem musela jít do práce, dělala jsem hotel Slavia, tak jsem tam a on přišel za mnou a v úterý odjížděl a na Petrově jsme se loučili, no a on právě z toho 20. na 21. srpna přijel zpátky do kasáren a tam říkal, že nic nebylo, jenom, že za chvíli šli si spát a za chvíli ji budili, jenom jezdili tanky okolo. Takže, ale mě pořád psal, protože já jsem byla v jiném stavu a tak měl o mě strach, jenom říká, nikam nechoď, chodila jsem do práce, ale nikde se nezdržuji. Ano. Měl o mě jako strach.
0: To se nedivím.
1: A ona nešla ani pošta, vůbec nešla, telefony, no nic, a takže přes vám mě přišli pak dopisy třeba 4 za raz. No, tak to jsem tak prožila. Po druhý byl, už jsem měla, chodila, už byla malý, měla jsem asi 3 roky a dulinku a potom jsem čekala, právě taky byl na cvičení, jsme čekali druhou. Tak jsem přijela už za měsíce narodila druhá. No a potom byl po třetí a to už dcera, ta první, chodila do školy, začala chodit, tak jsme psali dopisy vždycky v neděli večer a ona tam připsala už, že tati, už se na tebe těšíme, abys přijel, já už jsem šla do první třídy a mám jedničky a tak, takový to bylo pěkný to psaní a ty dopisy mám dodnes schovaný, ale nemám odvahu jich číst.
0: Jak to?
1: Já bych plakala.
0: Já vím, že jo, ty vzpomínky, ano, máte
1: pravdu.
0: Ale
1: mám to, někdy se do toho dám.
0: Tak moc a moc děkuju, paní Zdeno, i vám za vyprávění.
1: Taky,
0: přeju krásnou dobrou noc.
1: Je to, na noční linku poslouchám každý den.
0: Děkuju, paní Zdeno, a dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávičky. Paní Magdalena napsala, za mne to nemá cenu, bohužel hodně negativních zkušeností. A paní Lída, já mám opačnou zkušenost, už 3 roky udržuji vztah na dálku a funguje nám to dokonale. Tak vidíte, jak jsme to říkali, prostě každý má svůj příběh. Kapradí a činasky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání, a to říjnové noční linky. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, která pro vás zvolila téma Karel Gott. Jak na něj vzpomínáte? Měli jste štěstí a setkali jste se s ním někdy osobně tváří v tvář. Podali jste si s ním ruku. Při jaké to bylo příležitosti? Chodili jste na jeho autogramiády? Kolik jeho koncertů jste navštívili a kolik jeho hudebních nosičů máte doma? Znáte jeho písničky z paměti? Jaká je ta vaše nejoblíbenější? Tak na tyto a mnohé další otázky budete Jarce odpovídat dnes v noci. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, tedy samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po Národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolikže to bylo?
4: No, tak. 7 ráno, no 7 to prostě ráno. Nešel do práce, to je no, evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky, které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zde nechtěl rád jenom barevný houby.
2: Ne, ne.
4: To ne.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš se poradit s odborníky.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou Babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
2: Ne. Neměj obavy. Ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát

0: štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
1: Tak... Ne, byl velmi krásný.
0: Ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
2: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce,
0: ano,
2: jak
0: ano.
2: To dopadlo, prosím vás?
1: No to dítě, dítě žije. Ježiši Kriste.
0: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
2: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
1: Já nevím, jestli byl Zdenek spíš vážnej nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl. Ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel. No, co se dá dělat?
2: Mohu se zeptat?
1: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal: Jiřínko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
2: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
1: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdenkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zved ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala: Zdenku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
3: Divadlo pro vaše uši.
1: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdenek už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala: tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdenek mě pozval na večeři, já jsem si říkala: dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdenek se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty: kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla: tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké, a Zdenkovo krédo bylo: když to nemůže být pravda, je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost, o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal: pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal: to je ta lehká muza, tu umím.
2: Když jsem před chvíli slyšela světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový. A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
1: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdenkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdenek si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdenek a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala, takže zapomněl i mluvit. Jo? Na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídala. Tak tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář, jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodský ten zpívat, zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to... To nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá. Koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. To jsem tam hodl. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný. Ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal, teď nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch a povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak, a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to je špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského Italskou ulici a najednou, ale velice vehementně, jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi 8letý a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo
0: jsi
2: to ujel,
0: ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně a hrál Varona, Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšej, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou u Neboštíku už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jiném kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem se trošku odbočil, promiňte, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, já to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože to ctižádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, tý svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli, já tam hraju, jak miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tohle a takhle a byl jsem jako... Mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst. No a řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptease, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou a člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábraný jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou. Já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Dokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce, historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kosti a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval. No, tak říkal, no, kam by házel kosti, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je, vlastně byl kovboj svým způsobem. A já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou, a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. A je to šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni, ty partnerky, mi tam nahráli. Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál roli milovníku, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který po mně šli. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a já říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů a Bolek Polívka je podle mě klaun, jaký ho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko?
4: Neberu všecko.
3: Bereš všecko.
0: To se musím bránit, pan, že to o mě známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou a dlouho
3: ano. Přece... Potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama E a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No, tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
5: Ale ty hadky je to
3: my
5: pořád
3: jsme se
5: takhle,
3: museli zavrtávat.
5: Oni se hadají pořád. Natačení, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hadají.
0: Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šeška královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šeška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skáč, skáč. To já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skáč, skáč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, ona prostě mě tady vyprovokovala, já letím prostě, já se... A teď, tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad, teď jsem jenom viděl jako v ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky, a tak jsem zakroužil nad hradem. a řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu a...
3: Ale jak a ty mluvíš jsem, před
0: no
3: tím
0: tak
3: Vladimír,
0: v tom snu jsem tak hovořil, jo, pardon. No, ne, no ve snu. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá, teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce, já přece bych to neměl, já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku, a teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad, a teď se blížila kamera, pan Malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál a tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nedorozumění pracovní. A když jsem to vyprávil potom Věře, tak říká, a že to ten Malíř nenatočil.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.